0: Dvorana country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Vážení příchozí, milí hosté, vítám vás z tohoto místa jménem krajského nakladatelství, které dnes postihla živelná událost a co více, živelné štěstí, živelná radost. Zavítal k nám dnes mistr Pera, soudruh, spisovatel Dušan N. Pupák, mistr. Přijel k nám, aby vyhověl vašim četným žádostem. Aby vyhověl. Uvolil se mistr podepisovat vaši knihu. Tedy svoji knihu, ale vy máte doma tedy vaši knihu. Tedy vaši svoji knihu. Po jedné noze toulám se krajem. Která dosáhla v našem městě valné popularity. O čem svědčí i to, že dva výtisky, které k nám byly poslány, byly rozebrány už cestou. Já ještě jednou vítám soudruha spisovatele Dušana M. Pupáka mistra a předávám mu besedu, kterou bych si dovolil řídit. A hele, už přichází Pupák. Pupák! Já ho vítám na stoto místo. Usedni, Pupák.
1: Děkuji vám za milé přijetí. Nečekal jsem, že vás nebude tolik. Vždyť od vydání mé knihy Po jedné noze toulám se krajem uplynula teprve krátká doba a já myslel, že ještě slavikujete.
0: Soudruh Pupák, dovolíš? Naši občani si knihu nejenom přečetli, ale i po večerech obsali. Takže dnes připadá na naše občany 1,6 vašich populární jedné nohy. Žádám potlesk pro naše občany.
1: Soudruzi, já jsem na měko. Nečekal jsem, že o moji knihu projevíte takový zájem. Díky. Jsem připraven podpisovat a besedovat.
0: Soudruzi, já myslím, že soudruh mistr Pupák nás neukousne. Já navrhuji prolomit studenou hráz v besedě.
1: Vás jistě zajímá, jak jsem to psal.
0: Nedělej si starosti, Pupák. Napsal si, dostal si zaplacíno, tak jaký pak copat. Radši besedujme.
1: Jestli snad nechcete vidět něco o mně. Jak jsem třeba...
0: Hele, Pupák, na drby my nemáme čas. Nás spíš zajímá, jak jsi to psal. Řekni, proč žiješ, s kým žiješ a tak dále. Besedujme.
1: Ano, tedy začnu. Tematicky jsem čerpal ze zkušenosti prostých dřevařů z Polabské nížiny, kam jsem zavítal u příležitosti besed o své prvé knize Po čtyřech k beduínu.
0: O kolika?
1: O čtyřech.
0: To už si říkal, Pupák, nevracej se v besedě.
1: Tak abych se tam vrátil k těm dřevopracujícím. Já jsem se chodil dívat na tu jejich lopotu s lesním dřevem a vyptával jsem se na tu jejich práci s lesním dřevem.
0: Víš, že ty jsi zvědavej, Pupák.
1: Já kračte. Ale vraťme se k těm dřevopracujícím. pracující. Oni se mi zdáli být drsní chlapi života lesního. Oni milovali svoje lesní dřevo a svoji lopotu s lesním dřevem, které zpracovávali. Oni se rádi to vlávali, jak všichni vznikali lesním krajem. Nechcete někdo něco podepísat? Ale vraťme se k těm dřevopracujícím v Polabí, tam za Soutokem.
0: Neobtěžuj se, pupa. My víme, kde se stékala bez malší. Nepřibesedujme, nás to poutá.
1: Já jsem obdivoval ty jich sekery.

0: pracující chlapky máchali a pracovali na zpracování lesního dřeva. Ovšem je to práce nebezpečná. Což kdyby tnuli vedle. A proto jsem svoji knihu nazval výstižně Po jedné noze toulám. Kterou vám nyní podepíšu.
1: Připravte si knihy, po jedné noze toulám si kraje a pojďte si, ať to frčí. No tak, choďte si. Vlastně já chci taky jednu podepsat.
0: To je trapné, udělal se vám kaň.
2: No nic, koupíš mi novou, pupa.
1: No tak další, soudruzi. Teď vidíte, že to nebolelo. Jak pěkně píše, pupa. Kaňka sem, kaňka tam. Hlavně, že duši máme čistou.
3: Co ty, soudruh Sáňky? Vymazal už si svůj bříšek z parného léta? No nic. Rozebereme si tě po besedě. Nebudeme zdržovat popáka.
0: Mistra! Líbí se ještě někou moje knížka?
1: Soudruzi, já končím pro chaos dnešní besedu. A zvu vás všechny ob týden, kdy vám podepíše na vaše četná přání znovu své knížky soudruh mistr Pupa. Přijedeš, Pupa.
0: Jak rád jste.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

je to dobrý, nebe je modrý,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

ještě pořád dejchám, ještě není pozdě, ještě pořád spěchám, ještě není pozdě, cigáro si dát, ještě není pozdě, mít tě

0: Dobrý den, pane Lajbo, já už Dobrý vás den. Neviděl.
1: Teď já vás taky ne.
0: No jo, to už je doba, že jo? To už je takových... No co říkám, to je díl už, to je, že jo?
1: To? To já nevím, od kdy vy myslíte?
0: No od té doby tenkrát nějak, jestli pamatujete.
1: Od tenkrát?
0: No od tenkrát nějak, jak jsme se naposled viděli.
1: No to je samozřejmě, já myslím, no. Že to bylo tenkrát stej tam spolu, jak jsme to...
0: Depak to je díl už.
1: Jo.
0: Jo, to už je díl.
1: No, vidíte,
0: to
1: už... No. Já už vím, kdy to bylo.
0: No.
1: Já vám to připomenu.
0: No.
1: Karty.
0: Karty? V Monte Carlu, nebo...
1: Co pak, já jsem byl někdy v Monte Carlu.
0: Nevěl jste, ne?
1: A vy jste tam byl někdy?
0: No já taky ne. No,
1: tak jak jsme se tam mohli vidět?
0: No jo, to je pravda, ano. To se tam asi viděli nějaký dva úplně jiný, že jo? No, jo.
1: Já jsem myslel právě u té kartářky, jestli si pamatujete.
0: Je, u kartářky? Je. Nebyla to ta, jak nám tenkrát vykládala ty karty?
1: No právě, ta tu myslím, kartářka.
0: Jo, já už vím, no jo, ano, ano. Jak tenkrát říkal, že dcera se dobře vdá, bude mít dvojčata.
1: No, no.
0: Jo, jo, já už právě. Vím, no jo, to je.
1: A splnilo se vám to?
0: No tak částečně, jo, jo.
1: Jak to částečně?
0: No tak dvojčata ona už má, jenom vdaná ještě není. No jo.
1: Mě ona tenkrát taky přece předvídala.
0: Jo, taky dvojčata?
1: Ano,
0: to vlastně víno, co to
1: mě předvídala nějaký neštěstí, no.
0: Prosím vás. A trefilo vás něco?
1: Oženil jsem se.
0: Jo, jo. Tak to jste teď už ženatej, ne?
1: No, když jsem se oženil...
0: No jo, to je pravda, no.
1: Ale manželka čeká dítě.
0: Jo. A máte na někoho podezření?
1: To ani ne, manželka nepřijde moc mezi lidi.
0: Ne, ne. A jak se jí to mohlo stát?
1: Já, abych pravdu řekl, já spíš podezřívám sám sebe, víte?
0: Je, to je rána, no. A máte hezkou manželku?
1: No, tak mám tady fotku svatební, podívejte se.
0: A jo, hezká, no, ano. To je tady to s tím závojem, ne?
1: Samozřejmě, co? Já jsem přece... To vedle tady.
0: Jo, ano, ano, vy jste tady bez závoje, že jo, ano, jo.
1: Taky jak já bych v závoji vypadal.
0: No jo, ano, to je lepší takhle, ano, samozřejmě, ano. Hezká, víte, že je úžasně podobná jedný můj známý?
1: Neříkejte.
0: Jo, nějaký Anče Julčový.
1: Anče, ale to je ona.
0: Jo.
1: Za svobodná Anča Julčová.
0: Jo, proto no. Ta podoba, no jo. Mně to bylo hned nějak divný.
1: Ale jaká podoba, já vám přece říkám, že je to ona.
0: Ano, já jsem si to myslel, no. To je jak když jí z boka vypadne.
1: A komu zase, komu?
0: No, Anče Julčový.
1: Ale já vám přece říkám, že je to ona, bejvalá Anča Julčová.
0: Že jo, no jo, to se hned pozná. Až nějaká cizí by tuhle podobu už nikdy neměla.
1: Podívejte, vy pořád mluvíte o nějaký podobě.
0: Ano.
1: Přece se nedá říct, že by si byla sama sobě podobná.
0: Jak papi, ne? Znal jste jí za svobodná? No,
1: když jsem si ji vzal.
0: No, tak byste měl vědět, že je to jeden obličej Anči Julčový.
1: Ale co to je za nesmysl? Já vám přece říkám, že je to ona za svobodná Anča Julčová.
0: No jo, ale teď, když jste si ji vzal, tak už se jmenuje Lajblová, že jo?
1: No, ovšem, ovšem. No. To si ovšem změnila jen své jméno.
0: Ano, ale podoba jí zůstala. Co?
1: Proč by jí neměla zůstat? No. Udějte se, takhle se to nedá vyjádřit. Přece nemůžete říct, že byste sám sobě si nebyl podobný.
0: No já jsem, myslíte z dřívějška, nebo co?
1: To je snad jedno od kdy, ne?
0: No z dřívějška jsem si úžasně podobný, například.
1: Tak jinak, pane Essence, podívejte se. Poznal jste, nebo zažil jste v životě, že by si sám sobě někdo nebyl podobný?
0: No já pobine už několikrát. Jo. Samozřejmě. Můj strejda například, ten spad jednou do mlátičky, ten tak ztratil podobu, že jsme ho vůbec nepoznali.
1: No dobře, no ale přece o nějaký podobě se dá mluvit, když jde o dva jedince, že? Jako jsou například dvojčata, nebo...
0: No tak. Jo, tak to taky, jo.
1: No, já tady mám fotku náhodou dvojčat, že?
0: Jo.
1: Docela malejka. Vidíte, o podobě se dá mluvit jedině, protože to jedno je si podobný tomu.
0: No jo, jsou si podobný, ano. Obě jsou plešatý.
1: Co? Plešatý. No? Ale ne tak, takhle.
0: Jo, takhle, aha. No jo, to je zajímavý, takhle si jsou zase podobný v obličeji.
1: A kde jinde?
0: No jo, pravda, mojí ty prdelky a tak to se nedá, no, že jo, samozřejmě.
1: Ale chápete už, kdy se dá mluvit o podobě? Vidíte, jak ty dvě jedno druhýmu jsou podobní?
0: No jsou si podobní úžasně, já to vidím, ano.
1: Takže to konečně chápete.
0: Ano, ano, obzvlášť to jedno tady.
1: pro pána krále jaký jedno zás.
0: Tady to leví, vířej.
1: Ale co? Přece v obě jsou si podobní, co je to za nesmysl?
0: No ne, v obě, já neříkám, že ne, ano. Ono to praví taky dost, ano.
1: To jsou úplný nesmysly, pane Essens.
0: No a který myslíte teda, že si je podobnější?
1: No podobnější si není právě žádný.
0: Jste zrovna říkal, že jsou podobní v obě?
1: Ale samozřejmě, jenže to je jen proto, že jsou to dvě děti,
0: jo,
1: že?
0: Takhle jako, já rozumím už, co myslíte.
1: Je to jasné.
0: No já už myslím.
1: No, já už jsem se lek, že jak si...
0: Ne, já rozumím, jako že v obě dvě, že si jsou podobní, no, jedno, já rozumím.
1: Tak,
0: no, to, no. Já
1: jsem si... Je, to je hodina, já už budu muset jít, nezlobte se.
0: Ne.
1: Trochu spěchám.
0: No jo, to nevadí, no. Tak tady máte... Ty dvojčátka.
1: No, ty jsou si ale podobný, víte?
0: No jo, jsou úžasní. Tak nashledanou teda. Ale víte, že bych řekl, že Anča Julčová si je ještě mnohem podobnější. No. Mnohem. To teda jo, nashledanou, pane.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

slogan v kostelíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Bařino mi krade a skáče po mé posteli.

0: 8 hodin já na dálnici byl a v dohlednu se začal zdát můj cíl. Dízel řval a já měl dobrý čas. V tom z vysílačky uslyšel jsem ten klukovský hlas. Reprák praskal jako při bouři. Já snad už z té cigárovy kouřil a cítil jsem, jak slunce do skla pere. Když ozval se tady kanál 1.4, slyšíš, mluv s tedy vérem. Vzal jsem teda mikrák do ruky, dělám to tak vždycky, já nemám pověst náfuky. Tak povídám, halo, ahoj, volám tě tedy vérem. Zvopáknu dílku vlny a jakým jedeš směrem. Pak bylo ticho a já chtěl vypnout ten krám. Potom uslyšel jsem zas jeho halo a já, že poslouchám. Vzal jsem si cigáru a škrtnul benzíňákem a kluk jménem Teddy Bear vyprávěl příběh nehledajaký o tom, že nechodí a žije v kolečkovém křesle. V tom hlase byl smutek, ale vůbec ne tón skleslej. Táta, že se zabil na traku a vlna 1.4 byla jeho značka a jediný, co po něm zbylo, je tahle vysílačka. O tom, že máma přes den pracuje a po nocích jim pláče, že ví, jak je to těžký nedat se neuvláčet, že je přes den sám, tak vlny trakerů mačká a jeho jediný spoj se světem je tahle vysílačka. Že když takhle mluví s chlapama, jako by mluvil s tátou a zdá se mu, jako by tátu zachránil před dámou s kosou, před zubatou. Ví, že už na slíbenou trasu s tátou nepojede, chtěl jí prej daleko jet. A trasa s vozejčkem od okna ke dveří je teď jeho celý svět. Tak jeho smutek za mě můj trak zastavil a nezačít brečet mě stálo spoustu sil. Řekl jsem si kašlu na trasu, já cítil jsem, že to nesnesu. Tak jsem se zeptal Teddy Beara na jeho adresu. Pak jsem hned tím směrem svůj trak hnal a když jsem dojel, zdálo se, že se zázrak stál. Šňůra traků stála v řadě v ulici. Ujce hrála všema barvama a já byl snad tisíc. A tak autáky vozili Teddy Beara sem a tam. Ta jeho vysílačka byl snad božský telegram. Já jako poslední jsem ho do kabiny vynes. A když na mě svítila jeho šťastná tvář, já byl nějaký jiný. On si hrál s houkačkou, já se matil s plynem. Lezli na mě myšlenky o věčný pravdě a o věčný vině. Držel mě za ruku a řekl mi, že mě pozná podle hlasu. Já mu řekl, že je dobře a oni měl jsem pod úžasu. Když jsem ho odnes do domu a štval auták, abych nahnal čas, tak z rádia se ozval ženský hlas. Já myslel na to, jak osud všechno zamotá, když říkala Teddy Bear měl dneska nejlepší den života. Přála mi, aby na cestách byl se mnou Bůh, že jsme dnes prorazili ten její bludný kruh. A já už vím, že ať pojedu, který chci směrem, budu v duchu vždycky sedět v kabině s tím malým Teddy Bearem.
1: I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: tak jeď.
1: Takže ten smích je někdy nezvladatelný, nejen na scéně, ale i v životě. I v životě jsou takový záchvaty. Já vzpomínám, paní Hilda Filipovská, žena Františka Filipovského, přišla po válce v 45. roce, byly oslavy, že osvobození a tak, a přišla do Mánesa, do toho klubu na nábřeží. A tam se scházeli lidé, kteří se třeba neviděli celou válku. Vítali se, objímali se, slavili to. A tam přišel chlap, který se přišel před ním představit. Povídá, dovolte, vážená, abych se vám představil. Já jsem doktor Chuchvalec. Chuchvalec. A paní Hilda dostala záchvat smíchu. A je takovej, že jí dva lidi nesli do křesla, usadili, ona brečela, křeče, strašný smích, nezadržitelný smích. Tak jí vomili, ona se pak vomila ještě 10 minut, se vzpamatovávala z toho a pak šla za tím pánem se mu omluvit a říkala, prosím vás, pane doktore, já se vám jdu omluvit, není za co, milostivá, není za co. No ne, to je, musíte pochopit, já to chápu, já to naprosto chápu, nemusíte se omlouvat. Ne, já vám chci vysvětlit, nemusíte nic vysvětlovat, já tomu přesně rozumím, nic se nestalo. No stalo se, to byl trapas. Ne, to nebyl trapas, milostivá paní, to bylo roztomilý, to bylo velice milý. A ona říká, ne, prosím vás, nechte mě domluvit. Já vám chci vysvětlit, čemu jsem se v té chvíli vlastně tak rozesmála. A ten doktor říká, no tak schválně, čemu? A on říká, totiž, jak jste se mě představovali, taky já nevím proč, ale já vám rozuměla, že se jmenujete Chuchvalec. On se tak opravdu jmenoval. Takže to je nádherný trapas životní, který to je jako když na ulici do něčeho žlápnete a ještě to kolem sebe rozmažete, aby všichni kolem viděli, do čeho se to šlápne.

Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Jen jsem silnicí, když asfalt stál a studený pod načelem mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, dali slezy. Já ji vzal a dodnes na to myslím spodnutí.
1: Na mě nekoukej a radši sleduj cestu ve směr rychle k dalšímu městu. Nekoukej na mě a hlavu na Green Day.
0: Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost před mořem.

zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochybile chce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu, že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří, známe hrady, zámky, řeky a Bůh ví, co víc.

U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Tak jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil.

první třídu do Ostravy Intercity. Vídelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region

tě mám, víc nehledám. Být věrný jenom tobě, to jde s lehkostí. Jeden den bez tebe se těžko přemusím.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dnes začala platit regulace cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 haléřů za litr paliva. Toto opatření ale cen růst paliv na trhu nezastaví. Extrémní projevy počasí letos způsobily pěstitelům zeleniny škody na úrodě skoro za 700 milionů korun. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupovití a přívalové srážky. Škody pěstitelům zeleniny napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu nebo v listopadu, takže čísla nejsou konečná. Novinky z dopravy a z Brna má Luděk Savana Urbánek.
2: Nová linka vjede do ulic města, respektive do nové brněnské čtvrti, která vznikla v místě bývalé nedostavěné továrny. Od začátku října dostane nová brněnská čtvrť pod Hády přímé dopravní spojení. Autobusová linka číslo 63 bude jezdit mezi Novolíšeňskou a Novou zástavbou. První obyvatelé se sem začali stěhovat v létě. V současné době je hotových 167 bytů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Policie je ve střehu. Proč, to ví náš kolega Honza Navrátil.
3: Pražská policie se chystá na nelegální sraz tuningových aut. Vozy z celé Evropy se do metropole mají sjet tento pátek 2. října. Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Česká fotbalová reprezentace do 21 let doslova ubojovala nejtěsnější možnou výhru 1-0 doma proti Bulharsku. V listopadu se tak tým trenéra Michala Bílka představí v baráži o evropský šampionát v roce 2027, který se koná v Srbsku a Albánii. To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Petr Spálený a jeho písnička Lady v našem vysílání v tom prvním říjnovém dnu. Tak vám přeju hezký start do nového měsíce, už 10. v tomto roce 2026. A čím je naplněno mnoha zajímavými věcmi a mnoha svátky. Dneska je třeba Mezinárodní den seniorů, Mezinárodní den kávy, vegetariánství a dokonce i Mezinárodní den hudby. Tak k tomu všemu se určitě během dnešního rána dostaneme, k některým svátkům docela podrobně i krátce po 6:30, protože tady bude dnešek v kalendáři. Taky se dozvíte, jaké dneska bude počasí. Meteorologové trošičku upravili tu předpověď na dnešní den. Malinko ty teploty budou ještě vyšší, než se předpokládalo. Jak konkrétně, dozvíte se za malý okamžik. Tak krásný čtvrteční den, kdy svůj svátek slaví Igor, vám přeje od mikrofonu Country Rádia Katka Čepelíková. Posílám vám v tuto chvíli takovou pozvolnou píseň na ten čtvrteční rozjezd. To je kapela Olympic, Taky jsem se narodil bos. Tak hezké ráno a příjemný poslech. Taky

Olympik, taky jsem se narodil, bos. 6 hodin a 14 minut. Mrkneme se na D10, protože tam máme dopravní nehodu na 41. kilometru. Je to přesně v úseku, kde probíhají práce na silnici. Došlo tam k havárii nákladního vozidla mimo komunikaci. Na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. Průjezd je tam možný, ale pouze jedním pruhem a ještě ke všemu se projíždí přes stavbu. Takže tam se docela určitě pěkně zdržíte. Ještě jednou D10, 41. kilometr ve směru na Prahu. No a jaké, že nás dneska čeká počasí? 20 až 25 stupňů Celsia. Co si pamatuju, tak včera meteorologové říkali 24, takže teploty ještě vyšší, než se předpokládalo a čeká nás taky jasná obloha. Jak to v tuto chvíli vypadá po venku s těmi teplotami? Jestli pak je to na bundu, nebo možná stačí jenom nějaký lehký svetřík? O tom si budeme povídat za malý okamžik, kdy tady budou podrobné informace o počasí. Hezké ráno.

Máme 1. září a sluníčko nám dneska vyjde úplně přesně na chlup v 7 hodin. Zapadat nám bude v 18.39. Co se historických teplot pro dnešní den týče, tak vězte, že ta vůbec nejnižší byla v Klementinu naměřena v roce 1939 a šlo o pouhý 1,2 stupně Celsia. Zatímco ta nejvyšší teplota, ta byla naměřena v roce 1956 a šlo o 25,1 stupně Celsia. Je dost možné tedy, že právě dnes bude rekord pro dnešní den opět překonán, neboť meteorologové slibují poměrně vysoké teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia a bude jasno nebo polojasno. Čeká nás ovšem slabý, zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny a na severu Čech mírný jihovýchodní vítr. To by nebylo nic tak zásadního, jo, bude to foukat jenom tak jako maličko, drobně. Ale ve Frýdlantském výběžku nás čekají i nárazy větru až 55, případně až 70 km v hodině. Večer ten vítr ale začne částečně slábnout. Tak pakliže nás posloucháte někde v tom Frýdlantském výběžku, tak vás moc zdravíme. Dneska to na prádlo ven úplně nevypadá. Co se týče čtvrtku, tak ten by měl být převážně oblačný, na západě a severozápadě zatažený, ojediněle s přeháňkami. A tam už se to začne malinko kabonit. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia. A když se podíváme teď z okna, raději ho neotvírejte, zejména na západě Čech, protože tam je kolem 4 stupňů Celsia a potom se teploty pohybují zhruba, řekněme, ve středních Čechách i na Moravě kolem 11 až 12. Tak pokud nemusíte, zatím ven nikam nechoďte, počkejte si na ty vyšší teploty, třeba spolu s country rádiem a s muzikou, kterou vám tu právě teď nabízím. Chcete ještě nějakou pronostiku pro 1. říjnový den? Fouká-li na svatého, remigie od východu, bude teplý podzim.

Věra Martinová, báječná muzika, dál jen vejdi, a jestli byste podobně skvělou muziku, nebo možná třeba i konkrétně tuhletu písničku chtěli slyšet, a to naživo, tak budete mít příležitost. Ještě letos totiž Věra Martinová vystoupí a bude mít ještě pár koncertů. Myslím si, že v rámci takového pěkného vánočního koncertu 40 let na solové dráze vás čeká fantastické vystoupení v Kolíně. Bude to přesně 26. listopadu, což není zas tak za dlouhou dobu, tak pokud byste rádi vyrazili, tak v Městském divadle se na vás určitě budou těšit. Před námi je ale další muzika, a ta už není česká. Možná poznáváte Johnny Cash.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 6:30, dobré ráno. Kouřím pečky nebo ledečko Kolín, tam platí nepřetržité vlakové výluky. A platné jsou i na trase Hradec Králové Hněvčeves a nebo Vratimov Frýdek Místek. No a jak to vypadá na silnicích? Stále počítejte s komplikací na D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu. Je tam dopravní nehoda v úseku práce na silnici, je tam nákladní vůz mimo komunikaci a projíždí se jedním pruhem, a to přes stavbu. Poralo se také v Třebíči v ulici Jelínkova. Tolik doprava na Country Rádiu, přeju šťastnou cestu a pěkný den.
2: Country Radio.
0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Rádio.
4: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
5: My partu měli

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Country Radio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Mimořádná daň ze zvýšených marží rafinérií, kterou v minulém týdnu schválila kvůli vysokým cenám pohonných hmot vláda, ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol další investice do rozvoje českých rafinérií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. A ekonomika ještě jednou, ceny bytů, domů a pozemků ve druhém čtvrtletí zpomalily růst, meziročně ale vzrostly o 8,6%. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj den slaví Igor, jde o typické ruské jméno, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igvar, které se překládá jako bůh plodnosti. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov Ingvio, což je jméno boha plodnosti, a také Vara. Překládá se jako ten, kdo je pod ochranou boha plodnosti, případně jako bůh plodnosti. Tak všem bohům plodnosti, kterých máme v Česku kolem 4000, přejeme všechno nejlepší. Dneska také slaví Ivar, mužské rodné jméno severského původu a pochází ze severoseverského Ivar. A jméno bývá

Měli, určitě si ji uvažte. Tento den má sloužit k oslavě pití kávy a napomáhat podpoře kávy produkované a prodávané podle standardů hnutí Fairtrade. Tolik tedy na Country Radio. Informace k dnešnímu dni je co slavit.

Krásný den, přátelé. Přiblížilo se 6:45 a my se mrkneme na D1, protože na 177. kilometru ve směru na Brno, a to tady samozřejmě z Prahy, nám to pěkně stojí, zejména se tam tedy štosují kamiony a stojí až kde dvojce. Později se zahušťuje i druhý pruh, takže postojíte si i v osobním automobilu. Jak to vypadá po venku? Vůbec nejnižší teploty máme aktuálně na jihu Čech a nejvyšší teploty na severu, se nám to nějak drží tento týden, tak Jindřichovice pod Smrkem aktuálně hlásí například 20 stupňů Celsia a v jižních Čechách je tam prostě pod nulou. Dnes maxima až 25 stupňů.

to neví jen já. Už v oprátku mi chystaj, kněz mi s Bohem dal. Dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž a ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

0: Fajn rádiu.
1: 6 hodin a 49 minut se tady pomaličku začíná rozeznívat telefonní linka, protože budeme někoho probouzet, vlastně nevíme koho, předpokládáme, že je to nějaká žena.
2: Luvištová, prosím.
1: Dobré ráno, tady je Country Radio, Katka vás zdraví.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdržuju vás někde teď aktuálně?
2: No, pracuju.
1: Pracujete, tak dejte mi chviličku, někdo na vás strašně myslí a chce vám nechat zahrát u nás písničku na přání.
2: Aha.
1: Tak prosím vás, začíná to velmi jako smutně, ale nebojte se, bude to pěkné. Tak můžu?
2: Můžete.
1: S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že tě dnes navždy opouští tvé milované cet, se kterým si prožila spoustu nádherných a nezapomenutelných zážitků. Ale již zítra oslavíš poprvé své krásné sád, tak prosím o zahrání písničky od Nohavici. To přeje Pavel.
2: Tak já moc děkuju.
1: Jste překvapená a zaskočená.
2: No to jo.
1: Jakou byste si přála písničku od Jarka Nohavici? Kterou máte nejraději?
2: Na pořád.
1: Na pořád, tak tu zrovna vám chtěl nechat zahrát, ale tu tady teda bohužel nemáme, tak jsem myslela, že budete mít jiný typ. Helejte, líbil by se vám třeba Podzimní od Karla Plíhala a Jarka Nohavici dohromady zaspívají?
2: Já myslím, že ano.
1: Myslíte, že ano. Dobře. Tak jo, tak přejeme všechno nejlepší. Je to takové pěkně, řekla bych, zabalené to přáníčko. Tak si ho hezky rozbalte. Přeju vám samozřejmě hodně štěstí a zdraví a taky spokojenosti a pozdravujte Pavla.
2: Děkuji moc.
1: Zdravíme a už nezdržuju. Pracujte, dobře, pracujte. Děkuju. Naslyšenou.
2: Nastranou.
1: Tak vidíte, tak jsme to dali dohromady. Karel Plíhal a Jarek Nohavice Podzimní. To se myslím hodí. Náramně 1. října ve čtvrtek na Igora.
3: Podzimní obloha dala se do kala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
4: A po té obloze na křídle rokala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
3: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s kloukama za mlada.
4: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.

0: Lerogala s tím vákem ve vlasech Markéta léta.
1: Nete je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stává.

0: Pán si přál platit, zvlášť nebo dohromady.
1: Vlasta Redl dvakrát ve vysílání Country Rádia. Takhle byl tady jednou, ale samozřejmě písnička se jmenuje Dvakrát. Zahrali jsme si ji krátce před 7 hodinou. Tak než odbije celá, než si dáme zprávy, tak nás čeká ještě Kapitán Kit, písnička No to se ví. No a pokud v tuto chvíli snídáte, tak vám přeju dobrou chuť. No a pokud už jste dospěláci, tak si myslím, že by se dneska slušilo dát si po ránu kávu. Dneska je totiž mimo jiné Mezinárodní den kávy, tak si dejte nějakou vonavou, ať vám chutná.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Porodnost je rok od roku nižší a odborníci varují, že v následujících letech to bude obrovský problém. Naše vláda teď dokonce přemýšlí, jak to zvrátit. Na obzoru jsou tedy další sliby. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky bude vláda údajně debatovat o tom, zda neodpustit daně rodičům 3 a více dětí. Stát se už po desáté snaží vydražit zámek Štiřín v okrese Praha Východ. Z původní ceny 3 miliard se muselo slevit na 720 milionů korun. Zájem o něj ale neprojevily žádné jiné státní instituce ani veřejní kupci. Jde už o desátou veřejnou dražbu po převzetí zámku od ministerstva zahraničí a to bylo v roce 2023. Na Novojičínsku chybí šoféři.
2: Za volant se nikomu nechce. Na Novojičínsku pokračují výpadky meziměstských autobusových spojů. Zatímco v srpnu a na začátku měsíce září, kdy problém vrcholil, to byly i 20 neobsloužených spojů denně, v současné době už to bývá pouze několik chybějících spojů během týdne. Potíže hlásí různí dopravci. Luděk Savana, Urbánek, Novojičín.
1: Blíží se volby, ale v Nymburku to mají poměrně napjaté.
3: Komunální volby v Nymburce budou necelý měsíc poté, co na radnici zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mezi 5 zadrženými byli i starosta, který chce post obhájit. Ze současných 21 zastupitelů znovu kandiduje 19. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Předehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na čtvrtém místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Pojď dál a zpívej, tak vstupte a je úplně jedno, jestli zpívat umíte nebo neumíte, klidně zpívejte, my tu máme spoustu zpěvných písní a hlavně písní, které dobře znáte už celé roky, takže si je můžete minimálně pobrukovat a jestli nás posloucháte třeba v autobusu, což my víme, že nás posloucháte třeba i v dopravních prostředcích, v té veřejné hromadné dopravě, máte sluchátka, někdy i nahlas, že? Tak to my všechno víme, dostáváme takovéhle informace. Tak si můžete jen tak jakože, jo, můžete se jako pobrukovat, to prostě nikdo si nebude myslet, že prostě máte okolečko navíc, nebojte se. Já si myslím, že každý z nás si někdy tak jako pobrukuje, když se mu prostě nějaká melodie líbí, tak v tom klidně pokračujte. Budete mít celou řadu příležitostí. Za chvíli copáci, Johnny Horton, Marie Rotrová, František Nedvěd, no ještě abyste nespívali. Tak vám přeju krásný první říjnový den, máme Mezinárodní den kávy, Mezinárodní den seniorů, hudby, no a také pozor, je Mezinárodní den lékařů. A co je ještě zajímavé, že máme ještě také Mezinárodní den cyklistiky a vegetariánství. Takže dneska musí slavit úplně každý, protože každý si najde něco, co by mohl oslavovat. Tak ještě jednou krásné dobré ráno vám od mikrofonu Country Radia přeje Katka Čepelíková. Hezký den.

Jako na severu Aljašky si musí připadat někteří obyvatelé jižních Čech, protože tam mají teploty i pod bodem mrazu, zejména tady samozřejmě v těch vyšších oblastech, ale musím říct, že i západ Čech na tom není výrazně dobře, je tam kolem 3 stupňů, třeba ve Stříbře. Naproti tomu třeba v Turnově, tam je 16 stupňů Celsia. No, to jsou veliké rozdíly, ale během dne by se měly srovnat na 20 až 25 stupňů Celsia. Tak si na to počkejme, myslím, že to docela určitě bude stát za to. Máme tady hlášenou jednu komplikaci od Moniky, která projížděla v Praze křižovatkou Vídeňskou a tady takhle křižovatkou mezi Vídeňskou a Ukrčského nádraží směrem ke nemocnici a jsou tam dvě auta v sobě, je to před Šelkou a prý je to tam velmi pěkné, ale v uvozovkách a začíná se to tam pěkně štosovat. Tak počítejte s nějakým zdržením. Ve vysílání Country Rádia, ještě než si dáme data v datech, je tu Marie Rotrová, dáme si jí řeku lásky. Tak si hezky užijte. Přeju pěkný čtvrtek 1. října.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: Jen si to představte, dneska je to 62 let, co byl v Japonsku zahájen provoz vysokorychlostních vlaků Shinkansen, což je vlastně ta vysokorychlostní železnice na území Japonska, která se skládá aktuálně z 8 tratí a obsluhuje většinu významných japonských velkoměst na ostrovech Honšú a Kjúšú. Plánuje se taky spojení s ostrovem Šikoku. No a vzhledem k tomu, že oni jsou šikovní, tak to Šikoku budou mít raz, dva, hnedle za pár let. Rok 1931, tehdy se narodil Jiří Suchý, básník, textař, zpěvák, kabaretier, zakladatel divadla Semafor. Myslím si, že si zaslouží určitě prostor ve vysílání country rádia. Jiří Suchý dnes slaví 95. narozeniny. Popřát mu můžete třeba i na Facebooku country rádia. Rok 1920, a to skáčeme do světa, se narodil Walter Matthau, americký herec ruskožidovského původu, otec herce a režiséra Charlesa Matthau a držitel ceny Akademie filmové akademie, Oscar a také americké divadelní ceny Tony. Českým divákům bude dobře znám zejména ze známého muzikálu Hello Dolly. Podíváme se i do roku 1935, kdy se narodila Julie Andrews, což je jméno, které možná teď lovíte v paměti, říkáte si, tohle mi něco říká, nemůžu se vzpomenout. Jde o britskou herečku, zpěvačku, tanečnici, moderátorku a také spisovatelku. Je to ta dáma, která v roce 1964 zazářila ve filmu Mary Poppins. V roce 1984 zemřel František Kovářík, herec, kterého znáte jako třeba profesora Hrbolka z Marečku pod Dejte mi pero. Podíváme se i do roku 2013, tehdy zemřel hudebník, textař a hudební skladatel Zdeněk Rytíř. A v roce 2019, ano, dnes je tomu 7 let, co zemřel Karel Gott. Český šlágrový zpěvák, herec a také malíř. Tolik tedy dnešní Data v datech. Za chvilku František Nedvěd.

0: Country rádiem na cestách.
1: Za minutu půl osmé, jdeme se podívat na dopravu. Cheb, Luby u Chebu, tak tady vlaky dneska nejezdí stejně jako na trase Merklín, Karlovy Vary, Karlovy Vary Dolní, Karlovy Vary, Bezdružice, Pňovany anebo Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí. Jsou to takové ty výluky dlouhodobějšího charakteru, takže počítejte s tím, že několik dnů tady pojedete autobusy. Bouralo se na D10 na 41. kilometru ve směru na Prahu, je to v úseku, tam, kde probíhají práce na silnici, je tam nehoda nákladního vozidla a stále tam přetrvávají komplikace s tím, že se přejíždí přes stavbu, takže tam se určitě zdržíte. Míříme i do Prahy, konkrétně na Prahu 9, do ulice Prosecké před ulicí Lovosická ve směru na centrum. Máme v sobě dva osobáky. Tolik tedy zdržení, na Country rádiu se ale zdržovat nebudeme. Před námi jsou zprávy s Tomášem Adamcem, taky počasí a potom už muzika. Obstarají Rangers s písničkou Vysočina.
2: Country rádio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě.
3: Country Rádio.
0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
4: Hezké ráno. Vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření mohou místo očekávaného nárůstu počtu účastníků přinést do 3 let úbytek až 1 000 000 lidí v systému, zhoršení diverzifikace portfolií a odliv kapitálu z Česka. Tak to alespoň vidí opravdoví odborníci a ekonomové. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 1,8%. Ve druhém čtvrtletí se reálně příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1%. 6 let vězení hrozí muži, který podle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7 hodin a 37 minut se vracíme ke včerejšímu rannímu otazníku, který byl celkem zásadní. Týkal se zejména všech, kteří rádi dívají nebo sledují filmy. Jestli pak se díváte na filmy s titulky, případně pokud máte příležitost vybrat si, co si vyberete, jestli titulky nebo dabing, tak hodně se odpovídali navzdory tomu, že včera jsme ten ranní otazník začínali trošku pozdě, protože jsme tady měli milého hosta, jehož záznam můžete vidět třeba na Facebooku Country Rádia. Ale teď tedy zpátky k rannímu otazníku. Jindra napsal, ne, určitě se nedívám na filmy s titulky. Ladislava píše, už ne, protože na televizi koukám zcela minimálně, ale dřív ano, protože čtu hodně rychle, klidně jsem u toho i pletla a třeba i copánkový vzor. No tak to je neuvěřitelné, Někdo tady napsal, Tomáš to je, a nebyl v tom sám, že často, pokud je ta možnost dívat se s titulky, že má třeba češtinu a má tam i titulky, že totiž občas na to kouká, jak je to vlastně porovnává to mezi sebou, jo? Protože občas se ty titulky trošku liší, jsou tam nějaké niance, takže to

Český dabing je vůbec ten nejlepší ve světě, tak to si myslím, že s tím bych úplně teda nesouhlasila. Dejte nějaký konkrétní tip, co se vám nelíbilo, jako zajímá mě to. To by mě teda zajímalo, co se vám nelíbilo. Nebo ty český dabing, to je přece paráda.

rád, nemusím se smrti bát, ta přijde až poleví nadšení z toho, že jsme k sobě stvořeni.

Dnes tedy 1. října nás čekají nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni Celsia. Na horách bude tedy 16, ale čeká nás jasná až polojasná obloha úplně nad celým územím České republiky. Pozor si dávejte jenom ve Frýdlantském výběžku, aby vás to tam trochu neodfouklo, tam by měl dneska foukat vítr 55 až 70 km v hodině. Večer už by měl trošku slábnout, ale pozor na všechny přehazovačky, pozor na všechny čepice a pozor na prádlo na balkonech. Podíváme se i na D11. Mezi Hradcem Královým a Prahou v úseku exit Pečky Sacká máme takové dlouhodobé omezení. Aktuálně se tam po nočních pracích jede pouze jedním pruhem, což vás tedy výrazně zbrzdí. Teď před námi Kateřina Marie Tichá s písničkou Sami, která docela určitě zazní na dvou koncertech, které se konají už příští týden. Já tam budu. Doufám, že i vy. Kateřina Marie Tichá právě teď.

0: sami.
1: Poznáte, kdo jsem?
2: 8:03 tady máme naši oblíbenou soutěž, kterou už tady máme pár měsíců. A tentokrát, protože tady není Vláďa, tak je tady Ráďa.
3: Zdravím, dobré ráno.
2: Tak jo, taky tě zdravíme. Tak Ráďo, 1. října, bude to těžké nebo to bude jednoduché?
4: Já si myslím, že pro posluchače country to těžké nebude.
2: Já si taky myslím, že to těžké nebude. Tak připravte telefony a ve správný čas, až si budete naprosto jistí, anebo si budete chtít tipnout, zavolejte na 210-323-333. Tak jdeme na první otázku.
4: Jdeme na to. Jak jste se dostala k tomu, co teď děláte?
2: Jako ke zpívání? No, já už jako dítě díky mamince, která vedla dětský folklorní soubor Bárováček. Zpívala jsem zde a dokonce jsem souboru věnovala i svoji diplomovou práci.
4: Neříkejte, a co jste studovala?
2: Já jsem vystudovala učitelství češtiny a hudební výchovy.
4: A cože tedy nejste učitelkou?
2: No, víte, mě už na vysoké škole to koncertování začalo zaměstnávat tolik, že jsem dokonce dvakrát propadla kvůli pendlování mezi školou a koncerty.
4: A jezdila jste sama nebo s kapelou?
2: Já jsem byla součástí kapely Želman a spol i Nezmaru, ale aktuálně jezdím s 5členou kapelou.
4: Jaký styl zpíváte?
2: Takhle, já jsem zpívala i dechovku, taky jsem koketovala s popem, ale věrná zůstávám folku.
4: Už víme.
2: Už víme, takže takhle, více otázek a více odpovědí tady nemáme, takže vám to takhle musí stačit, ale řekla bych, že tak od druhé otázky nám tady začaly vyzvánět všechny telefonní linky a všechno se tady prostě rozsvítilo, takže evidentně to nebylo těžké. Tak zkusíme, kdo je na lince? Country Radio, hezké ráno.
5: Dobrý den.
2: Tak kdo je na lince?
5: Martin.
2: Tak Martine, zkuste svůj tip.
5: Pavlína Jišová.
2: Pavlína Jišová, je to tip, anebo je to přesná střela?
5: Ano, tak jako bych řekl, že skoro přesná střela.
2: Tak my to teďka rozklíčujeme, jo? Jasně, byla to naprostá jistota. Tak od které otázky se začal telefonovat?
5: Ty kapely, jak jste říkali, že hrála.
2: Jo, to znamená čtvrtá otázka teda. Dobře, no tak paráda. Máte u nás výhru, my moc gratulujeme, mějte se pěkně, naslyšenou.
5: Děkuju.
2: No tak vidíte, tak dneska to bylo asi docela jednoduché. Tak Radunko, děkuju a zítra?
4: Zítra se budu těšit.
2: Zítra se zase slyšíme, tak děkujeme. Tak teď už Dwight Joakam a pak Owens ve vysílání Country Rádia dáme si písničku, která se jmenuje Streets of Bakersfield. Tak hezké čtvrteční ráno.

0: vidíš a je po mně.
1: No vidíš a je po mně, to je vždycky takový ten konec, na který se člověk musí hodně soustředit a hodně tam napínat sluch, aby se jako pobavil nebo aby si vzpomněl, že tam tenhle ten zásadní konec je. Tak to byl Ivan Mládek a Banjo Band Ivana Mládka a Prachovské skály. Věděli jste, že právě v těch Prachovských skalách se natočilo hned několik filmů a nejenom českých, jako třeba Jak dostat tatínka do polepšovny, to si myslím, že ten je asi vůbec nejznámější, ale točil se tam i Princ Bajaja, takové jako temné scény docela, ale i hollywoodský Hellboy, tak to je jenom taková připomínka těch Prachovských skal mimořádně nádherného území v České republice. My si teď dáme Země tří sluncí, o tou písničku se postará už Miki Rivola a taky kapela Nezmaři. No a pak už bude 8, dáme si zprávy, tak hezké ráno.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country Rádio.
7: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
8: Nezapomínej, když hrál jsem tenesí hlas.
7: A tak se nám vybaví první láska.

0: žádnej žer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dnes začala platit regulace cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 haléřů za litr paliva. Toto opatření ale cen růst paliv na trhu nezastaví. Extrémní projevy počasí letos způsobily pěstitelům zeleniny škody na úrodě skoro za 700 milionů korun. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupovití a přívalové srážky. Škody pěstitelům zeleniny napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu nebo v listopadu, takže čísla nejsou konečná. Novinky z dopravy a z Brna má Luděk Savana Urbánek.
2: Nová linka vjede do ulic města, respektive do nové brněnské čtvrti, která vznikla v místě bývalé nedostavěné továrny. Od začátku října dostane nová brněnská čtvrť pod hády přímé dopravní spojení. Autobusová linka číslo 63 bude jezdit mezi Novolíšeňskou a Novou zástavbou. První obyvatelé se sem začali stěhovat v létě. V současné době je hotových 167 bytů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Policie je ve střehu. Proč, to ví náš kolega Honza Navrátil.
3: Pražská policie se chystá na nelegální sraz tuningových aut. Vozy z celé Evropy se do metropole mají sjet tento pátek 2. října. Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Česká fotbalová reprezentace do 21 let doslova ubojovala nejtěsnější možnou výhru 1-0 doma proti Bulharsku. V listopadu se tak tým trenéra Michala Bílka představí v baráži o evropský šampionát v roce 2027, který se koná v Srbsku a Albánii. To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Báječná muzika, to byl ale fofr, ale dá se to naučit. Když jsem byla malá, tak jsem se tuhle písničku učila, protože vím, že v přebalu nebo na zadní straně té desky byl napsaný text a dalo se to naučit. A když jste to prostě jako pilovali a pořád to točili dokola, tak jako já, tak si myslím, že se to dá. 6 dní na silnici, Mirek Hofman a Green Horni v našem vysílání. Báječná muzika na úvod další společné hodiny, co říkáte. Před námi i Faith Hill, dáme si i Žalmana a spol bude i Radek Tomášek. No a během této hodiny, co se povídání týče, tak docela určitě bude tady pořad pod lupou. A dneska se budeme věnovat, a já si myslím, že to můžu naťuknout, abyste už teď mohli psát svá blahopřání na Facebooku Country Rádia. Dneska své 95. narozeniny slaví Jiří Suchý. A my mu samozřejmě budeme přát, a to právě v rámci pořadu pod lupou, který nás čeká za pár chvil. A docela určitě se taky mrkneme na všechny Igory, protože Igor je jméno, které je velmi tučně vepsáno v kalendáři, stejně jako Ivar. To jsou dva kluci, kteří mají dneska svůj svátek. Zrovna v den, kdy je tedy Světový den vegetariánství, cyklistiky, Mezinárodní den lékařů, hudby, seniorů a kávy. Někdy jsou dny, kdy se neslaví vůbec nic, ale dneska se slaví skoro všechno najednou. Tak slavte klidně od časného rána spolu s Country Rádiem.

14 minut je třeba zjistit, co se kde děje a jak to vypadá aktuálně na silnicích. Tak komplikace máme hnedle tři, a to v Praze, v Trojské, v ulici Mladých Běchovic a taky nad Klikovkou. Všude tam se srazily dva osobní vozy, ne ty stejné samozřejmě. Podíváme se i na D1, na 6. kilometru ve směru na Prahu máme v sobě taktéž dva osobáky. Průjezd je možný ovšem se zvýšenou opatrností, a tedy s volnou nohou na plynu. Další info už přichází, co se stran počasí týče, tak jak je po venku. Ty teploty se šplhají nahoru, ale velmi pozvolna. Musím říct, že na západě území se stále drží ty nižší teploty kolem 4, maximálně 5 stupňů Celsia. Zbytek území už jo, tam už se sundavají bundičky, tam už máme kolem 13 stupňů. Před námi Radek Tomášek, zpíval jen rock'n'roll, nic víc, další skvělá muzika v našem vysílání a za chvilku už pořad pod lupou. Dozvíte se, co jste třeba nevěděli. Zpívali.

0: pod lupou.
1: Dneska je v pořadu pod lupou Jiří Suchý, a to z jednoho prostého důvodu. Právě dnes oslavuje své 95. narozeniny a my samozřejmě se připojujeme k té dlouhé šňůře gratulantů. Přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, optimismu a samozřejmě spoustu dobré nálady a skvělých nápadů, tak jako po celý váš život. Jiří Suchý je český divadelník, herec, hudebník, textař, zpěvák, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a také sběratel. Do svých 5 let žil v Klatovech a od roku 1936, tedy od těch 5 let, žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil v roce 1944, kdy jako komparz hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. Spolupracoval s Miroslavem Horníčkem, Ivanem Vyskočilem, později vytvořil autorskou dvojici s Jiřím Šlitrem. Po Šlitrově smrti se jeho hudebním spolupracovníkem stal Ferdinand Havlík a od roku 1975 je jeho hlavní divadelní partnerkou Jitka Molavcová. Jiří Suchý je spoluautorem mnoha komedií, kabaretů a muzikálů, například Člověk z půdy, Zuzana je sama doma, Jonáš a Tingle Tangle či Dobře placená procházka. Je spoluzakladatelem divadla Na závradlí a Semaforu a také bratrem Ondřeje Suchého. V listopadu roku 2022 v anketě Český slavík vstoupil jako první do síně slávy. Tak. Tolik tedy Jiří Suchý je v našem vysílání a myslím, že není od věci pustit si nějakou jeho písničku. A co takhle marnivou sestřenici? To si myslím, že je velmi oblíbená, velmi známá píseň. Tak pane Jiří, přejeme vám všechno dobré z Country Rádia.

0: Když se psal 1. říjen roku 1928, tak v Česku, nebo v Československu tehdejším, proběhla historicky první tuzemská demonstrace zvukového filmu. A bylo to právě v pražském kině Lucerna, kde byla poprvé představena tahle ta technologie, která vlastně úplně navždycky změnila vnímání zvuku v umění. Tak za 2 roky bude to 100 let, tak musíme se na to připravit a hlavně si to musíme pamatovat. Tehdejším divákům možná by vás to zajímalo, nějaký technicky zdatný posluchač country rádia by si mohl vzpomenout, že tehdy byl diváků představen americký systém MovieTune, u něž jeho byla zvuková stopa zaznamenána přímo opticky na filmový pás. No, takovéhle zajímavé věci se vztahují k dnešnímu dni, tak pamatujte na to, že rok 2028 tomu budeme věnovat určitě celý den ve vysílání.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: než odletím s Radskem domů zpět.
1: S Country rádiem na cestách.
2: D1, 194. kilometr ve směru na Ostravu, tak tam máme aktuální dopravní nehodu nákladního vozidla. Bouralo se taky v Praze v ulici Hajného a na jižní spojce máme úplně čerstvou dopravní nehodu. Je to tak čerstvé, že ještě nemáme naprosto přesně specifikováno, kde to je, ale nebojte, určitě ve 8:45 vám to všechno prozradím. Doufám, že už to bude upřesněno. V Praze se také bouralo v ulici Lískova. No a jak to vypadá s vlakovými výlukami? Ty jsou stále platné na trase Kouřim Pečky, Ledečko, Kolín, Šumperk, Zábřeh na Moravě nebo Olomouc, Domašov nad Bystřicí. Přejeme vám šťastnou cestou, ať už ke svým cestám zvolíte jakoukoliv dopravu. Ať už tu vlastní, anebo třeba hromadnou.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Aj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
2: Hezké ráno. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Mimořádná daň ze zvýšených marží rafinérií, kterou v minulém týdnu schválila kvůli vysokým cenám pohonných hmot vláda, ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol další investice do rozvoje českých rafinérií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. A ekonomika ještě jednou, ceny bytů, domů a pozemků ve druhém čtvrtletí zpomalily růst, meziročně ale vzrostly o 8,6%. To byly krátké zprávy a tady je počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia. Hezký čtvrtek vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: dnešek v kalendáři.
1: Dneska svůj den slaví Igor, jde o typické ruské jméno, které však má skandinávský původ. Jméno Igor vzniklo ze staroislandského jména Igvar, které se překládá jako bůh plodnosti. Jméno bylo odvozeno ze dvou staroislandských slov Ingvio, což je jméno boha plodnosti, a také Vara. Překládá se jako ten, kdo je pod ochranou boha plodnosti, případně jako bůh plodnosti. Tak všem bohům plodnosti, kterých máme v Česku kolem 4000, přejeme všechno nejlepší. Dneska také slaví Ivar, mužské rodné jméno severského původu a pochází ze severoseverského Ivar. A jméno bývá překládáno jako bojovník či ochránce. OSN dnešní den, tedy 1. říjen, vyhlásilo i jako Mezinárodní den seniorů. Slavíme ho už od roku 1991. Tento den připomíná důležitost starší generace a také upozorňuje na problémy, které seniory postihují, jako jsou zdravotní komplikace, sociální izolace a také diskriminace na základě věku. Máme Mezinárodní den hudby a ten my budeme slavit celý den ve vysílání Country Rádia skvělou muzikou a také máme

0: Posloucháte Country Radio ve 8:45 a jednu minutu k tomu. Tady máme několik informací z dopravy. Jedna se týká D1, to je prostě taková zapíkaná věc těsně před Brnem, pakliže jedete z Prahy, tak očekávejte docela dlouhou kolonu. No, docela. Měří 45 kilometrů. Tahne se od 151. kilometru až k omezení u D2. Je to kolona kamionu, takže tam si docela určitě, pánové, zejména v těchto velkých strojích postojíte. Osobáky celkem jedou, ale velmi, velmi pozvolna. Na D1 si dávajte taky pozor na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Máme tam dopravní nehodu nákladního vozidla. A chtěla jsem vám specifikovat taky tu kolizi na jižní spojce, tak už víme zhruba, kde to je. Je to zhruba na úrovni Kauflandu Praha-Michle, jo, ale je to samozřejmě jižní spojka, tak zhruba v těchto místech se nám srazily 3 osobáky. Budeme to samozřejmě ještě dále sledovat a uvidíme, jak to tam aktuálně vypadá a vlastně v jakém směru to je. Vypadá to, že je to na Černý most, ale uvidíme, zpřesníme tuhleto informaci za pár chvil ve vysílání Country Rádia. V tuhle chvíli ale je čas na nějaké pozitivní informace, tak se podíváme na počasí, jak to s ním vypadá, protože to nám dělá většinou radost, protože ty teploty se šplhají nahoru. Dneska by se měly dostat až k 20, případně 25 stupňům Celsia. V tuto chvíli jsou ale mezi 9 až 14. Tak vám přejeme i nadále krásné ráno spolu s Country Rádiem. Posíláme další prima muziku. Babi Daněk, Jak léta jdou, a za chvilku už někdo z vás bude zpívat v naší soutěži Dospíváš to. Tak pokud jste ještě neskusili své štěstí, volejte 210 323 333. Je to jedna píseň, která je velmi snadná. Velmi snadná úplně pro každého.
1: Jak léta jdou, radši se nebo blížej, co z komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy, co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou.

0: dál, až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Dospíváš to?
2: Jdeme na píseň. Jdeme samozřejmě taky za Evičkou, která už je na lince. Country Radio, hezké ráno ještě jednou.
3: Krásné ráno přeju.
2: Tak Evi, odkud nám voláte?
3: Volám z Opavy.
2: Z Opavy, jo, jo, slyším tam nějaký. Dáte to taky s přízvukem?
3: No, tak jako takové krátké a vystižné.
2: No tak na to se těším. Ale už jsme to tady měli takové napůl české, napůl slovenské, tak teď si to dáme napůl jako ostravsky, jo. Uvidíme, zdali pak to zvládnete, ale tohle zvládnete levou zadní. Držím vám palce, pustíme si malou ukázku písničky a hned jak skončí, tak vy pokračujete.
3: Dobře.
4: Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.
3: Tak mají báječnej život plnej báječných
2: dnů.
3: Opět jsem zapomněla.
2: Dnů bez útrat.
3: Dnů bez útrat. Celý den jen tak sedí a popíjejí šatové vzupat. Už jsem se chytla.
2: Vy byste mohla klidně pokračovat i dál. Já jako cítím to u vás, že prostě už jste se chytla. Tak byla to písnička, kterou každý zná?
3: Byla, jo, tohle, jo.
2: Michal Tučný a báječná ženská, nebylo se čeho bát. Tady jste se určitě krásně mohla chytit a tak se taky stalo. Takže gratuluju, vyhráváte u nás pěknou cenu. Tak posíláme tedy do daleka a bylo to moc pěkné. Děkuju za to.
3: Taky moc krát děkuju a přeju hezký den.
2: I vám hezký den. Tady už je originální verze od Michala Tučného.

0: Kamarádi táborových ohňů, poslední píseň této hodiny, dáme si zprávy, taky informaci o tom, jaké nás dneska čeká počasí. Musím prozradit, že teploty budou poměrně vysoko, podrobněji už za chvilku s Terkou a po deváté Pavel Dobeš, Jumbo Jet a nebo Radúza s Robertem Křesťanem. Tak hezké ráno.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Na konci světa.
4: Folk Team na konci světa.
3: Spí bílý kůň.
4: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
1: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
5: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
6: Do fousu píchnu redko,
5: já svoji dýmku pravěkou.
1: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
7: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený. Každou chvíli se tu bouře rozječí.
1: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme Country Radio, nemá to prostě chybu.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Hlavně pražská policie hodlá zakročit proti mladíkům, kteří túrují svá auta ve městech. Pořídili si nový mobilní hlukoměr. Pokud zjistí pochybení, může policie řidiči zakázat jízdu. Nový bič na příliš hlučné řidiče chce nasadit už v pátek. To se totiž v Praze chystá velký tuningový sraz. Nákupy z čínských e-shopů mohou před vrcholem vánoční sezóny znovu zdražit. Evropská unie totiž přidává k 3-eurovému clu další poplatek ve výši 2 eur za každou celní položku. U levných zásilek do 150 eur, úředně označovaných jako zásilky nízké hodnoty, se navíc nový poplatek sčítá s 3-eurovým clem zavedeným v červenci. O novém centru, které bude pomáhat lidem, kteří to potřebují, teď Luděk Savana Urbánek.
2: Práce, která přináší samostatnost a pomáhá lidem s handicapem zapojit se do běžného života, ale také individuální podporu pracovní asistenci. Právě takové příležitosti vytváří otrokovické sdružení Naděje. Město tuto činnost dlouhodobě podporuje, ale to sdružení poskytne účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 korun. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Jak to bude s větrnými elektrárnami? To zjistil Luboš Dvořák.
3: Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Hlasování, které se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstev, se bude rozhodovat až o 8 desítkách nových turbín. Nejvíce plebiscitů bude ve středních Čechách, a to na Rakovnicku, Benešovsku a Kladensku, pak i severně na Semilsku. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Mladé Boleslavi se dnes půjde na florbal, konkrétně na pohár mistrů. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Florbalisty Mladé Boleslavi čeká odvetné čtvrtfinále Champions Cupu proti Thurgau. Ve Švýcarsku klub Amex Florbal Mladá Boleslav prohrál 4-6. Doma tak musí český mistr vyhrát, aby dostal zápas do prodloužení. Utkání mezi domácí Bolkou a švýcarským celkem Thurgau začíná večer v 6:30.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

9 hodin, 11 minut. Před námi je další hodina plná muziky, která vám padne určitě do ucha, takzvaně. Grošáci je Pavel Kaiser, Zvony z Harmony, bude i Václav Neckář, Pacifik, Zlatý údolí. A během této hodiny se dozvíte téma ranního otazníku, abyste věděli, jaká otázka mi dneska vrtá hlavou a co od vás potřebuju vyzvědět. Také věřím, že se i dnes zapojíte do ranního otazníku, který vždycky vyvěšujeme na Facebook Country Rádia, kam je vlastně asi úplně nejsnazší se do něj zapojovat. No a pokud ještě nejste našimi přáteli, tak učiňte, protože jenom tak vám neuniknou samé novinky, které pro vás na Facebooku Country Rádia chystáme. Ať už to jsou třeba pořady Pod lupou, nebo informace o tom, kde který interpret vystupuje, nebo ukázky z různých hraní třeba parníků Country Rádia a třeba včerejšího vystoupení našeho kolegy, v podstatě je to náš kolega a je to hlavně náš kamarád Honza Vančura, který tady byl včera přesně vlastně před 24 hodinami, tady seděl naproti nám, hrál tady na kytaru a zpíval krásnou písničku Mám radost. Tak pokud si vlastně celou tuhletu písničku chcete poslechnout v jeho podání, tak jak zněla ve vysílání Country Rádia, ovšem i s obrazem, tak se podívejte na Facebooku Country Rádia a staňte se tam tedy rovnou našimi přáteli. Z Country Rádia z vás zdraví Katka Čepelíková a teď už slibovaní grošáci, tak hezký 1. říjen.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska to bude o jídle, ale spíše o takových vzpomínkách na nějaká konkrétní jídla. Když se vrátíte do studentských let, tak jaká jídla jste jako studenti nejčastěji si připravovali? Ať už na nějakých internátech, nebo jste bydleli třeba s někým v nějakém bytě, protože prostě už internáty byly plné, takže jste se museli někde seskupit a tam jste připravovali nějaká jednoduchá jídla. A možná, že to byla jídla, která ještě dneska si rádi uvaříte a nebo na ně jako vzpomínáte a říkáte si, jak jsme tohle mohli jíst. Já myslím, že klasika, jo, to byly fazole s párkem. Jo. To si myslím, že si dělalo spousta lidí. Potom hodně frčeli ty instantní polévky, jo, to prostě zalijete, dáte si k tomu kousek chleba, který jste někde koupili, ten taky jako dříve jako hodně vydržel a myslím si, že to byla taková jako, takový ten základ, jo, nebo brambory s vajíčkem, že jo, míchaný vajíčka, nějaký prostě ty párky, ty si myslím, že se dělali na mnoho způsobů a nebo když už jako jste měli jako hodně času a chtěli jste si hodně zavařit, tak nějaký špagety s konzervovanou omáčkou, to si myslím, že byla taky jako základ. Hodně lidí se z toho najedlo, prostě jste si tak trošku jako udělali takový kulinářský okénko. Tak zavzpomínejte na ty obyčejný studentský jídla a dejte mi vědět, co u vás nejvíc frčelo a co jste třeba jedli celý týden, protože dříve si myslím, že se jako na těch kolejích a možná i dneska jako uvařilo toho hrnec a potom se to právě celý týden jedlo a vlastně nikomu to nevadilo. Jo, kdyby takhle navařila maminka, tak to by byla asi jiná. Teď už brontosauři, těším se na příspěvky.

0: Country rádiem na cestách.
1: 9 hodin a 31 minut je čas podívat se na to, kde pak nám doprava trošku vázne a kde byste se měli docela určitě těmto úsekům vyhnout, nebo se tam prostě zdržíte. Polodenní vlakové výluky, ale to jsou věci, kterými začneme. Straškov, Vraněny, Olomouc, Domašov nad Bystřicí nebo Ledečko, Kolín. Tady pojede autobus na místo vlaku. Praha Teplická a Praha Moskevská, tak to jsou dvě ulice, kde se docela určitě teď zdržíte, neb se tam bouralo a je to tam částečně průjezdné, ale jak říkám, zdržíte se. Na Pražském okruhu na 25. kilometru ve směru na D1 máme nehodu, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh, došlo tam ke strážce tyráku a osobáku. No a ještě jedna informace, ta je taktéž z Prahy, v ulici Kovářova se srazili osobák a nákladní vozidlo. Je to tak s dodávkou. Tak pozor na to, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, klidně nám zavolejte do studia na 210 323 333, abyste dali info i ostatním řidičům. Teď už Pavel Bobek.
2: Country Radio.
0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
3: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bez Junior. Country Radio.
4: Láska má je láska tvá.
5: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
6: A svítí na tvou lásku nepěno.
7: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Dneska se věnujeme jídlu, ale ne žádným prostě vyvářením. Tohle to bylo takové to studentské vyváření, kdy jsme si všichni mysleli, jací jsme velcí kuchaři, jak už to všechno zvládáme, žádná kuchařka nám není dost velká, že? Všechno jsme zvládali, ale přitom jsme vlastně úplně nejčastěji vařili ta úplně nejobyčejnější jídla. To byly třeba knedlíky, co zbyly od maminky, že co nám poslala prostě v balíčku, tak poslala nějaký knedlíky, takže jsme je udělali s vajíčkem. Pěkně jsme si to opekli a jak jsme si pomlaskávali. A nebo dokonce jsme tady měli i příspěvek, že místo knedlíku se používala rýže, že si uděláte rýži s vajíčkem. Jo? Tak to jsem teda nikdy neměla, ale proti gustu žádný dešputát, a zvláště když jste student, že? Tak podíváme se na vaše příspěvky, jaké jídlo jste si jako studenti nejčastěji připravovali. Miloš napsal chleba se sádlem. Jasně, no tak to je absolutní přece klasika. Tu sádlovou, teda tu sklenici s tím sádlem, to jste určitě dostávali doma. Byla to taková ta výslužka, vědělo se, že to dlouho vydrží a když bude prostě hlad největší, tak kousek nebo ta skýva toho chleba tam vždycky někde bude. Takže tím se určitě zasytíte. Těstoviny se sýrem nebo smažený sýr napsala nám Eliška. Vašek napsal, že nejčastěji chodili na sekanou svíčkovou do bufetu na Davidské. Lepší než remoplátek s uho omáčkou v benze. No jo, Václave, ale to jste na to musel mít ty, jo, penízky. Ale když ty penízky nebyly, tak člověk prostě musel nějakou vyžít s nějakou tou konzervou. Honza napsal, že měli vždycky na studentské raňajky makovku s kakaem. Paráda. Tak to možná bylo doma, možná, že to nebylo úplně někde na nějakém intru někde, kde byla nouze o to jídlo. Ale napsala nám i Eliška, že u nich nejvíc na intru frčeli špagety s párkem. Jo, ale pozor, ne s tím obyčejným párkem, ale s takovým tím hodobožovým párkem, takovým tím, co byl zavařený. Pamatujete si, jak byl v těch sklenicích? Tak to si myslím, že dneska je docela jako specialita a až tak se to nekupuje, spíše to jako by v takových těch dárkových balíčcích. Tak určitě se nám ozvěte, tohle je výherní příspěvek na Country Radio. A pokud i vy jste se chtěli podělit o to, co vy jste měli nejraději právě v těch studentských letech, nebo co jste si nejvíce vařili, klidně napište i dál na Facebooku Country Rádia.
2: Vánek svaté klasy hladí,

se kouzlit do oken. Z nich pláň polí odívá a tak se kolem dívám. Mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Nespěchám, jak se sluší, a proč taky, když

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás teď komu

0: Za chvilku už bude 10. hodina, možná už přemýšlíte nad tím, jak půjdete z práce a budete si říkat, tak co já budu dneska dělat? Dneska rozhodně slavte, protože dneska je Mezinárodní den kávy, Mezinárodní den seniorů, také je Světový den vegetariánství, den hudby, den cyklistiky, lékařů, sušenek a prosím vás, teď jsem se dozvěděla tady na chodbě u nás, že dnes je i Mezinárodní den klobás. Jo, tak můžete to pojmout prostě jak chcete. Dneska se dá opravdu slavit, řekla bych, jako ve všech koutech naší vlasti a v podstatě i s čímkoliv. Jo? Ať už jste vegetariáni, nebo milujete klobásy, sušenky, cyklistiku a nebo všechny lékaře. Tak za chvilku 10, za chvilku už žezlo, tady to moderátorské převezme Milan Schmidt, těší se na vás moc a v ruce drží jako první desku od Babiho Rivoli, Karabiny a Kamarádů táborových ohňů a vidím, že bude pouštět Terezu, Osamělý město, tak si hezky užijte hned po 10.
1: Country počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Tereza.
1: Znáte je.
10: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
11: Řeky lásky proud kolem nás prdál.
1: Každý tón, každé slovo.
12: Toulám se klínem skal. Tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
13: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Porodnost je rok od roku nižší a odborníci varují, že v následujících letech to bude obrovský problém. Naše vláda teď dokonce přemýšlí, jak to zvrátit. Na obzoru jsou tedy další sliby. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky bude vláda údajně debatovat o tom, zda neodpustit daně rodičům 3 a více dětí. Stát se už po desáté snaží vydražit zámek Štiřín v okrese Praha Východ. Z původní ceny 3 miliard se muselo slevit na 720 milionů korun. Zájem o něj ale neprojevily žádné jiné státní instituce ani veřejní kupci. Jde už o desátou veřejnou dražbu po převzetí zámku od ministerstva zahraničí a to bylo v roce 2023. Na Novojičínsku chybí šoféři.
2: Za volant se nikomu nechce. Na Novojičínsku pokračují výpadky meziměstských autobusových spojů. Zatímco v srpnu a na začátku měsíce září, kdy problém vrcholil, to byly i 20 neobsloužených spojů denně, v současné době už to bývá pouze několik chybějících spojů během týdne. Potíže hlásí různí dopravci. Luděk Savana Urbánek, Novojičín.
1: Blíží se volby, ale v Nymburku to mají poměrně napjaté.
3: Komunální volby v Nymburce budou necelý měsíc poté, co na radnici zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mezi 5 zadrženými byli i starosta, který chce post obhájit. Ze současných 21 zastupitelů znovu kandiduje 19. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Předehrávka 7. kola hokejové Tipsport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na 4. místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěs.

Po 10. hodině už vám krásné čtvrteční dopoledne přeje Milan Schmidt. Začal nám říjen, je 1.10. a po 10. hodině jsme tady měli pořádnou plejádu opravdu parádních hlasů. Vabirivola, Karabina, KTO, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek, co jméno, to hvězda. A budeme v tom i pokračovat. Čekají nás jak americké hvězdy, třeba The Bellamy Brothers anebo John Michael Montgomery, tak se také podíváme do našich Luhů a Hájů, Petr Spálený, Marien, a dokonce i pozvánka bude o krásném českém hlasu a bude to pozvánka na koncert, který je velmi blízko a určitě stojí za to. Takže si poslechněte. Chybět nebude ani Tulácká stezka a to je zatím všechno. Příjemný den.

0: Rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia, které bude pozvánkou na krásný koncert. No, sezona festivalu pomalu končí, ale umělci se nám přesouvají do kulturních středisek a sálů a přesně to samé platí i pro Honzu Nedvěda mladšího, kterého mám teď na telefonu. Honzo, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchači Country Rádia.
1: Tak asi potvrdíš, že mám pravdu a určitě se chystáš na nějaké koncerty v kulturácích, tak povídej, na co se můžeme těšit.
2: Jo, tak máme přece u toho ještě hodně Milevsko, Hradec a tak dále, ale teď aktuálně je to Kyjov, 5.10. divadlo. Tam jezdil můj táta, měl tam dokonce nějakou malou chalupku a máme tam spoustu kamarádů a známých, tak se tam moc těšíme. Zbývá tam ještě pár míst, tak se pokud máte zájem na www.honzanedve.cz, 5.10.
1: V Kyjově, městské kulturní středisko a neb divadelní sál. Říkáš, že to tam je moc hezké, že tam jezdil táta, takže předpokládám, že by mělo být plno. Jinak prosím tě, na co se tam můžeme těšit, pokud tam přijedeme?
2: Tak určitě na písničky samozřejmě táty, ale my to kombinujeme. My teďka rozjíždíme nový program, kde to děláme půl na půl. Mm-hmm. Jedna naše, jedna tátová. Bude to zajímavý.
1: Dobře, tak to je určitě.
2: Když už se bavím o tom tátovi, táta určitě zdraví všechny posluchače Country Rádia. Na jeho narození jsme s tím 4 nebo 5 hodin seděli na zahradě a opravdu od až do zed jsme probrali život. A já jsem šťastný za to, že je naprosto v pořádku.
1: A my jsme šťastní, taky moc ho zdravíme a děkujeme za tuhle tu dobrou zprávu. Díky i za všechny písničky. No a Honzo, jinak pochopitelně držím palce, ať to dobře dopadne, protože vím, že koncertuješ hodně, nezapomeň nás zvát, ať máme kam vyrazit. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuji vám moc krát, mějte se.

0: Country rádiem na cestách.
1: Proudu krásné muziky je tady okénko pro dopravní informace. Mám pro vás zprávu z trati 194 z Českých Budějovic do Černého kříže v úseku České Budějovice Český Krumlov. Budete muset přesedat na autobusy. Je tam nějaká mimořádnost v jízdě jednoho nebo dvou vlaků, takže náhradní autobusová doprava mezi stanicemi České Budějovice Český Krumlov a obráceným směrem je zavedena. Koukáme na dálnice, i tam jsou problémy, zejména na D1 na 194. a 0,5 km ve směru na Ostravu se srazil nákladňák a osobák, počítejte se zdržením. Na stejné dálnici, tedy D1 na 184. a 0,5 km, tentokrát ve směru na Prahu, leží nějaké polystyrenové desky v obou jízdních pruzích, takže pozor, bude to poletovat a může se vám to spříčit pod autem. No a D1, ještě jednou 13. km ve směru na Brno, tam zase leží plastový blatník v pravém jízdním pruhu. I ten objíždějte velmi opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Radio. Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
2: Radio. Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Cílem dnešní toulky bude Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi. To je nejstarší a největší loutkařské muzeum v České republice. Umístěné je v nádherném renesančním mydlářovském domě. Muzeum vás seznámí s bohatou historií českého loutkařství, které je od roku 2016 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Ve stálé expozici nazvané Magický svět loutek vás provedou historií českého loutkařství od tradičních marionet kočovných loutkařů přes varietní loutky a rodinná loutková divadla až k filmovým loutkám, které proslavili české tvůrce v zahraničí. Nechybí tam Spejbla Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky, loutky Josefa Váchala nebo kompletní výprava představení Endspiegel, což je jedna z nejdůležitějších inscenací moderního českého loutkového divadla. V zahraniční části expozice jsou pak k vidění magické stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také rarita vietnamská vodní loutka. V místnosti věnované Mezinárodní loutkařské organizaci UNIMA můžete zhlédnout ukázky loutkového divadla z celého světa. Ve dvou hernách i přímo v expozici si sami můžete vyzkoušet vedení mnoha druhů loutek. Snadno se vám může stát, že přitom přestanete vnímat čas a doslova se tam zapomenete. V muzeu můžete také v průběhu roku navštívit velké množství kulturních akcí. Ať již jsou to loutková představení, koncerty nebo třeba oblíbené duchů plné muzeum. To se historické sídlo muzea na jeden večer promění v dům plný strašidel a přízraků. Muzeum nabízí také velké množství kreativních a vzdělávacích programů pro školy a další skupiny. Více informací o Muzeu loutkařských kultur v Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Občas snívám v noci děs a taky spím. Já vím, kde se u nás v domě pouští syčák plyn. Kde jsou prášky, kde je revolver ten krám. Ale srdce zatím na svým místě mám. Dobře vím, že není všechno růžový. A kde je konec, to ti zatím nepovím. Jako boty patří k černým tkaničkám, tak já srdce zatím na svým místě mám. Holky přijdou, holky taky odchází, že už mě nechceš, říkej prostě bez frází. Slintat o lásce, to je úděl velkých klamů.

0: country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v hotelu Ogar v Pozlovicích v pátek 2. října od 19.30. Uslyšíte písně z alba Na konci světa a zazní i osvědčené hity. Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci U vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky U šesti strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října od 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už v 10 dopoledne do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Dopolední káva s Milanem Schmidtem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Schmidt u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Přesně tak, je tu další občasník, jak jste slyšeli, a přišel čas na to, abych vyspovídal jednoho Brňáka, který jsem dorazil, a není to Tonda Joch, jak by se mohlo zdát podle písničky, která právě dozněla, ale je to Michal Kosmy Šimček.
2: Ano.
1: Já nevím, jestli jsem to směl prozradit celý jméno, protože já nevím, jestli ten pseudonym není jako nějak daný, jakože ti lidi neznají pod jménem, ale znají tě jako Kosmyho.
2: No, je to se mnou trochu složitější, je pravda, že spousta lidí ani neví, jaký má jméno, jaký příjmení. Kosmonaut se prostě pamatuje nejlíp, tahle přezdívka.
1: Je to pravda. Jinak, když tu mám Michala, tak vy, kteří posloucháte pravidelně, tak si možná vzpomenete na naše povídání o kolo desky kapely Nevermore and Cosmonaut, což je vlastně Michalova kapela, ale to už je pár let, takže než se dostaneme k tomu, proč si tu dneska, tak se zeptám, jaké bylo léto, protože také už jsme několikrát ve vysílání slyšeli tvůj hlas, když jsme zvali na Léto z Café Práh, což je krásný festival v Brně, který ty děláš a kde hrál jak Tonda Joch, který dozněl, tak i já s kapelou. Takže jaká byla sezona? Bylo to fajn, jak počasí, co chodili lidi?
2: Bylo to úžasný. Je to sen každého dramaturga a produkčního, a když takový festival vyjde. No. My jsme měli 16 večerů, hezky. Zahrálo tam skoro 630 kapel a já říkám, byly to moje srdcovky, jo, opravdu jsem si ten program vyladil podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a bylo krásný, že to bavilo ne mě, ale že chodili lidi a že se jim tam líbilo. Počasí bylo na naší straně, horké léto pro pořadatele je dobré, takže venku před Café Práh v té nádherné uličce ve Vaňkovce se odehrály moc pěkný večery hudební.
1: Ono to místo má opravdu svoje kouzlo, neuvěřitelné. Já jsem, když jsem tam byl u tebe poprvé, tak mě to nějak pohltilo a od té doby vlastně se tam rád vracím, nejenom tedy na tenhle ten festival, když jsem v Brně, tak se to tam jdu aspoň projít. Prostě, protože je to tam hezký, prostě nějakým způsobem mě to tam uchvátilo. No.
2: My jsme ve středu města, že jo, lidi proudí do galerie Vaňkovka, my jsme zvenku v té staré části opravené Vaňkovky, má to Genius Loci obrovský. Mě už to tam baví 15 let, co ti budu říkat.
1: No? Jasně, je to i vidět na tom, jak to děláš a rozhodně všem doporučuji, aby se přišli podívat, ale teď prozradíme našim posluchačům, že si přinesl z Brusu nové album, které v podstatě dneska vychází, takže to je úplně jakože tak čerstvou novinku, čerstvější být nemůže ani.
2: Přesně tak, no.
1: Je to už po několika letech, víš zase?
2: Je to po 5 letech a my jsme vydali vlastně už teda čtvrtou studiovou desku, jmenuje se Teorie mizení a Nevermore Cosmonaut, a tím završilo cyklus, 4 roky jsme na té desce pracovali s kapelou a já jsem moc rád, že můžu to tady v tomhle tvým pořadu představit, tuhle tu desku, udělat jim prostě radiovou premiéru, protože Country Radio mám moc rád a
1: díky.
2: Prostě jsem rád přijal pozvání a moc se těším, co na tu desku lidi budou říkat, protože je to takové moje dítě textové i hudební a mám z toho radost, že už konečně se rozletí do světa.
1: Jasně, já ještě mohu slíbit nejen tvým fanouškům, ale všem, které třeba zaujmeme naším povídáním, že celou desku představím už tuto neděli, jestli se nepletu, a to se tedy nepletu, tuto neděli v pořadu Album týdne, kde prostě pravidelně představují nové desky, tak i tentokrát se tam objeví ta deska. Tak a pojďme pěkně postupně, jmenuje se Teorie mizení, je tematická ta deska?
2: Já už to ani jak snad neumím, dělám prostě koncepční desky, v kapele jsme na stejné vlně i s spoluskladatelem Pavlem Karasem, kytaristou, s kterým skládám tu hudbu, já píšu texty, mě to strašně pomáhá, ten koncept té desky. Tahle ta deska se věnuje ztrátám, mizení skutečnosti. Není to ale smutná deska, je vlastně plná naděje. A myslím si, že ta písnička, kterou si budeme hrát teď, tak ta je o pomývosti snů, jmenuje se Atlas pro sny. Naplňuje ten koncept doslova, protože co je prchavějšího, co je
1: než
2: víc vymizí než sen. Já jsem si v téhleté písničce splnil až na čtvrté desce jsem si splnil Smicový kvartet. Takže kromě naší kapely klasického složení jsme si přizvali na tu desku hosty a tady je to přímo celý Smicový kvartet, který samozřejmě bych nedokázal rozepsat noty na smyčcový kvartet, jak jsme poprosili Ondru Kyase z brněnské kapely Květy, Romana Kašníka, u kterého jsme ve studiu Reset nahrávali tuhle tu desku, taky byl schopný rozepsat to do not. Aha. Ta písnička je pro mě velmi jako důležitá, protože je to pro mě nejen písnička o snech, ale je to hlavně splněný sen, že ten smyčcový kvartet tam opravdu zazní a strašně se mi to líbí. Doufám, že to bude líbit i posluchačům.
1: My si poslechneme Nevermore and Cosmonaut, Atlas Prosny, to je první písnička, kterou vám zahrajeme z úplně nové desky téhleté kapely. Když říkám úplně nové, tak vychází dnes, takže nejčerstvější, čerstvější už být nemůže. A kdybyste se chtěli Michala na něco zeptat, tak máte možnost SMS-kou na 720 00 11 11. A my si teď poslechneme píseň, o které byla řeč.

0: Takže naše povídání u dopolední kávy s Kosmim pokračuje. Já ještě jednou připomínám, že pokud byste chtěli, tak se můžete ho na něco ptát na 720 00 1111, což je SMS brána sem k nám, a já mu ty dotazy předám. Ale je potřeba si říci, že jsme tady proto, že dnes vychází skvělá deska, která se jmenuje Teorie mizení. My už jsme si poslechli jednu píseň, nahráli kapela Nevermore and Cosmonaut, což je právě Michal a jeho parta. No a když jsme začali teda o té partě, ty si říkal, že jste si tam dopřáli, Mišo, tedy smyčcový kvartet, ale a že jinak kapela, pojďme asi lidem říct, kdo v kapele je, protože ne každý vás zná detailně, že jo, prostě.
1: Přesně tak, já si myslím, že já svým jako založením jsem vlastně takový jako písničkář, autor, ale přinesu třeba nějakou věc, píseň a teprve kapela z toho udělá tu hudbu.
0: Ten takhle finální, to říkám, finální jo. Produkt. A
1: takže teď vlastně už od poslední desky je sestava stejná. Takové moje úplně jako hudební dvojče a člověk naladěný na stejné vlně je kytarista a skladatel Pavel Karas, který prostě přinese nějakou hudbu a já si do ní domyslím melodii té písně, dodělám si text, anebo zase já donesu svou hudbu, on ji přepracuje, doaranžuje. Samozřejmě, a ty to dobře víš, výborná kapela musí mít i výborného basistu, takže my takového taky máme. Říkám to kvůli tomu, že prostě posluchači ví, že jsi taky skvělý basista.
0: Jo, díky.
1: Jmenuje se Vítek Sklenář a ten naprosto soustředěný, analytický hráč, který jako málo toho namluví, na rozdíl třeba ode mě, ale skvěle hraje. A máme luxus dvou bubeníků. Máme Vláďu Třebického, který nahrál tu desku, znají ho posluchači z koncertu Kamelotu nebo ze středověké hudby, profesionální muzikant. Nemá na nás někdy čas, ano. Zaskakuje pátý člen kapely Radim Greenwald, ten je taky jako pevnou součástí kapely. A na té desce jsme si dovolili nejen luxus smyčcového kvartetu, ale přizvali jsme i hudební hosty. Vždycky ta písnička cítíme, co jakoby chce, co jí můžeme dodat. Pavel Karas, kytarista, i hraje na klávesi, na klavír, takže to jsme si tam dohráli, to je perfektní. Ale co jsme nemohli do některých písní je akordeon Ondry Zámečníka, skvělého hráče, učitele na akordeon, hraje třeba s Pavlem Čatkem, doprovází ho, píše literaturu o tom nástroji. Martin Mrcaholan na foukací harmoniku z výborné kapely Kluk z Husovky. Jan Mendelson, brněnský klavírista, naprosto úplně mimo folkové světy. Zahrál tam do písničky Melancholie a tím nejbližším hostem byla Lada Šimíčková, moje
0: tvoje
1: žena.
0: Paní.
1: Je pravda, že už z toho dělám takovou tradici na všech těch našich deskách, jak na Mezi planetami, tak na Bledě modré městě, tak na XC9 a teď na Teorie mizení je vždycky přizvu. Možná do budoucna uděláme nějakou kompilaci za dalších 6-7 desek z těch písniček, ale ona tam dodá takový ten ženský element, výborná textařka, je to i první čtenářka mých textů, můj první kritik, takže si vážím toho, že...
0: Já teda nevím, ale já myslím zase, že recipročně ty jsi taky účinkoval na jejím albu, ne?
1: No, ale ne tak
0: ne
1: nějak
0: zásadně.
1: Já mám možnost, nebo byl jsem osloven, že jsem zhudebnil její dva texty a na něco ke čtení se objevila písnička, kterou různé druhy mraku, kterou jsem zhudebnil. A byl jsem za to moc rád, zase to bylo něco jiného.
0: A zase pro naše posluchače, sice už ta deska u nás trošičku jakoby zmizela, protože už je to nějakou dobu, co vyšla, ale když jsem jim představoval, tak přišly krásné ohlasy. To je nádherná deska prostě. To je prostě fakt skvělý.
1: Mladá kapela hraje, ta deska něco ke čtení vyšla v roce 2024. Koncerty jsou, měj pěkný koncert třeba v prázdninách v Telči na zámku před Javorama a tak. Rozhodně stojí za poslech.
0: No jo, určitě, je to moc příjemný, je to moc příjemný. No ale teď se pojďme vrátit k tomu tvému albu Teorie mizení. Takhle, hele, když na to kouknu, jo, prostě Kosmonaut, Měsíční krajiny, Utajené slunce a tak dále, máš nějaký zvláštní důvod k tomu, že se takhle jako díváš nahoru?
1: Mě to odjakživa tohleto zajímalo, chodil jsem rád na hvězdárnu, všechny ty texty, které píšu, tak nebo hodně jich je spojených právě s vesmírem, s tím tajemstvím toho okola. Já si myslím, že Měsíční krajiny jsou zrovna jako příklad toho. To je písnička, která popisuje příběh Petra Ginze, což byl kluk, který byl internován v Terezíně, ale nevzdal se. Byl to člověk, který prostě tam v těch nelidských podmínkách vedl časopis, maloval, psal básně a nakreslil tam obrázek, který se ke mně dostal, jeho kopie, jsou to Měsíční krajiny. Tak se to jmenuje, je to z pohledu měsíce na Zemi. Ten obrázek měl takovou krásný prostě příběh, po mnoha letech se dostal do raketoplánu, vynesli ho symbolicky, jeho kopie vynesli do vesmíru.
2: Krásný.
1: A mě tohleto, ta jeho nezdolnost a ta jeho inspirativní duše, která se nevzdala ani v těch nelidských podmínkách, natolik inspirovala, že jsem z jeho pohledu napsal tuhletu píseň Měsíční krajiny a de facto i obrázek, který je na titulce alba od Kataryny Kratochvílové.
2: Mimochodem nádherný, teda musím říct.
1: Je tam člověk stojící před měsícem, už to jde dohledat na našem Facebooku, webových stránkách, ten obrázek už je jako na světě zveřejněn, tak ten taky z toho vychází, protože je tam muž stojící před obrovským měsícem, který se teda pomalu rozpadá. A tahle ta píseň je vlastně věnovaná tady tomuhle a taky zapadá do konceptu toho mizení a ztrát. Ale je vlastně taky ta naděje tam přítomná v téhle písničce.
2: Je to silný příběh, jak říkáš, s nadějí a my si poslechneme Nevermore and Cosmonaut Měsíční krajiny.

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Tak pojďme si dát pár dopravních informací v našem povídání. Mám tady pro vás polodenní výluky, které se týkají přesedání na autobusy v úseku Straškov-Vraňany, Šumperk, Zábřeh na Moravě a Olomouc-Domašov nad Bystřicí. Tak to jsou místa, kde se připravte na zdržení v podobě přesedání na autobusy. No a pojďme se podívat také, co se děje momentálně na dálnicích mezi 11. a 12. hodinou. Měli jsme tam hodně zpráv z D1 a to se v podstatě nemění. Ta je v tuto chvíli asi nejvíce problematická. A sice D1 na 274. kilometru ve směru na Brno hlásí pneumatiku v levém jízdním pruhu, který je tím pádem neprůjezdný, takže zpomalte a projíždějte opatrně. Další událost na D1 ve směru na Brno na 12. kilometru havarovalo osobní auto s motocyklem, se srazili. Hodně nepříjemná záležitost, i tam se připravte na zdržení. No a potom do třetice D1 196. kilometr ve směru na Ostravu, jestli se nepletu, tak to je zrovna v těch místech, kde se hodně opravuje a došlo tam k nějaké havárii osobního auta, takže tam to bude asi hodně složité, protože tam bývá hustá doprava i bez té havárie. Jinak samozřejmě přesně tak, jako o tom mluvím, od 170. do 196. kilometru ve směru na Ostravu už se začíná tvořit poměrně dost dlouhá kolona, tak počítejte s velkým zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to já super. Myslím, že bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
6: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
6: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče. Tiše

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu. Country rádio. Klidné rádio do neklidu.

0: Dopolední káva s Milanem Šmitem. Countryový občasník, ve kterém si Milan Šmit u dopolední kávy povídá se zajímavými hosty.
1: Tak a tím dnešním zajímavým hostem je Michal Kosmiš-Míček. Míšo, zatím lidi nějak nereagují, kromě jedné poznámky. Mluvili jsme o tom, že v té desce je cítit naděje, i když třeba jsou to závažné momenty.

0: v lese, poprvé mi to zahrál na kytaru a rovnou s melodií zpěvů. A já jsem byl úplně uchvácený, protože tahle ta píseň mě připadla krásná. Řekl jsem si, přesně po těch velkých kapelních písních, aranžmá se smyčci, tak s bicími.
1: Jasně, trošku minimalismus. No?
0: Minimalismus. Mm. A ta magie té písně mě, a té chvíle vlastně, mě úplně jako nadkla. Hned mě napadl vlastně jako téma té písně a věnování. Tahle ta písnička je prostě věnovaná našim dětem. Dokonce k téhle té písni bude i klip, kde hraju se svým synem, takový malý rodinný klip na YouTube, to vyjde do několika dnů, kde sázíme strom. A je to takový fakt jako jednoduchý klip, ale ta píseň se odehrává v takové širé krajině a je to právě, končí to, slunce se v tobě skrývá, takže vlastně je to věnovaný těm dětem a znovu se vracíme k té naději.
1: No ty to takhle máš, ono udělat prostě jakoby tematickou desku, to vlastně znamená, když na tom pracuješ několik let, ty se vlastně ponoříš do takového trošku vlastního světa v tu chvíli, že jo, asi jinak to asi nejde, musíš prostě...
0: Jo, to tak, dokonce já jsem ten člověk, který se ještě prostě píše rukou texty do deníčku, nepoužívám prostě moc počítač, maximálně potom si to přepíšu a tak, ale vždycky ke každé písni si sbírám prostě materiál, když je ta píseň třeba o měsíce, tak různý prostě informace k tomu, čtu poezii, snažím se prostě inspirovat, napojit se na ten kanál, mám rád strašně Skácela, Ivana Blatného a další prostě básníky a ono vás to vede a je dobrý se prostě na to do toho fakt jako ponořit a potom mít ten ucelený jako koncept trošku v hlavě, ale nechat se i tím vést. Proto jezdím na textový dílny Slávka Janouška, abych se trošku naučil to řemeslo zlehka v těch krátkých šibeničních termínech, 20 minut zadá se zadání a teď tam vlastně jakoby musíte rychle to udělat, ale trošku jako by se učíte to řemeslo, ale potom, až to přijde, až přijde ta správná chvíle, jako třeba u toho utajeného slunce, tak se vám to hodí a pomůže to prostě zachytit tu myšlenku, připravit se na to. Já si myslím, že u nás je to tak, že vlastně vzniká, je první třeba nějaká hudba, já se do toho snažím melodicky dostat ten text, prostě aby to všechno sedělo, přízvuky a další věci, ale taky je pravda, že někdy prostě složím píseň úplně i sám, hudbu a text a vzniká to dohromady, takže vždycky je na to důležitá ta chvíle. A
1: kdy to přijde,
0: strašně mě to baví. Možná textování a to hledání těch motivů pro ty texty cítím jako pro mě největší zábavu a nikdy bych si to nedokázal vzít umělou inteligencí. Jo?
1: Jasně,
0: tak
1: jasně.
0: Tohle bych jako nenechal tu zábavu skládání přenechat stroji, to...
1: Nakolik tě třeba inspiruje i to, že vlastně ty se pohybuješ i vlastně mezi lidmi, kteří mají nejrůznější osudy, protože vlastně i kavárna není obyčejná kavárna, že jo?
0: No, tam pracují lidi s duševním onemocněním a to mě hlavně pomáhá prostě do života. Vím, jaký těžký udělal díky té nemoci, schizofrenii a dalším věcem, jak prostě bojují za to, aby mohli vést úplně normální život. A pak vidím vlastně někoho, kdo ten normální život má de facto díky zdraví, prostě v pořádku, ale pořád si na něco stěžuje. Je to prostě pro mě to osobně jako v tom životě ta práce s těmi lidmi trochu utřídila priority a pomáhá mi to jako ve spoustě věcech i v té tvorbě.
1: Tak, myslím si to, že to ovlivňuje vlastně, když hovoříš o naději jako v takovým tím hlavním, jako takovým tím provázkem, který se line tou deskou, tak co jiného než naděje, jako vlastně jaké jiné slovo hledat v tom, co děláš.
0: Přesně,
1: tak mimo to. Jako.
0: Ono to taky díky té naději to prostě nepůsobí jakoby ty témata smutně nebo beznadějně.
1: Jasně. I když název Bez signálu pro Leckoho může být jako beznadějný.
0: No tak to je tak jako zajímavá píseň. Já jsem hledal, kde prostě ještě ten, kde se nám často jako něco ztrácí. A je to fakt v té běžné komunikaci. My jsme prostě teď aktuálně rozdělený národ, prostě nedokážeme spolu mluvit. Lidi se často prostě rozchází, rozvádí, ale je to všechno tak,

0: spolu nedokážou komunikovat, že se ta, ta mizení té komunikace obecně mě úplně jako téma oslovilo, protože máme spoustu písní prostě o lásce, že?
1: Ano, ano.
0: Ale píseň o tom, s čím se setkáváme vlastně dnes a denně, že si lidi sebou nerozumí, tak to v té písni mi připadlo jako strašně nosný téma. A byl jsem rád, že právě Lada souhlasila, že tu píseň, protože vždycky na tu komunikaci i nekomunikaci jsou prostě dva,
1: jasně,
0: tak je tam ten ženský element, ten mužský element a jsou ti dva, co spolu prostě jako mlčí o tom, v té písni se prostě mlčí o těch věcech, o kterých bych se mohlo mluvit a myslím si, že ta písnička podle prvních ohlasů je docela se zdá lidem silná, takže pomohla i ta naše vzájemná chemie mezi mnou a Ladou. Ona je skvělá zpěvačka, já zase trošku jsem, jako umím to zase zatlačit. Ta písnička byla vlastně rocková věc, ale Lada svým klidem a tím, jak k té písni přistoupila, tak jsme potom ve studiu ubírali různý prostě aranžma, různý věci, aby ta píseň dosáhla toho tvaru, který teďka posluchači uslyší.
1: Nevermore and Cosmonaut bez signálu.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky.
1: Tak posloucháte Dopolední kávu, kde je hostem Kosmy a jdeme do finále. Představujeme vlastně v podstatě a zveme na nedělní pořad Album týdne, kde představím desku, která se jmenuje Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut. A právě s Cosmonautem tady o tom mluvím teď v tuhletu chvíli. Já tam samozřejmě Kosmy cítím, jo, ten big beat, protože jsem to hrál, je to tam v tom schovaný, jak si říkal, že se ubrali na těch aranžích a to. Je to tam cítit a je to příjemný. Já si myslím, že k tomu folku, zejména tomu modernímu, to jednoznačně patří teď, protože prostě ta energie, řekněme rocková, spojená s folkem, dělá takový krásný, příjemný mix, ale chci se tě zeptat na jednu věc. Jak to bude na koncertech? Protože sám si řekl, že dohráli jste klavír, dohráli jste smyčce, dohráli jste spoustu věcí, které teda pochopitelně dávají těm písničkám jakousi nadstavbu. Jak to budete řešit?
2: No my teď konkrétně budeme vlastně 7.10. v Brně v Café Prah dělat křest toho alba.
1: Ano.
2: A tam se přiblížíme co nejvíc tomu zvuku toho alba, protože nás doprovodí spousta hostů. Zahraje s námi bývalý kytarista a klávesista Aleš Vosáhlo, bude tam samozřejmě Lada. Bude se křtít ta deska, budeme se snažit přiblížit se tomu zvuku, ale je samozřejmě jasné, že ta barvitost toho desk, proto mám rád koncepční alba, proto mám rád natáčení, že můžete všechny ty představy prostě do toho alba dát. A na koncertě je to zase potom trošičku jiné, tou energií a tím často se nám stává, že prostě přijde po koncertě někdo a říká, v tak málo lidech dokážete udělat tolik muziky a to Kosmy ještě jenom zpívá. Takže je to vlastně na třech lidech, jo. Takže někdy to vypadá tak, že Pavel Karas, kytarista, rychle odloží a má před sebou klávesy a ještě si tam něco dohraje a takhle, ale opravdu zvu diváky, posluchače moc na tenhle ten křest, je to završení těch 4 let práce, psaní, skládání, mixování, nahrávání, masterování, korektur, všeho. Moc si to užijeme. Bude to v 19 hodin 7.10. v Café Prah. Samozřejmě teďka už posluchači si to můžou poslechnout. Dneska to opravdu vyšlo, dneska se to objevilo na Spotify, na Apple Music, na Deezeru, na spoustě těchto těch věcí. Můžou si na našem webu nevermore.cz poslat nebo říct o CDčku, fyzického alba, protože jsme se rozhodli ještě udělat limitovanou edici CDček. Ty jsi říkal, že v autě CD přehrávač mám, takže pro tebe je to taky určeno. Nevzdáváme to, vinyl teda nevychází, protože to je už velká stopa, ale vinily se spíš sbírají, než poslouchají.
1: Jasně,
2: takže
1: jasně. A ten se dá dodělat. Nikdy není pozdě.
2: Ale hlavně musím říct, že moc se těšíme na živý hraní, až tyhle ty písničky fakt vlítnou do světa, do těch koncertů. Nemáme zatím hraní moc, takže pokud poslouchá nějaký pořadatel, festival, klubu, moc rádi přijedeme, na mě kontakt na webu je, najdete. Aha. Protože jsme tomu věnovali práce na desce a na skládání hodně času a budeme moc rádi, když se dostane blízko lidem. Takže budu moc rád, když si to lidi poslechnou, protože to završí teprve až ten náš celý cyklus té práce, té zábavy, kterou jsme tomu, samozřejmě nám to přineslo. A budu moc rád, když někdo si najde fakt klidný čas na to
1: a projede
2: a
1: si to.
2: Opravdu zaposlouchá se do těch textů. Bude ho to třeba i nějak jako inspirovat k přemýšlení, protože je to taková jako fakt analýza různých jakoby ztrát a myšlenek. Není to nějak vědecký, ale prostě je to sbírka, taková mozaika, která potom až ten samotný posluchač tomu dá ten pravý důvod existence. Prostě.
1: Jasně, rozumím tomu. My se rozloučíme písničkou Byt na konci, ale chci vám říct si, přátelé, že ta chvilka, kdy si můžete zavřít oči a poslouchat, je v neděli ve 23 hodin, kdy je pravidelný čas pro Album týdne.
2: A ten Byt na konci je perfektní, že je možnost zařadit opravdu Byt na konci, nakonec tohohle povídání. Fakt ti moc děkuju, že jsi mě pozval, protože
1: rádo se stalo, rád
2: si toho vážím, tohohle příjemného rozhovoru a country rádia obecně, co hraje. Mám moc velkou z toho radost. Byt na konci je píseň, kterou jsem napsal vlastně na jeden zátah, prostě to přišlo. Bylo to při vyklízení bytu po mém dědovi, panelovém bytě. A jsem si uvědomil, že jak ten byt funguje i bez toho konkrétního člověka. Budík pořád prostě budí, ale už nemá koho. Naše budíky nás přežijí prostě. Jasně. To tak, jako,
1: je to tak, spousta věcí nás přežije.
2: A strašně mě potěšilo, po jednom koncertě v Českém rozhlase za mnou přišel pán a říkal přesně to, co vy té písni popisujete, tak to se mi stalo, když jsem vyklízel byt po mých rodičích. Mm-hmm. A já jsem si uvědomil, že to je právě ta styčná ta věc, že vlastně někdo v tom vidí ten svůj příběh, je pro mě jako obrovská odměna a vlastně jsem za to strašně rád.
1: Kosmi, díky za návštěvu, díky za povídání, díky za písničky, měj se hezky, pozdravuji u vás všechny v kapele, taky paní a ahoj.
2: Mějte se hezky a díky moc, ahoj.

0: Country počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Dnes začala platit regulace cen pohonných hmot. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzínu i nafty a také zregulované marže obchodníků ve výši 2,50 haléřů za litr paliva. Toto opatření ale cen růst paliv na trhu nezastaví. Extrémní projevy počasí letos způsobily pěstitelům zeleniny škody na úrodě skoro za 700 milionů korun. Pole zasáhly jarní mrazy, v létě krupovití a přívalové srážky. Škody pěstitelům zeleniny napáchalo také letní sucho v kombinaci s vysokými teplotami. Sklizeň zeleniny skončí až v říjnu nebo v listopadu, takže čísla nejsou konečná. Novinky z dopravy a z Brna má Luděk Savana Urbánek.
2: Nová linka vjede do ulic města, respektive do nové brněnské čtvrti, která vznikla v místě bývalé nedostavěné továrny. Od začátku října dostane nová brněnská čtvrť pod Hády přímé dopravní spojení. Autobusová linka číslo 63 bude jezdit mezi Novolíšeňskou a Novou zástavbou. První obyvatelé se sem začali stěhovat v létě. V současné době je hotových 167 bytů. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Policie je ve střehu. Proč, to ví náš kolega Honza Navrátil.
3: Pražská policie se chystá na nelegální sraz tuningových aut. Vozy z celé Evropy se do metropole mají sjet tento pátek 2. října. Podle dostupných informací se kolona aut má po návštěvě Prahy přesouvat do Brna. Policie proto na dohled plánuje nasadit vrtulník s termovizí, drony a také pyrotechnika. Informace o srazu několika tisíc vozů se objevila na sociálních sítích. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tady je včerejší fotbal. Česká fotbalová reprezentace do 21 let doslova ubojovala nejtěsnější možnou výhru 1-0 doma proti Bulharsku. V listopadu se tak tým trenéra Michala Bílka představí v baráži o evropský šampionát v roce 2027, který se koná v Srbsku a Albánii. To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

tak ono se říká, že prachy jsou kulatý a mají se kutálet, ono už moc těch mincí teda jako se asi použít nedá, ty papírový spíš poletujou, než se kutálí, ale myšlené to jasně, tak ať se vám penízky nestratí a navíc můžete něco získat i zdarma, a sice drobnou cenu, která přichází právě teď na řadu, protože začíná polední menu a Milan Šmit vám přeje dobrou chuť k obědu a taky držím palce všem, kteří rádi soutěží, neb ani dnes nebude chybět soutěž, ve které zaspívá Michal Tučný, Ivan Mládek a Milan Krbec. A vlastně ty tři písničky budou mít společné téma a my si můžeme zase hrát, můžeme se bavit. Ten, kdo odhalí to společné téma a zavolá po třetí písničce se správnou odpovědí jako první na 210 323 333, tak právě ten získá tu drobnou cenu zcela zdarma a je to drobná cena v podobě takové té cedulky na plot. Je to milá cena, je tam hezký pejsek, který hlídá nemovitost a jasně říká, že patří k nám, tedy ke Country Rádiu. Zkrátka, tady hlídá Country Pes. Tak pokud chcete tuhle tu cedulku, ale hlavně pokud si rádi hrajete, tak pojďme na to a hledejte společné téma.

0: No tahle byli Zelenáči a Milan Krbec a tohle byla také třetí písnička z těch soutěžních, na které jste měli reagovat a vy taky reagujete, protože telefon s číslem 210 323 333 už zvoní a já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio. Tak, kdo pak se nám dovolal, dobrý den. No ano, jste
1: dobrý
0: to vy.
1: Den.
0: Ano, dobrý den, takže kdo se dovolal?
1: Pavel.
0: Pavel. Ano, Pavle z Brna. Odkud voláte? Vy mě posloucháte z rádia, tuším. Poslouchejte mě radši z telefonu, protože v rádiu je to zpoždění.
1: Já už jsem od rádia daleko.
0: Jo, a slyšíte mě?
1: Slyším vás velmi dobře.
0: Tak super, odkud nám voláte?
1: No chtěl bych vyhrát cedulku pro našeho pejska, pro faninku, pro fanču.
0: Jasně, jasně, ale chtěl jsem se zeptat ještě, odkud voláte přímo, z jakého města?
1: A jo, odkud, já jsem říkal z Brna.
0: Z Brna, tak jsem slyšel dobře, jo, dobře, tak jo, no tak výborně, tak helejte, vaší fanče bych rád poslal tuhletu cedulku, ale musíte mi říct správnou odpověď, co bylo společným tématem těch třech písní, no a ono těch témat může být více a já hledám jenom to jedno, tak povídejte, co myslíte?
1: Jo, jo, jo, já jsem tu první píseň zrovna trošičku prováhal, ale myslím, že jsou to řidiči, šoféři.
0: Ano, velmi správně. Ta první písnička se jmenovala Osada u tří klád, ale taky to bylo o tom, o šoférech. 14 kubíků ves taky jeden ten řidič, no a teď šofér, to je Baron, přesně tak, jak říkáte.
1: Jo, jo,
0: tleskám vám. Je to tak? Dobrá zpráva pro vaši fany. Cedulka bude na vašem baráčku. Tak já gratuluju. Jo. Už jste někdy něco vyhrál v Country Rádiu?
1: No, občas jo.
0: Jo,
1: občas
0: někdy takhle, vyhrál, ty drobní soutěže. No tak, to je dobře, to je dobře, že se vám daří.
1: Před 5 lety jsem vyhrál zájezd do Egypta.
0: Vážně? No tak to nejsou žádný drobný ceny, teda zájezd do Egypta, to je docela hezká cena. Tak gratulace ještě jednou dodatečně, tak teď teda ta cedulka bude finančně méně náročná, ale taky potěší určitě, jo?
1: Určitě potěší.
0: Tak jo, vydržte mi chviličku na telefonu, já si napíšu adresu, ano? Tak jo, díky, díky. No tak vydá, naschle, soutěž máme za sebou, oběd ještě ne, protože je 12.25, tak si nechte chutnat a já vám k tomu budu hrát. Pavel Bobek, Xindl X, Lucy and Hangover, Žalman a Spol například, ale také Copáci a nebo The Tap Tap. Na to všechno se můžete těšit ještě během téhle hodiny a bude toho mnohem, mnohem více. Takže příjemný poslech, dobrou chuť.
2: Polední menu na Country Radio.

0: Říkali člověče, zase jednou bude lépe.
1: Právě servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
2: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlavutí. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat do hutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

jsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejný bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pánbu jste mi nevzali.
1: Tak Igor má dneska svátek. Přátelé, je 1. října, máme 12 hodin 39 minut, vy posloucháte polední meny a hodně hrajeme hezkou českou muziku, bude to tak i dál. Žalmana spol, Hoho, Vatanej, Copáci nula, Dtap Tap, ředitel autobusu. A právě Žalmana spol bude zpívat pro všechny Igory, kteří dnes oslavují svátek, takže jestli máte někoho kolem sebe tohoto jména, nezapomeňte s gratulací, tak jako my.

0: poslední jmeny na Country Rádiu.
1: Když si připadáš jak nula a chceš praštit se vším, když ti slzy stojí v očích, já ti je osuším.

Tak tohle byli Copáci a jejich písnička Nula. No a než si dáme The Tap Tap a ředitele autobusu, tak se pojďme podívat na to, co nás čeká ve večerním speciálu. Je čtvrtek, takže nás čeká Dvorana Country a Bezi k tomu říká, že bude pár houslových písniček. V antologii České country si připomeneme singlové nahrávky KTO z roku 1974 a dáme si i pár písniček ze společného alba Connie Francis a Henka Williamse juniora. Tak to je taková osnova toho, co vás čeká dnes mezi 19. hodinou. Kdybych to měl nějak zjednodušit a sumarizovat, bude to zase o špičkové country, tak buďte u toho, Bezi to dělá dobře a pořád stojí za to. V 19 hodin se začíná, tak milovníci country, nenechte si to ujít. Teď tedy The Tap Tap a pak také Tomáš Linka a Greenhorni a pomalu jdeme do finále. Příjemný poslech přeji.

0: No, když slyším tuhle tu krásnou muziku, tak okamžitě naskočí vzpomínky nejen na Parník, ale na další místa, které jsme mohli strávit nebo které jsme mohli navštívit a strávit nějaký čas s touto obdivuhodnou dámou. Jitka Vrbová nám zpívala, no a já si vzpomínám, když jsem poprvé slyšel Jitku Vrbovou ve společnosti vlastně její kapely jazzové a taky Standy Chmelíka, jak mě to úplně uchvátilo, tak moc rád na mě na oba dva vzpomínám, bohužel už nejsou mezi námi. Léto už má celtu zbalenou, Jitka Vrbová a Zdeněk Mulač, poslední písnička, která zazněla v dnešním poledním menu. Před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a nesmím zapomenout také popřát dobrou chuť všem, kteří ještě přetahují oběd přes 13. a momentálně sedí u prostřeného stolu.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Láska má, je láska tvá.
4: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: A svítí na tvou lásku lepěnou.
1: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
5: Jestli pak víš, že se o tobě mi dnes...
1: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
6: Léto je víš, má duši čistou a země blízko oblast.
1: Na kamarády a přátelé.

Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem. Teď už dobře to ví. Taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Porodnost je rok od roku nižší a odborníci varují, že v následujících letech to bude obrovský problém. Naše vláda teď dokonce přemýšlí, jak to zvrátit. Na obzoru jsou tedy další sliby. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky bude vláda údajně debatovat o tom, zda neodpustit daně rodičům 3 a více dětí. Stát se už po desáté snaží vydražit zámek Štiřín v okrese Praha Východ. Z původní ceny 3 miliard se muselo slevit na 720 milionů korun. Zájem o něj ale neprojevily žádné jiné státní instituce ani veřejní kupci. Jde už o desátou veřejnou dražbu po převzetí zámku od ministerstva zahraničí a to bylo v roce 2023. Na Novojičínsku chybí šoféři.
2: Za volant se nikomu nechce. Na Novojičínsku pokračují výpadky meziměstských autobusových spojů. Zatímco v srpnu a na začátku měsíce září, kdy problém vrcholil, to byly i 20 neobsloužených spojů denně, v současné době už to bývá pouze několik chybějících spojů během týdne. Potíže hlásí různí dopravci. Luděk Savana, Urbánek, Novojičín.
1: Blíží se volby, ale v Nymburku to mají poměrně napjaté.
3: Komunální volby v Nymburce budou necelý měsíc poté, co na radnici zasahovali policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli podezření na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Mezi 5 zadrženými byli i starosta, který chce post obhájit. Ze současných 21 zastupitelů znovu kandiduje 19. Luboš Dvořák, Nymburk.
0: Sport.
1: Předehrávka 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy se bude hrát v pražské O2 aréně. Podrobnosti má náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Sparta v domácí aréně tentokrát přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30. Lépe v tabulce jsou na tom zatím hráči hostujícího Motoru. Na 4. místě mají o 3 body více než Sparta, které po 6 kolech patří 9. pozice.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Krásné odpoledne po 13. hodině vám přeje Milan Schmidt. Tohle byli Gentlemani, kapela, kterou mám opravdu moc rád. Písnička Hobou dozněla. No a než si dáme asonanci s Barbarským pobřežím, tak pozvánka na to, co vás čeká v téhleté hodince. V kukátku Country Rádia vás pozveme na pochod s klubem českých turistů, který už je dnes. Takže ještě si poslechněte aktuálně a můžete se připojit, jestli máte blízko do Prahy. Jinak nás čeká také pozvánka na zítřejší ráno a z muziky potom, kromě zmiňované asonance, si můžete poslechnout třeba Roberta Křesťana s Druhou trávou, nebo Viliho Nilsna, anebo si dáme třeba Hradišťan a Juraje Pavlicu. Dlouho jsme nehráli Modlitbu za vodu, takže se těším. Příjemný poslech.

0: vlakem Country Rádia.
1: Po nějaké době zdravím opět na telefonu Petra Teringla z Klubu českých turistů z Prahy. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
1: Co pro nás máte tentokrát?
2: Na 1. října jsme připravili pochod Prahou 12. Mm-hmm. To je tradiční pochod, který vždycky vedl z Braníka do Modřanské Rokle, ale letos má úplně novou trasu. Ne, teda úplně. Startuje jinde. Startuje na zastávce autobusu Komořany. Mm-hmm. Tam mají některé linky autobusu i konečnou. Trasa vede přes Točnou okolo letiště a potom už se připojuje na známou trasu Modřanskou Roklí. Mm-hmm. A cíl je vždycky tradiční. Na hřiště národní házené v Modřanech, tam mají házenkáři klubovnu s nabídkou občerstvení a turisté jsou v té klubovně vítáni. Mm-hmm. Trasa je tentokrát kratší, má necelých 6 kilometrů, protože se už brzo stmívá a cesta kolem skal na začátku Modřanské Rokle by podle mě nemusela být úplně příjemná.
1: No, to by mohlo být dokonce i nebezpečné, takže jasně, chápu. Tak i krátká procházka lepší než žádná, tak nás pozvěte ještě jednou, respektive zopakujte, kde máme v kolik být?
2: Start mezi 4. a 6. odpoledne, čtvrtek, 1. října na zastávce autobusu Komořany.
1: Petře, i tentokrát děkujeme za pozvánku, přeji hezké dny a naslyšenou.
2: Naschledanou.

jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic, kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hradí. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlaný hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskýma tu prachy roztáčejí. Chlap jejich ksichty na zatýkačích, všude tady visí po stěnách. Bandoleros hrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst.

0: Ležérně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu, dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Také mezi 13. a 14. hodinou je tu pár dopravních informací. Na kolejích pozor na trati 225 Havlíčkův Brod Veselý na Dlužnicí. V úseku Kardašova Řečice Jindřichův Hradec je překážka na trati, provoz je tam přerušen a máme náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice a v obráceném směru. Pak koukám také na dálnice. Dávejte pozor na D2 na 24. až 23. a půl kilometru ve směru na Brno došlo k nehodě nákladního vozidla s osobákem. Na vozov jsou navíc plasty a střepy, tak projíždějte velmi, velmi opatrně. Pozor dávejte ale také na D46C na 26. kilometru ve směru na Olomouc. Tam je po nehodě odstavené osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio.
3: Tereza.
1: Znáte je?
3: Jedině Tereza.
1: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud.
1: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
1: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio.
6: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

0: Tak přátelé, někteří z vás vstávají opravdu hodně brzo, ať už znají ranní vysílání s Kačkou a Láďou, někteří zase stávají trošku později a kdo ví, možná zrovna následující pozvánka vás zařadí mezi tu první skupinu a třeba si přivstanete, kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu, abyste nepřišli o tohle.
1: Zdravíčko přátelé, už zítra ráno v 6, ve chvíli, kdy třeba budete vstávat, tu pro vás budu mít připravený program, který vám nesmí utéct. K narozeninám budeme přát Olině Matuškové a do hudebního nebe pozdravíme Zdeňka Rytíře nebo Lubomíra Lipského. A kdo ještě nikdy nespíval do éteru country rádia, bude mít i zítra příležitost si to vyzkoušet. Úryvek jedné písně připravíme a vaším libým hláskem se pak potěšíme. Dobré ráno na country rádiu zítra od 6 do 10 s Katkou Čepelíkovou.

0: Hodiny po 13. je to úplně všechno před námi, předpověď počasí a pozvánky za kulturou, takže si poslechněte jednak, jak bude a také co bude, protože to všechno se dovíte během následujících minut. Jinak příští hodinku zahájí Mirek Hofman, pastor z Little Ford, zase jak vždycky s oblibou říkám prakticky vánoční písnička, no ale ono pomaličku, na to už přichází ten správný čas. No a druhá píseň se bude jmenovat Domovská země, druhá píseň po 14. tu zpívá Eliška Kotlínová, která přednedávnem nám poslala jednak svoji novou nahrávku a potvrdila mi také, že by se ráda zúčastnila i příští rok parníku Country Rádia. No a co se parníku Country Rádia týče, tak rád bych vás pozval třeba už na tuto neděli na Jindru Kejaka, protože jsou tam stále ještě nějaké volné vstupenky, tak jestli chcete, přijďte nebo přijeďte do Poděbrad a poplujte s námi do Kolína a zpět. Pozor! Už je to podzimní plavba, takže se vyplouvá v 11 hodin dopoledne. Pojďte si dát takový třeba studený, ale příjemný oběd s Jindrou Kejakem na lodi Král Jiří.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherrymotor.cz.
10: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava! Směr Poděbrady, Král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.
11: Country Rádio.
12: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle! No to je zase daleko.
10: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
12: No jo... Tady jsem ještě nebyl.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v hotelu Ogar v Pozlovicích v pátek 2. října od 19.30. Uslyšíte písně z alba Na konci světa a zazní i osvědčené hity. Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky u 6 strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října od 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už v 10 dopoledne do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

To, co jsem sliboval před celou, se splnilo. Mirek Hofman i Eliška Kotlínová zaspívali, za chviličku Kukátko Country Rádia a také Tulácká stezka, která může být určitým pokračováním pozvánek na to, kam vyrazit, pokud máte rádi pohyb na zdravém vzduchu a také pokud vás baví právě v babím létě se procházet třeba na hezkých místech. Jinak nás ale čeká Pozdní sběr, Michal Tučný, Bob Dylan, Flereti a třeba také Gledli SV. Příjemný poslech.

0: Vaškem Country Rádia.
1: No tak to bylo hodně rychlý kukátko, co je pravda, nebojte, za chviličku slyšíte to opravdické, ale nejdřív si dáme pozdní sběr, až skončí bál šotek, no.

0: Takže až skončí bál, tak jsme vyrazili na Moravu a teď zase v kukátku Country Rádia moravští kluci vyrazí sem k nám do Prahy a musím říct si tedy, že kukátko Country Rádia v této hodině už podruhé, tentokrát ale úplné a na čisto.
1: Kukátkem Country Rádia.
0: Mezi stálice na našich pódiích patří určitě skupina Poutníci a taky Jirka Karaspola, kterého mám teď na telefonu. Jirko, zdravím tě, ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia i tebe. Ahoj.
0: Tak prosím tě, jak to vypadá letošní sezona, co Poutníci?
2: No, koncem září skončila naše festivalová část našeho hraní letošního a teď začínáme takzvanou podzimní až vánoční.
0: Ano.
2: No a během této zavítáme také do Prahy.
0: Aha, pozvi nás.
2: Bude to vlastně letos poslední pražský koncert Poutníků.
0: Aha.
2: A proběhne 12. října v kulturním centru Zahrada na Jižním městě od 7 hodin večer.
0: Mm-hmm. Takže v Praze tradiční místo a řekni mi, asi v programu budete jenom vy nebo ještě nějací hosté, nebo jak to bude vypadat?
2: Je to náš vlastní koncert, my jezdíme poslední roky s pořadem, kterému říkáme přes 50 let country.
0: Aha.
2: No a během tohoto koncertu zazní jako ty naše největší pecky, jako je Panenka, Napsal se jméno svý na zdi, Hotel Hillary.
0: Jasně.
2: A budou hrány samozřejmě také novinky z našeho posledního CDčka, které se jmenuje Stíny na střechách.
0: Ano.
2: A máme tam dokonce i dvě úplné novinky, které ještě nejsou
0: Aha.
2: na žádném nosiči. Ty nám napsal náš současný banjista Petr Božča.
0: Dobře, takže je pořád co objevovat nového i u Poutníků, kteří už jsou na scéně pořádnou řádku let. Takže ještě jednou, Jirko, prosím tě, řekni tedy kdy, kde, v kolik hodin, ať to můžeme zapsat?
2: Jasně. Takže 12. října tohoto roku v Praze na Jižním městě v kulturním centru Zahrada od 7 hodin večer Poutníci. Jinak informace získáte na www.poutnici.cz.
0: Jirko, díky moc za pozvánku, díky taky za info a zdravíme kluky, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se taky pěkně, ahoj.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak jsou tady zase dopravní informace, pojďme si připomenout polodenní výluky, protože ty vás ještě mohou zajímat, zejména teď, když pojedete z práce, takže Straškov, Vraňany, Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí, to jsou místa, kde se dnes přesedá na autobusy, jsou tam polodenní výluky, pak koukám pro vás také na dálniční tahy, no a na D1 na 12,5 km je nehoda, nákladní auto s dodávkou se tam srazilo, takže tam počítejte se zdržením, na D6 na 77. kilometru ve směru na Karlovy Vary, taky dopravní nehoda, i tady počítejte se zdržením. D1, 16. kilometr ve směru na Brno, další dopravní nehoda, osobní auto s nákladňákem, tam to asi bude stát hodně. Pak máme na D46 na sjezdu exit 2 požár vozidla, tam probíhají záchranné práce, dočasně je to tam uzavřené, i tam je velký problém tedy. D11, 21. kilometr ve směru na Jaroměř, dopravní nehoda, nákladňák v příkopu, bude se tam dát projet, ale hodně, hodně opatrně. Tak to je takový ten rychlý pohled na dopravní nehody a pak tu máme samozřejmě ta místa, kde se tvoří kolony tak nějak přirozeně při opravách silnic. Jedna taková je mezi 175. a 196. ve směru na Ostravu na D1, tam počítejte se zdržením. Koukám i na D5 na příjezd do Prahy, kde to každý den bývá hodně husté. Zatím není hlášena kolona, ale podle grafiky vidím, že to tam je trošku zahuštěné. Stejně tak na D11 mezi 25. a řekněme 35. kilometrem, ale jde to dokonce ještě až dál. Ta kolona je dlouhá a další je pak mezi 17. a 21. kilometrem ve směru na Jaroměř. Takže ani na D11 to není úplně bez problémů. Připravte se na zdržení i tam. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio.
8: Vzpomínám si jasně, jak jsem zpíval svojí první lásce. Jenom si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovala.
9: Zuzi, Zuzi, Zuzi, Zuzano.
8: Jako dneska to vidím. Šli jsme spolu takovým úvozem, kolem květů kroužili čmeláci a v dálce tiše bublal sousedův traktor Bulldog s jednoválcovým pomaloběžným motorem.
9: Zuzano.
8: Jenom jak se jmenovala. Měla na sobě jenom takovou lehonkou blůzičku a pak ve vrbičkách, no, už ani tu ne. Ale jak se jenom jmenovala?
9: Zuzano, Zuzano, mám tě rád.
8: A mám to. Díky Country Rádiu jsem si vzpomněl, jmenovala se přece Havránková.
9: Zuzano.
8: Country Rádio, vzpomínky, které nevyblednou.
3: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
10: Country Rádio.

naše myšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Cílem dnešní toulky bude Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi. To je nejstarší a největší loutkařské muzeum v České republice. Umístěné je v nádherném renesančním mydlářovském domě. Muzeum vás seznámí s bohatou historií českého loutkařství, které je od roku 2016 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Ve stálé expozici nazvané Magický svět loutek vás provedou historií českého loutkařství od tradičních marionet kočovných loutkařů přes varietní loutky a rodinná loutková divadla až

můžete zhlédnout ukázky loutkového divadla z celého světa. Ve dvou hernách i přímo v expozici si sami můžete vyzkoušet vedení mnoha druhů loutek. Snadno se vám může stát, že přitom přestanete vnímat čas a doslova se tam zapomenete. V muzeu můžete také v průběhu roku navštívit velké množství kulturních akcí, ať již jsou to loutková představení, koncerty nebo třeba oblíbené duchů plné muzeum. To se historické sídlo muzea na jeden večer promění v dům plný strašidel a přízraků. Muzeum nabízí také velké množství kreativních a vzdělávacích programů pro školy a další skupiny. Více informací o Muzeu loutkařských kultur v Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

a z jehličí deka, poslouchat do noci, co zpívá řeka, dívat se na měsíc v korunách stromů a krásnou vzpomínku prvé si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských sborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu, u starých fotek

dnes je hlíčí děka, poslouchat do noci, co zpívá řeka, dívat se na měsíc v korunách stromů a krásnou vzpomínku odvést si domů. Jenom těch peněz

0: Pokud mohu mít vlastní názor, tak říkám, že tahle dáma chybí na našich pódiích, chybí výrazně. Míša Pávová, Anděl Strážný, to byla zároveň poslední písnička mého vysílání. Všechno ostatní po 15. hodině už zajistí Miloš Keller. Já vám přeji hezké odpoledne. Nezapomeňte si pustit Bez jeho večer po 19. a Dvoranu Country, bude to zase hezký. No a já se těším na slyšenou zítra. No už to uteklo zase už bude před námi víkend, ale pátek ještě tady prožijeme společně a uděláme takovou malou přípravu. Takže v 10 hodin se na vás těším. Mějte se moc hezky, teď už je tady prostor pro Miloše Kellera.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Hlavně pražská policie hodlá zakročit proti mladíkům, kteří túrují svá auta ve městech. Pořídili si nový mobilní hlukoměr. Pokud zjistí pochybení, může policie řidiči zakázat jízdu. Nový bič na příliš hlučné řidiče chce nasadit už v pátek. To se totiž v Praze chystá velký tuningový sraz. Nákupy z čínských e-shopů mohou před vrcholem vánoční sezóny znovu zdražit. Evropská unie totiž přidává k 3-eurovému clu další poplatek ve výši 2 eur za každou celní položku. U levných zásilek do 150 eur, úředně označovaných jako zásilky nízké hodnoty, se navíc nový poplatek sčítá s 3-eurovým clem zavedeným v červenci. O novém centru, které bude pomáhat lidem, kteří to potřebují, teď Luděk Savana Urbánek.
2: Práce, která přináší samostatnost a pomáhá lidem s handicapem zapojit se do běžného života, ale také individuální podporu pracovní asistenci. Právě takové příležitosti vytváří otrokovické sdružení Naděje. Město tuto činnost dlouhodobě podporuje, ale to sdružení poskytne účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 000 korun. Luděk Savana Urbánek, Otrokovice.
1: Jak to bude s větrnými elektrárnami, to zjistil Luboš Dvořák.
3: Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Hlasování, které se uskuteční souběžně s volbami do zastupitelstev, se bude rozhodovat až o 80 nových turbín. Nejvíce plebiscitů bude ve středních Čechách, a to na Rakovnicku, Benešovsku a Kladensku, pak i severně na Semilsku. Luboš Dvořák, střední Čechy.
0: Sport.
1: Mladé Boleslavi se dnes půjde na florbal, konkrétně na pohár mistrů. Pokračuje náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Florbalisty Mladé Boleslavi čeká odvetné čtvrtfinále Champions Cupu proti Thurgau. Ve švýcarsku klub Amex Florbal Mladá Boleslav prohrál 4-6. Doma tak musí český mistr vyhrát, aby dostal zápas do prodloužení. Utkání mezi domácí Bolkou a švýcarským celkem Thurgau začíná večer v 6:30.
1: To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly,
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem

Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je čtvrteční odpolední vysílání Country Rádia, respektive jeho pokračování. Zahájili Jindra Šťáhlavský a také Robert Křesťan a Ivo Viktorin. A pokračovat něm budou Wander do 50. Paul Simon a Art Garfunkel, Texmeni, Miroslav Paleček, Věra Martinová nebo Waylon Jennings těsně před dopravou. Do dopravy také stihneme jedno kukátko s pozvánkou na zajímavý koncert spojený s křtem CDčka. Tak to je program na následující minuty, věřím, že si vyberete svou oblíbenou písničku i informaci.

0: rokem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď Ondra Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: A ty máš pro posluchače pozvánku na koncert, jakou?
2: Tuto sobotu, 3. října, od 7:30 v pražské Balbínce zahrají The Folks, budou mít samostatný recitál a pokřtí svoje 2 singly.
1: Mhm. Máte webové stránky, na kterých by si to posluchači mohli i přečíst, pokud by si to nezapamatovali?
2: Jasně, je to klasická zkratka www.folkovakapela.cz a nebo na Facebooku nebo sociálních sítích.
1: Mhm. Takže Balbínka tuto sobotu ještě jednou, v kolik se začíná?
2: Začíná se v 19:30, tedy 7:30, na 2 hodinky zhruba koncert, na 2 půlky, 2 křty, 2 singlů.
1: Dobře.
2: Moc zveme, srdečně
1: tak,
2: zveme.
1: Tak jo, děkuji za tuhle pozvánku a popřeji hodně lidí na koncertě. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl Waylon Jennings a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Vystačíme se s D1. První kolona ve směru od Prahy do Brna je už od 10. kilometru od D0 a táhne se až ke Šmejkalci, je to zhruba na hodinu. Na 159. kilometru ve směru do Brna od Prahy byla dopravní nehoda, kolona už je od odbočky na Tasov, zhruba na půl hodiny. A nakonec dojezd do Brna. Osobní auta postávají od výstaviště, a to kvůli nehodě, která je v zúžení u odbočky na Mikulov. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
3: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Tak jako mají dechovkáři svýho kmocha, my countrymeni máme svýho Henka Williamse. A taky Michala Tučného.

Glenn Campbell a Bobby Gentry a jejich verze písničky All I Have to Do Is Dream původně tuhletu písničku natočili do Everly Brothers. Oni se téhle skladby zmocnili v roce 1967. Za chviličku Marie Rotrová Štěstí a nebo trio Cerman obořil do ležálek zní a vyjde čas i na Pavla Dobeše a na Irák. Hezky si to užívejte, dobrý poslech.

Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

piva a počasí se drží, neprší a neprší. V nebi se chystají sály na velkou párty. Nebeské bulváry psaly pozvání všem. Jsou tu už obránci Troje i občané Sparty. Jen dole obloha svítí a trhá.

a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj Armstrong, už hraje Hello Dolly, počasí se drží, neprší a neprší.

Za piano sedá, počasí se drží, neprší a neprší. A z královské lože se zlatými křesly jevišti přichází samotný Elvis Presley. Počasí se drží, neprší a neprší.

špičkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon a všichni dobří známí, i princezna Diana zpívá tu píseň s námi. Počasí se drží, neprší a neprší. Počasí se drží.

0: Glen Campbell, All Norwoods Coming Home, předtím Pavel Čadek anebo Michal Horák. Teď Tomáš Adamec, informace o počasí a potom zpravodajství po 16. Po 16. Vaby Daněk nebo Roman Horký a Kameloti otevřou další hodinku.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Tati, co je to hybrid?
6: To je auto.
5: A co je to superhybrid?
6: To je Chery.
7: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
8: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
9: Více na cherymotor.cz.
10: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
11: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající, oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ivojahelka.cz.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Pražský lídr ANO pro komunální volby Jan Hužbauer nadnesil téma omezení nočního prodeje alkoholu v Praze. Opatření by podle něj mohlo zamezit tomu, aby se z laviček stávaly nalejvárny a z dětských hřišť noclehárny. Proti zákazu se ale vyslovila pražská lídrně Pirátů Tereza Nieslerová nebo lídr SPD Milan Urban. V této věci bude pravděpodobně souhlasit hnutí STAN. Asi 2100 jeseterů na čtyřech místech vypustili do Dyje a Moravy na Břeclavsku. Všechny ryby odchované v rybníkářství Pohořelice mají čip, takže bude možné sledovat jejich pohyb. Jeseter malý je původní rybou velkých evropských řek. Jejich počet ale není tak velký, aby se ryby v dostatečné míře dokázaly rozmnožovat. S řekou Lučinou v Ostravě jsou velké plány. Jaké to nám prozradí kolega Savana?
2: Řeku Lučinu, která pramení u hory Prašivá v Beskydech, napájí Žermanickou přehradu a přes Havířov přitéká do Ostravy, kde se vlévá do Ostravice, čekají na území Ostravy velké úpravy. Zatímco povodí Odry zajistí její vyčištění od sedimentů a zvýšení průtočnosti, město se chystá řeku zpřístupnit lidem. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Aktuální informace z dopravy má pro nás Honza Navrátil.
3: Pražský Smíchov čeká více než dvoutýdenní tramvajová výluka. Soupravy nepojedou mezi stanicemi na Knížecí a Smíchovským nádražím. Důvodem je instalace železničního mostu. Omezení odstartuje v sobotu 3. října a potrvá do neděle 18. října, kdyby se měl provoz obnovit krátce před půlnocí. Některé linky pojedou jinou trasou, jiné budou končit v náhradních zastávkách. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V rychlosti se vrátíme ještě ke včerejšímu hokeji. Hokejisté Vsetina zvítězili v první lize 5-0 na ledě Přerova a vyhráli i 8. zápas. V čele tabulky díky tomu vystřídali Pardubice B, které zvítězili v Jihlavě 2-1 až v prodloužení a jsou druhé vinou horšího skóre. To byly zprávy. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

can I hold you down? Yeah. Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vyvedu hrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom zkýší, kdy najmou ti tak. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom zkýší, kdy najmou ti tak. Jo, ahoj!

To byl Roman Horký a Kamelot Zaprášené diamanty, písnička, kterou Roman Horký natočil právě na stejnojmenné CDčko, tedy titulní písnička. Bobby Bear 500 Miles Away from Home, to je melodie z roku 1963 a také je to titulní písnička z alba z téhož roku. A potom Ivan Mládek a jeho banjo band, Mirek Hoffman, nebo také Jana P.S., Valdemar Matuška či George Jones. Kukátku opět kulturní pozvánka, dopravní informace v půl a dvě pozvánky k vysílání Country Rádia na zítřejší ráno, to obstará kačka, a také na dnešní podvečer a večer. Tak si to pěkně užívejte, dobré odpoledne, dobrý poslech.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Sdružení Underfolk pořádá své akce a koncerty buď to v Pardubicích nebo v Liberci, ale čas od času i na jiných místech. Tentokrát nás Petra Palaščáková pozve do Liberce.
2: Jestli jste nebyli na takzvaném nultém koncertu v nové liberecké kavárně Krosscafé v Pražské ulici, je čas vyrazit na ten první. Už ve středu 7.10. od 19 hodin zde vystoupí jedna z legend české písničkářské scény Miroslav Paleček s pořadem Pocta písničce. Budeme moc rádi, když si Mirka Palečka přijdete poslechnout s námi. Písničkáři v kavárně, sdružení Underfolk a Petra Palaščáková se moc těší na setkání.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tohle byl George Jones a tohle jsou dopravní informace na Country rádiu. Kvůli problémům na D1 mezi Pražským okruhem a Šmejkalkou jsou plně obsazené s dlouhými kolonami i možné objízdné trasy, tedy přes Mnichovice, 603 i 107, takže z D1 raději nesjíždějte. D1 potom za Brnem ve směru na Ostravu, kilometr 310, pracuje se tam na vozovce, jezdí se v obou směrech jedním pruhem, i tam jsou kolony. V Praze dávejte pozor zejména ve spojovací, tam se pracuje na křižovatce a velmi pomalu se projíždí také k Belskou ve směru k Proseku. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.
4: Country Radio. S Bohem lásko nech mě jít.
3: Vzpomínky. My partu.

0: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají jížkovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám oknem, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

a tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělá.

0: Přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mávl jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a svítí, že jaro nedělá.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Tohle byla Vajnuna a nahrávka s názvem Burn in Love. Za chviličku uslyšíte Karla Kahovce a Flamingo, Paní v černém, trošku pohled do historie, nebo nedvědí konstatování, mám jen sebe a určitě vyjde čas i na mandalu, kolik týdnů sčítám. Teď ale dostane slovo Kačka, protože vás chce pozvat k rannímu pátečnímu vysílání.
1: Zdravíčko přátelé, už zítra ráno v 6, ve chvíli, kdy třeba budete vstávat, tu pro vás budu mít připravený program, který vám nesmí utéct. K narozeninám budeme přát Olině Matuškové a do hudebního nebe pozdravíme Zdeňka Rytíře nebo Lubomíra Lipského. A kdo ještě nikdy nespíval do éteru country rádia, bude mít i zítra příležitost si to vyzkoušet. Úryvek jedné písně připravíme a vaším libým hláskem se pak potěšíme. Dobré ráno na Country Rádio zítra od 6 do 10 s Katkou Čepelíkovou.
2: Country Rádio.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec, informací o počasí a se zpravodajstvím, je tu pozvánka k podvečernímu a večernímu vysílání Country Rádia. Po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. Také v něm zazní ještě jednou pozvánka na zítřejší ranní vysílání a vítězná písnička z Bonanzy. Dvora na country, pořad, který se chystá bez juniory na programu od 19 hodin a ve 20 hodin už kolega Petr Kocman také zahraje vítěznou písničku z Bonanzy, ale třeba po té 20. vám nabídne Clinta Blacka nebo Elišku Horkou či Mel Haggarda. To bude po 20. teď je před 17. a Tomáš Adamec se prodral k mikrofonu.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Sběrny zahájily letošní výkup padaných jablek. Platí za ně ale daleko méně než v loňském roce. Pokles cen je více než třetinový. A ještě připomenu, že pokud si chcete jablka u silnice nazbírat nebo natrhat, není to jen tak. Je potřeba navštívit příslušné cestmistrovství a za každý strom zaplatit silničářům poplatek. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. Ráz krajiny na Kolínsku se bude měnit. Více kolega Luboš Dvořák.
2: O čem se zatím jen šuškalo, se stane skutečností. České radiokomunikace připravují demolici dvojice stožárů vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které jsou se svými 355 metry nejvyššími stavbami v Česku. Demolice je plánována v týdnu od 12. října. Odstřel se uskuteční během jednoho dne. Přesný termín firma zatím neurčila. Záležet bude mimo jiné na počasí. Rozhlasový vysílač Liblice B byl zprovozněn v roce 1976. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Jeho signál pokrýval i oblasti mimo střední Čechy. Povinnost zajistit analogové středovlné rozhlasové vysílání skončila na konci roku 2021 a vlastník poté řešil dál osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo jen Country Radio. Od té doby je zařízení opuštěno. Radiokomunikace sice zveřejnili výzvu na odkup. Dva zájemci sice byli, ale nakonec toho z mnoha důvodů sešlo. Tak ho ještě omrkněte, než po půl století navždy zmizí. Luboš Dvořák, Český Brod.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna řeší marotku v útočných řadách. Rytíři tedy přivádějí na zkoušku 27-letého kanadského hokejistu Ryana McGregora. Ten posledních 6 sezon trávil v zámoří ve farmářské AHL. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
3: Country Radio, dobrý den.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, a nebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Milovaní rodiče, k dnešnímu zlatému výročí svatby vám přejeme ještě mnoho báječných společných let, vaši drážďanští. A posíláme písničku od Michala Tučného, Báječná ženská.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Je, dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví, Jirkám.
0: Zdravím také, tak povídejte.
1: Já bych vás hrozně moc rád poprosil, jsem dlouho neslyšel Hana Horecká, Houslový král. Já písničku věnuju nám všem, kteří si užíváme toto krásné babí léto, mému milovanému Dynamu Pardubice, které zítra od 6 hodin hostí Plzeň, a také nám všem, kteří se ještě těšíme na víkendové grilování, protože počasí ještě má přát, babí léto se nezdává, tak ať to využijem.
0: A trošku si z té písničky vezmeme i my, co ještě pracujeme. Tak jo, mějte se hezky, naschle.
1: Tak to příjemně utíká. Mějte se krásně, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Zahrajte mi prosím pro radost písničku od Elišky Kotlínové Já to překonám. Věřím, že její poslech přinese radost nejen mně, jejímu fanouškovi, ale i ostatním kamarádům, píše Venda.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dnes 1. října 1926 má 95. narozeniny pan Jiří Suchý, divadelník, herec, hudebník, textař, básník a spoluzakladatel divadla Na zábradlí a Semaforu. K narozeninám přeji všechno nejlepší, především hodně zdraví. Moc ho obdivuji a prosím zahrát písničku Kvér a flaška džinu, píše naše posluchačka Jarka z Horních Měcholup. Koneckonců i celé ranní vysílání bylo právě Jiřímu Suchému věnováno.

0: Tak, dovolila jste se do písniček na přání Country Radio. Dobrý den, co si budete přát a pro koho?
1: Dobrý den. Tak já bych sem si přála písničku pro mě a pro mýho manžela, protože máme dneska narozeniny. Mm-hmm.
0: A co to bude?
1: No, od Jitky Vrbový Sázavu.
0: Dobře, zahrajeme Sázavu za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Ascalona od Brontosauru jako vzpomínku na naše mládí, kdy jsme ji hrávali za dob studií na škole v Bechyni, píší Petra a Jára.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Připomínáme dvojici dlouhých kolon na D1 mezi Prahou a Brnem. Ta první začíná už u Pražského okruhu a v podstatě vede až ke Šmejkalce. Je to i mimo jiné kvůli porouchanému kamionu v prostředním pruhu. Další kolona pak je před Brnem, začíná už od Domašova. V obou případech počítejte víc jak půl hodiny zdržení. D11 z Prahy do Hradce Králové ulice, nad Labami dopravní nehoda, počítejte také nejméně s 20 minutami. Pohled do Prahy, Strahovský tunel ve směru na Břevnov, byla tam porouchaná vozidla. Kolona je velmi dlouhá už od jižní spojky přes Barandovský most a také do Dobřížské a regulují se vjezdy do tunelu Blanka, zejména tedy do Strahovského tunelu ve směru nahoru. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup k

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Jsme v druhé části dnešního vydání písniček na přání, dáme si hned dvě. Zahajte prosím jen tak pro dobrou náladu Miláček od kapely Na pořád, píše Charlie z Bratislavy. Trutnováci zasílají pozdrav do Country Rádia a poprosili bychom zahrát Eagles Hotel California k příjemnému venkovnímu posezení při dělání o houbách, píší.
2: Slíbil jsi mi sebe a sedmý nebe, slíbil jsi mi toho moc. Pak jsi mě tu nechal a nikam spěchal, každý den a každou

0: natřání na Country Rádiu.
1: A pojďme k další dvojici, zahrajte mé září tam nahoru pro mého muže, dnes by mu bylo 75, píše Marie. A Renča moc zdraví do rádia, moc bych poprosila zahrát Olympic slzy tvý mámy, popijím venku kávu, když je dnes Mezinárodní den kávy a u toho poslouchám vaše vysílání. Tak hrajeme.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden nevím kam. A všechny ty, co měl jsem rád,

ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na Mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude jasná až polojasná obloha, od západu bude částečně přibývat oblačnosti, teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Zítra převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo a ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Láska má, je láska tvá.
10: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80.

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin. Tady je pravidelný zpravodajský souhrn. Vládní změny v pravidlech a podpoře penzijního spoření mohou místo očekávaného nárůstu počtu účastníků přinést do 3 let úbytek až 1 000 000 lidí v systému, zhoršení diverzifikace portfolií a odliv kapitálu z Česka. Tak to alespoň vidí opravdoví odborníci a ekonomové. Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 1,8%. Ve druhém čtvrtletí se reálně příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1%. 6 let vězení hrozí muži, který podle policie řídil na Chomutovsku s více než 3 promile alkoholu a následně se pokusil podplatit policistu. Nabídl mu peníze za to, aby za něj absolvoval dechovou zkoušku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Mimořádná daň ze zvýšených marží rafinérií, kterou v minulém týdnu schválila kvůli vysokým cenám pohonných hmot vláda, ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol další investice do rozvoje českých rafinérií a stabilitu trhu s pohonnými hmotami. A ekonomika ještě jednou, ceny bytů, domů a pozemků ve druhém čtvrtletí zpomalily růst, meziročně ale vzrostly o 8,6%. Zprávy jsou u konce, hezký podvečer vám přeje a zítra se naslyšenou těší Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den, vážení a milí tuláci i tulačky. Cílem dnešní toulky bude Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi. To je nejstarší a největší loutkařské muzeum v České republice. Umístěné je v nádherném renesančním mydlářovském domě. Muzeum vás seznámí s bohatou historií českého loutkařství, které je od roku 2016 součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Ve stálé expozici nazvané Magický svět loutek vás provedou historií českého loutkařství od tradičních marionet kočovných loutkařů přes varietní loutky a rodinná loutková divadla až k filmovým loutkám, které proslavili české tvůrce v zahraničí. Nechybí tam Spejbla Hurvínek, tvorba Jiřího Trnky, loutky Josefa Váchala nebo kompletní výprava představení Endspiegel, což je jedna z nejdůležitějších inscenací moderního českého loutkového divadla. V zahraniční části expozice jsou pak k vidění magické stínové loutky z Indonésie, výběr loutek z Indie, Japonska, Číny nebo Barmy a také rarita vietnamská vodní loutka. V místnosti věnované Mezinárodní loutkařské organizaci UNIMA můžete zhlédnout ukázky loutkového divadla z celého světa. Ve dvou hernách i přímo v expozici si sami můžete vyzkoušet vedení mnoha druhů loutek. Snadno se vám může stát, že přitom přestanete vnímat čas a doslova se tam zapomenete. V muzeu můžete také v průběhu roku navštívit velké množství kulturních akcí. Ať již jsou to loutková představení, koncerty nebo třeba oblíbené duchů plné muzeum. To se historické sídlo muzea na jeden večer promění v dům plný strašidel a přízraků. Muzeum nabízí také velké množství kreativních a vzdělávacích programů pro školy a další skupiny. Více informací o Muzeu loutkařských kultur v Chrudimi najdete například na webu kudyznudy.cz. tulak@countryradio.cz, tak tam nám můžete posílat svoje tipy na výlety i vy. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Country.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Pěkný podvečer u čaje o 6. přeji. Dneska se podíváme do Maroka na recept na marocké mleté maso s kuskusem. Na 4 až 5 porcí budeme potřebovat jednu cibuli nakrájenou najemno, 250 gramů mrkve na hrubo nastrouhané, jeden masox, může být i jehněčí, když seženeme, nebo hovězí, to je jedno, jednu špetku hořčice, 500 gramů mletého masa, jehněčího pochopitelně, zázvor mletý, tak necelou lžičku, špetku mletého kmínu, lžičku bylinek, podle toho, co máme rádi, koriandr, ten je důležitý, taky mletý, půl lžičky, kuskus jako příloha, ten uvaříme podle návodu, několik lžic dobrého olivového oleje, rajský protlak, několik lžic taky a 400 gramů nakládaných loupaných rajčat, to je většinou jedna plechovka. Na oleji osmahneme cibulku do zlatova, pak přidáme mleté maso, necháme opéct, dokud pěkně nezhnědne, přidáme koření, bylinky, rajčata, tu kostičku masoxu a protlak promícháme, necháme jakoby produsit 2 minutky, pak přidáme mrkev a dusíme dalších 20 až 25 minut. Můžeme lehce dosolit. Kuskus uděláme velmi jednoduše podle návodu. Tak a to je všechno. Takže tohle bylo marocké mleté maso s kuskusem. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o 6.
2: Železářství, syn and Terry,

Říká Mary, koupil jsem dva revolvery. Neže ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív, který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já být na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery.

Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit. Dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestavce, vyzkoušíme.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Od 1.10. máme hodně nepřetržitých výluk na železnici. Kouřim Pečky, Ledečko Kolín, Hradec Králové hlavní nádraží, Hradec Králové Slezské předměstí, Hradec Králové Jaroměř, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Fulnek, Suchdol nad Odrou, Vratimov, Frýdek Místek a Jihlava, Náměš nad Oslavou. To jsou všechno nepřetržité výluky na železnici. Nejen na zítra. Šťastnou cestu.
2: Country
3: Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava. Směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
8: Radio. Vítejte na Country Rádiu.
9: Vítám vás, můj slyšte hlas.
10: Dej mi tam, budu zpívat a hrát.
8: Potěšíme vás s vašimi oblíbenými písničkami.
10: Tyhle šlágry mi jdou.
9: Každý, kdo patříš mezi nás.
8: A je radost být mezi svými. Takhle hraje Country Radio.
3: Country Radio. Nejvíc kam.

0: Zdravíčko přátelé, už zítra ráno v 6, ve chvíli, kdy třeba budete vstávat, tu pro vás budu mít připravený program, který vám nesmí utéct. K narozeninám budeme přát Olině Matuškové a do hudebního nebe pozdravíme Zdeňka Rytíře nebo Lubomíra Lipského. A kdo ještě nikdy nespíval do éteru country rádia, bude mít i zítra příležitost si to vyzkoušet. Úryvek jedné písně připravíme a vaším libým hláskem se pak potěšíme. Dobré ráno na Country Rádio zítra od 6 do 10 s Katkou Čepelíkovou.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
4: Nezapomínej, když hrál jsem Tennessee
3: hlas. A tak se nám vybaví první lásky.

0: Stará zapomenutá dobrodružství.
1: Ale udělat banku, to není žádný žert.
0: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
0: Country Radio. S námi se vzpomíná až hambám.

0: Je 19 hodin. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Hezký večer vám všem přeje starší archivář druhé kategorie Bezi Junior. Když jsem chystal dnešní pořad, vzpomněl jsem si na jednu scénu z Limonáďáka, ve které Grimpo, tatíkovi hlavní hrdinky Winifred, v Trigger Whisky Saloonu rozkouše housle. Dneska k tomu bude celá řada příležitostí. Jedním z hlavních témat dnešní návštěvní hodiny totiž budou právě housle. A začneme hezky svižně se skupinou Alabama. Jestli chceš hrát v Texasu, nezapomeň si vzít housle.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: Rovnýma nohama se ocitáme v roce 2006, kdy do soupisky Country Music Hall of Fame přibyla další trojice men. Pojďme se na ně podívat. Harold Bradley byl jedním z nejvýznamnějších studiových kytaristů v historii country a členem legendární nashvilleské skupiny studiových muzikantů A-Team. Jeho kytara je slyšet v nahrávkách těch nejslavnějších hvězd historie country, od Patsy Cline přes Elvise po Waylona Jenningse. Vzpomeneme si na něho v nahrávce slavného hitu King of the Road.

0: Sonny James, rodným jménem James Loudon, byl významný americký country zpěvák, skladatel a kytarista. Jako jeden z prvních se už v polovině 50. let dokázal výrazně prosadit i na popové scéně, a to především díky svému hitu Young Love, který zvítězil jak na country, tak na popovém žebříčku.
1: Country Radio.

A do třetice ještě jeden ze zásadních interpretů moderní country, George Strait. Od roku 1982 získal 44 vítězných hitů na country žebříčku časopisu Billboard, čímž ustanovil zatím nepřekonaný absolutní rekord. Často se mu také říká The King of Country Music.

0: české kanty. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Když v polovině 70. let minulého století spojili své umělecké osudy Valda Matuška, Olinka Blechová a kamarádi Táborových ohňů, vznikla zajímavá situace. Valda měl podepsanou smlouvu s vydavatelstvím Suprafon, KTO s Pantonem. V roce 1975 tak vydávali tak říkajíc pod obojím, což je z dnešního pohledu informace zcela nepodstatná.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. V roce 1964 oslavil Hank Williams Jr. 15. narozeniny a vydal svoje tři první alba. Dvě solová plná písní svého slavného tatíka a to třetí pak společně s tehdyž velice slavnou popovou zpěvačkou Connie Francis. Vybrali na něj ty největší country klasiky.

vůbec nejznámějším interpretům české populární hudby patřil už od poloviny 50. let Milan Chladil. Také on, jako většina jeho kolegů, tu a tam zavadil ve svém repertoáru o country nebo svébytný český western. Dáme si od každého jeden kousek.

Za 47. verzí píse Jambalaya se vydáme do Brazílie. V plynné portugalštině nám ji zaspívá duo Sandy a Junior. Nahrávka byla pořízena v roce 1994.

0: staršího archiváře.
1: Tak a ještě máme čas sáhnout do fiktivního futrálu, virtuální kalafunou omatlat pomyslný smyčec a nechat naprosto reálně zavrzat troje housle, čili skřipky. Zaspívají nám o tom pánové Jennings a Nelson, také Věra Martinová a Johnny Lee.

Příští týden si v návštěvní hodině trochu blíže posvítíme na největší bluegrassové legendy, tedy Lester Flatta a Earl Scruggse. Jako malou ochutnávku tu mám už teď jejich jižní vlak. A než zahouká za tunelem, loučí se s vámi od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team hraje v hotelu Ogar v Pozlovicích v pátek 2. října od 19.30. Uslyšíte písně z alba Na konci světa a zazní i osvědčené hity. Skupina Srdečná arytmie vystoupí v pondělí 5. října od 19 hodin v restauraci u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Pokud máte rádi poctivou country muziku, tak si přijďte užít večer s kapelou Darebáci do hospůdky u 6 strun v Písku. Čeká vás večer plný country muziky a skvělé zábavy. Do svých country diářů si zapište datum 2. října od 20 hodin. Moštování na semenci, to je báječná akce, která k podzimu patří. Jablka pod lisem, chleba v peci a kejklíř v akci, to je moštování. Přijďte 3. října už v 10 dopoledne do Přírodovědného muzea Semenec. Kompletní program najdete na muzeumsemenec.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný čtvrteční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman, vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia a vítám vás také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. Tu dneska odstartujeme jednou velmi slavnou písní, která spatřila světlo světa téměř před 60 lety. Bylo to v roce 1967, kdy tu písničku naspívala Lady Soul. Ano, takhle se přezdívalo zpěvačce Aretha Franklin a je to písnička Chain of Fools. Tahle ta skladba vznikla od té doby v mnoha dalších různých úpravách a tu píseň napsal jistý Don Conway, který byl tehdy osloven ředitelem Atlantic Records Jerry Wexlerem, jestli nemá nějakou píseň pro Otis Reddinga, tehdejší velikou hvězdu. No a Don Conway řekl, jo, já jsem kdysi napsal v mládí jednu takovou písničku, jmenuje se Chain of Fools, tak já ti nahraju demosnímek. Ten demosnímek nahrál, dal to panu řediteli, no a ten řekl, hele, víš co, ta písnička by se líp hodila pro Aretha Franklin než pro Otise Reddinga. Takže dá se říct, že tímto způsobem Otis Redding přišel o jeden veliký hit. Já vám tuhle tu písničku teď pustím v krásné country úpravě od velikána country hudby Clinta Blacka, což je nejenom skvělý zpěvák, ale také kytarista a hráč na foukací harmoniku, což v písni dokáže. Ale on se v té písni spojil s Pointer Sisters, což je legendární pěvecké těleso a takhle to dopadlo. Takže vzpomínka i na Aretha Franklin, Chain of Fools. Petr Kocman vám přeje krásný večer.

Právě dnes by slavila své narozeniny zpěvačka Bonnie Owens, která se narodila v roce 1929. A Bonnie Owens, která pochází z Oklahomy, přímo z Oklahoma City, tak ta je známá nejenom jako zpěvačka, ale řekl bych, aniž bych se jí chtěl pro Bůh nějak dotknout, tak je spíš známá jako manželka slavného countrymana Bucka Owense, která si ovšem později vzala další slavnou country legendu zpěváka Merle Haggarda. No a s tím v roce 1965 mimochodem naspívala duet, který se jmenuje Just Between the Two of Us, tedy něco mezi námi dvěma. A ten duet byl tehdy velmi slavný, vystoupal na hitparádu na nejvyšší místo. A v podstatě dá se říct, že to je jediný hit této zpěvačky, která proslula, jak jsem říkal, spíš tedy jako manželka dvou slavných countrymenů. Opustila nás v roce 2006, no a já bych teď na ní vzpomenul písní, kterou natočil Merle Haggard před několika lety. Bylo to takové speciální album, kam soustředil své oblíbené jazzové standardy. A jak i Bonnie Owens vzpomínala, a Merle Haggard taky, tak ona vždycky písničku, kterou za malý moment uslyšíte, měla ráda a nechala si ji od Merle Haggarda doma zpívat. A vlastně to byl jeden ze stimulů pro to, aby Merle Haggard udělal desku jazzových standardů. Ta písnička se jmenuje Cry Me a River.

Ve svých pořadech jsem mnohokrát zmiňoval a myslím si, že ještě mnohokrát zmiňovat budu slavného country zpěváka Ronnieho Millsapa, kterého mám rád nejenom jako zpěváka, ale také jako skvělého skladatele s mimořádným citem pro melodii. A také ho mám rád, protože ta jeho country hudba se krásně prolíná se soulovou a někdy až R&B muzikou. A dneska má výročí jedna z jeho písní, protože v roce 1985 se dostala na první místo v hitparádě Billboard v country žebříčku skladba Lost in the 50s Tonight, In the Still of the Night. Tuhle tu píseň znají všichni milovníci country, zejména tedy té osmdesátkové, ale v podstatě ji znají pod tím kratším názvem, který se vžil jako Lost in the 50s tedy. No a já vám teď tuhle tu skladbu pustím v nové úpravě, kterou Ronnie Millsap natočil o několik desítek let později jako duet se současnou výbornou country kapelou Little Big Town, která vyniká nádhernými vokály. Já kapele Little Big Town říkám taková country ABBA, protože jsou to dva muži, dvě dívky a mají nádherné hlasy, nádherné vokály. No a takhle společně s Ronnie Millsapem udělali právě Lost in the 50s.

členství ve slavném nashvilleském countryovém svatostánku Grand Ole Opry je pro interpreta country hudby v podstatě tím největším dosaženým úspěchem v jeho kariéře a neděje se to samozřejmě každému. A když se tak stane, tak je to vždy provázeno velkými emocemi. Také tomu předchází nejdříve tedy to oslovení, jestli by se stal členem, což se děje za velmi utajených podmínek. Většinou to je tak, že některý z těch kolegů, který se bude přijímat, ho překvapí na koncertě nebo někde tou otázkou a tam právě dochází i na slzy a ty velké emoce. No a právě dnes v roce 2005 byl do Grand Ole Opry jako nový člen uveden také zpěvák Dierks Bentley, který to ovšem neměl tak jednoduché, protože on v době, kdy ještě pracoval pro televizi TNN, což byla, nebo je vlastně zpravodajská televize, která se věnuje výhradně country hudbě, tak on před těma lety jako tehdy ještě neznámý zpěvák a zaměstnanec neoprávněně vniknul do Grand Ole Opry, ale s dobrými úmysly, chtěl se tam prostě podívat a udělat rozhovor s některým ze zpěváků, tak byl zachycen ochrankou a byl vykázán. No a byl mu také pozastaven vstup do tohoto známého svatostánku. A to se naštěstí pak zrušilo, takže mohl být oficiálně uveden jako člen Grand Ole Opry. Takže někdy to členství vzniká i za takovýchto zvláštních pohnutých okolností, i když vlastně se tak uvědomuji, že tohle to je to jediné, jinak se to vždy obešlo bez nějakých předchozích potíží. Tak pojďme si na Dierks Bentleyho teďka vzpomenout. Bude to písnička, kterou jsem vybral z jedné z jeho skvělých desek a jmenuje se Good Things Happen, tedy dobré věci se dějí.

Známé osobnosti to někdy nemývají lehké, tedy co se týká soukromí. A nevyhýbá se to ani country zpěvákům, protože například zpěvák a skvělý kytarista Keith Urban právě dnes v roce 2007 čelil jedné takové nepříjemné události, když vyjel na motorce ve svém rodném Sydney v Austrálii ze svého domu, tak dostal smyk na té motorce na silnici poté, co ho sledoval jeden fotograf a naštěstí se mu tedy nic nestalo. A jak on prohlásil, tak říká, že ten incident byl výsledkem touhy jednoho člověka dělat si svou práci a mé touhy zachovat si soukromí. Takhle on to tehdy citoval. No a uvedl, že se snažil samozřejmě vyhnout protijedoucímu autu a bohužel upustil motorku, ale nic se mu nestalo. Navíc mu na pomoc přispěchal i ten fotograf, aniž by tedy pořídil nějakou fotografii. Takže to vlastně všechno dopadlo dobře. Tak pojďme si pustit jednu ze skvělých písniček Keith Urbana. Tahle ta už je letitá, ale mám ji pořád rád. Jmenuje se Making Memories of Us.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country je všechno, co se mi líbí.
1: Z rozpálených tváří snad už každej pochopil, že tady se tančí a tady se spí.

0: což byl festival Route 91 Harvest. Veliký festival, který probíhal přímo na Stripu, což je ta hlavní třída v Las Vegas, kde jsou ty největší hotely nejenom v Las Vegas, ale i na světě. A tehdy se mi to líbilo, protože ten festival probíhal přímo naproti mému hotelu, tehdy jsem byl v Excalibru, takže jsem přešel jenom silnici a už jsem byl na festivalu, kde tehdy bylo asi 30 tisíc lidí. A festival to byl teda obrovský, protože tam hrály všechny hvězdy, byl tam Keith Urban, Tim McGraw, Mark Chestnut, Blackberry Smoke, tam tenkrát byli, tuším, no, opravdu jedna hvězda větší než druhá, Little Big Town, taky Lady Antebellum. No a tenhle ten festival bohužel neblaze proslul o rok později, v roce 2017, totiž na tom festivalu se stala tragédie, protože jeden šílenec, který se ubytoval v hotelu Mandala Bay, což je jeden z těch hotelů, který je naproti tomu prostranství, kde festival probíhal, tak vzal zbraň a z okna začal střílet do toho velkého davu. A tehdy tam bohužel 58 lidí zastřelil a asi 850 dalších diváků zranil. A bylo to ve chvíli, kdy vlastně vystupoval Jason Aldean, veliká hvězda americké country. No a Jason Aldean o týden později vzdal hold a památku těm obětem tohoto útoku v pořadu Saturday Night Live v New Yorku, což je velmi oblíbený a nejsledovanější snad pořad v celých Spojených státech. A pronesl i pár slov před písničkou I Want Back Down, kterou si vypůjčil z repertoáru rockera Toma Pettyho. Já teda, když si uvědomím, jak jsem tam v tom davu stál rok předtím, tak jsem si říkal, kdybych to o rok posunul, tu návštěvu Las Vegas, tak možná tady dneska k vám nepromlouvám. Takže v tu chvíli mě Pán Bůh měl rád, bohužel tedy vzpomínám i na všechny ty oběti, které o rok později tolik štěstí neměly. Tak já vám teď pustím přímo právě Jasona Aldeana s písničkou I Want Back Down a můžete si poslechnout i tu řeč, kterou měl tehdy v Saturday Night Live.
1: I'm Jason Aldean. This week we witnessed one of the worst tragedies in American history. Like everyone, I'm struggling to understand what happened that night and how to pick up the pieces and start to heal. So many people are hurting. There are children, parents, brothers, sisters, friends. They're all part of our family. So I want to say to them, we hurt for you and we hurt with you. But you can be sure that we're going to walk through these tough times together every step of the way. Because when America is at its best, our bond and our spirit, it's unbreakable.

0: Live from New York, it's Saturday night.
1: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Dnes je to rovných 70 let, kdy naprosto ikonická postava světa country hudby George Jones vydal své debutové album s názvem Granola Prairie's New Star, tedy nová hvězda Granola Prairie. George Jones tehdy na to album napsal z těch 14 písní v podstatě všechny, co by autor, nebo se na nich minimálně jako autor podílel, ať už to byla muzika nebo text. No a to album zahrnuje také tři veliké hity, které dodnes patří k takovým zásadním evergreenům v country hudbě, a sice píseň What I'm Worth a You Gotta Be My Baby, ale hlavně Why Baby Why, což je skladba, která opravdu dodnes zní z úst mnoha různých zpěváků. Já mám od téhleté písně asi 20 nebo 30 různých verzí, taky jsem vám je pouštěl v průběhu let v mých pořadech, ale dneska mám jednu opravdu speciální, protože na jedno ze svých takových neúplně běžných alb ji zařadil také písničkář a skladatel James Taylor. To album se jmenovalo Covers a jak název napovídá, tak James Taylor tam zařadil písně, které ho nějakým způsobem zásadně ovlivnily, ať už jako zpěváka nebo autora. No a bylo tam několik písní jako Summertime Blues nebo Someday You Gotta Dance, ale Why Baby Why, jak i James Taylor potom vyprávěl v jednom z rozhovorů, který jsem slyšel, tak říká, že když tuhle tu skladbu slyšel, co by mladík, tak se mu nesmírně líbila a ta píseň může za to, že má rád country hudbu dokonce. Takže proto ji zařadil po těch dlouhých letech na jedno ze svých alb jako takovou poctu George Jonesovi. Tak pojďme si poslechnout v jeho podání a já se na vás budu samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerním vysílání Country Rádia. Přeji vám hezký poslech.

0: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027 divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. Svítí na tvou lásku nepěno.
1: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: Lásko má, mám tu víno z voných chrén.
4: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
3: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
4: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
5: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
4: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
5: Zůstanu sám.
2: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.

Ježova se vyčítám. Kde smekám jako prasebník a fialovej poustevník, jsem snad já sám.

Zdravíčko přátelé, už zítra ráno v 6, ve chvíli, kdy třeba budete vstávat, tu pro vás budu mít připravený program, který vám nesmí utéct. K narozeninám budeme přát Olině Matuškové a do hudebního nebe pozdravíme Zdeňka Rytíře nebo Lubomíra Lipského. A kdo ještě nikdy nespíval do éteru country rádia, bude mít i zítra příležitost si to vyzkoušet. Úryvek jedné písně připravíme a vaším libým hláskem se pak potěšíme. Dobré ráno na country rádiu zítra od 6 do 10 s Katkou Čepelíkovou.

Je krátce po 21. hodině, posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v téhleté hodině kromě muziky také vzpomeneme jeden světový den, který dneska je. To bude hned v tom dalším vstupu. No ale také vám přidám jeden takový aforismus, který pojednává o čtvrtku, který jsem kdysi slyšel od Václava Kubína, což je český básník a také člověk, který miloval a vytvářel aforismy. A ten říkal, na rozdíl od pátků mají čtvrtky tu výhodu, že se na ně dá kreslit. Přeji vám hezký čtvrteční večer.

jenom tak od spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl a proč tu ležíš,

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

Pokud máte rádi kávu, tak byste měli oslavovat, protože 1. říjen je světovým dnem kávy, tedy mimo jiné. K tomu se ještě dneska dostaneme. Káva je nápoj, který provází nás všechny, si myslím, nebo většinu z nás. Já si vzpomínám, když jsem se poprvé napil kávy, jak mi to moc nechutnalo, tak jsem si do ní dal cukr, to už bylo lepší, ale asi za 3 dny potom mi to připadlo snad ještě horší, než když jsem ji pil hořkou, takže jsem cukr vysadil, no a od té doby piju kávu bez cukru. Nenaučil jsem se tedy ještě bez mléka, to tak daleko jsem nedošel, ale mrzí mě to, protože asi by se měla správně káva vychutnávat bez mléka, i když jak milovníci kávy tvrdí, tak důležité je, když vám ta káva chutná, a to ať s mlékem nebo bez, nebo s nějakou příchutí, je to jedno, pořád je to káva s nějakou příchutí, takže nevím, jak to máte vy, ale já mám rád kávu s mlékem a já si myslím, že k tomuto výročí tohoto skvělého nápoje bychom si mohli pustit jednu píseň, a sice One More Cup of Coffee, tedy ještě jednu kávu, jak zpívá Robert Křesťan s druhou trávou, One More Cup of Coffee Before I Go, což je píseň, kterou v roce 76 vydal na svém albu Desire Bob Dylan. A k napsání téhleté písně ho inspirovalo setkání s jedním cikánským králem, které zažil ve Francii, když tam pobýval. Tak vidíte, jak je důležité také cestovat, a čekají na vás různé zajímavosti po světě. A vzniknou z toho i písně. A já vám teď tu Dylanovu klasiku pustím v podání barda Toma Jonese.

0: když Hank Williams 13. června roku 1952 natáčel svoji slavnou Jambalaju, sotva tušil, že se jí o 13 let později ujme jakýsi Karel Gott.
1: Odpověď, den co den, marně schání.
0: A nebo za dalších pár jar skupina Rangers. Porovnejte s námi slavné country hity a jejich české verze. Již toto úterý od 6 do 17 hodin.

0: ani lékař čas nezlepší, ten můj z lásky splín. Na krk si připnu malý štěně jako Bernardín. Půjdu do hor vysokej, kde není nikdy hit, tam sedat budu na skalách a kvílet na měsíc.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

První říjen je stejně jako ostatní dny plný narozenin různých známých a slavných osobností. Tak například roku 1539 se narodil český šlechtic Petr Vok z Rožmberka, kterého známe všichni i díky Milošovi Kopeckému, který ho skvěle stvárnil v českých filmech. V roce 1886 se narodil také vynikající herec pan František Kovářík. To je ten pán, kterého všichni známe z filmu, ve kterém řekl několik nesmrtelných filmových hlášek. Jedna z nich byla, no proč by si dělník ve šroubárně nemohl přečíst Vergilia v originále. Ano, tak to byl samozřejmě film Marečku, podejte mi pero. Tak František Kovářík by dneska slavil narozeniny kulaté. V roce 1930 se narodil také další vynikající herec, tentokrát francouzský, a sice Philip Noiré. V roce 1932 se narodil americký kytarista a skvělý zpěvák pan Albert Collins. V roce 1946 britský kontrabasista a hudební skladatel Dave Holland, který má mimochodem slavný orchestr, který za ta léta svého fungování doprovázel spoustu slavných světových hvězd. V roce 1949 se narodil velmi oblíbený nizozemský houslista, skladatel a hlavně kapelník obrovského tělesa pan André Rie, který několikrát vystupoval v Praze v O2 aréně. Vždycky byla beznadějně vyprodána, stejně jako všechny jeho koncerty různě po světě. Pokud jste neviděli, tak doporučuji. Jsou to nádherné koncerty z různých koutů Evropy. No a narozeniny také dneska slaví vynikající zpěvačka Ilona Čáková, která je samozřejmě pro mnohé především ikonou světa pop music, ale Ilona dokáže zaspívat snad úplně všechno, protože je to zpěvačka s velkým hlasem. A tak bych jí rád poslal pozdrav dnešním narozeninám. Ilono, kdyby s náhodou poslouchala, tak ti přeji vše dobré i za posluchače Country Rádia. No a to, že má blízko ke světu country, dokáže teď v písni, kterou naspívala společně s Romanem Horkým a s Kamelotem.

Dneska slaví svátek všichni Igorové, takže vám přeji vše dobré, ještě pořád můžete oslavovat, stále ještě vám svátek běží. Já když jsem se nad tím jménem zamýšlel, tak jsem typoval, že pochází od někud ze severu a skutečně je to jméno skandinávského původu a jedná se o poruštěné jméno Ivar a vzniklo ze staroseverského jména Ingvar, psáno s dvěma R na konci a vykládá se jako hlídající bůh plodnosti. Takže Igorové, užívejte, přeji vám vše dobré. Žádnou písničku o Igorovi nemám, nebo mě v tuto chvíli nenapadá, tak vám posílám jinou, ale opravdu

vám přeji vše dobré. No a těším se na vás, tedy nejenom na vás, Igory, ale i ostatní posluchače po 22. hodině. Petr Kocmar vám přeje hezký večer a příjemný poslech.

Posloucháte čtvrteční večerní vysílání Country Rádia, je krátce po 22. hodině, s vámi Petr Kocman. No a já bych tu následující píseň moc rád poslal všem rodičům, bez výjimky, ale hlavně tedy těm rodičům, kteří mají děti ještě v tom opravdu dětském věku. Já jsem tedy jeden z nich a vidím na svém synovi, jak to nesmírně utíká, jak to běží, jak je první, druhá třída, čtvrtá, najednou je v páté, a vidím to i na těch jeho kamarádech, jak strašně rostou, jak se vytáhli přes prázdniny. Zmiňuji to proto, že teď mi nedávno moje maminka poslala krásné moudro, které nevím, kde ho našla, ale je to krásný, a to moudro praví, že většinu svého života budete své děti znát jako dospělé, ale jen krátký okamžik je budete znát jako děti. Nepromarněte ho. Tak pojďme to nepromarnit, my, kteří ještě máme šanci, a pojďme si pustit tuhletu nádhernou písničku od Karla Černocha, která se jmenuje Popelky. Přeji vám hezký večer.

život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemstvím.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně.

věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Dneska slaví neskutečné 95. narozeniny. Jedna z pro mě tedy osobně největších a nejdůležitějších postav kulturní scény, pan Jiří Suchý, kterého znáte samozřejmě jako divadelníka, herce, také hudebníka, textaře, zpěváka, také básníka, grafika. Je to muž mnoha oborů, velmi renesanční osobnost, ale samozřejmě jeho život je spjat především s divadlem Semafor. No a pan Jiří Suchý samozřejmě spolupracoval s mnoha předními umělci, jako Miroslav Horníček nebo Ivan Vyskočil. No a od roku 1975 je jeho hlavní divadelní partnerkou, jak dobře víte, Jitka Molavcová. No a ta díla, která jsou s ním spjata, tak ta všichni dobře známe. Je to třeba Člověk z půdy z roku 59, nebo to bylo to Pásmo o Zuzaně, Zuzana je sama z roku 60, nebo Jonáš a Tingle Tangle, Dobře placená procházka. Je toho opravdu spousta. Pan Jiří Suchý neustále tvoří, pracuje. Mimochodem narodil se v Klatovech, ale od roku 36 žije v Praze. A ve filmu se poprvé objevil v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících tramvaje ve filmu Sobota. Já jsem ten film neviděl, ale viděl jsem ten záběr jenom, takže to byla první role pana Suchého. No a po dostudování střední školy začal v roce 1947 pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba. A tam se seznámil s Františkem Viktorem Sodomou. Jak už vám příjmení napovídá, tak se jednalo o tatínka zpěváka Viktora Sodomy. No a ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté z takzvaně tehdy, jak se říkal, západního rozhlasu. Byl to třeba Johnny Ray nebo Elvis Presley. No a někdy se i soukromě scházeli v závodním klubu Reduta na Pražské národní třídě. No a spolu s ním vymýšlel první privátní rozhlasové programy. A v letech 52 až 54 byl na vojně ve Slaném, kde zakresloval mapy a přitom poslouchal mnichovský rozhlas a psal ty texty na odposlechnuté melodie. Ten dochovaný text je třeba Potká ryba papouška, později naspívala mimochodem Luba Hermanova a spoustu dalších. No a poté se věnoval především divadlu, nejdřív působil v Redutě, no a poté spolu založil Divadlo na zábradlí a v roce 59 založil spolu s Jiřím Šlitrem už ono proslulé divadlo Semafor, kde působí dodnes. To divadlo bylo samozřejmě strašně populární, což vedlo k řadě problémů, které vlastně vyvrcholily podpisem prohlášení 2000 slov, který Suchý později odmítl odvolat, no a měl z toho samozřejmě problémy, ale po roce 89 se stal opět ředitelem Semaforu. Takže pan Suchý, to je neuvěřitelný člověk, já jsem měl tu čest se s ním mnohokrát setkat i na jevišti, i ve studiu, a já bych mu teď rád poslal pozdrav k narozeninám s přáním všeho dobrého prostřednictvím písně, kterou jsme společně natočili v roce 1999, když jsme s Honzou Vyčítelem a Greenhorny chystali naše nové album. A s Honzou jsme si usmysleli, že tam jako hosta chceme mít i pana Suchého, tak jsme společně vybrali písničku Tam za mořem píva, kterou zpívala kdysi Jan Werich. A nahrávali jsme to zvláštním způsobem, že pan Suchý neměl pořád čas, byl v divadle a něco natáčel, takže jsem k němu přijel s kytarou. Tam jsme to museli nahrát jenom s tou kytarou, s tím jeho hlasem. To se přeneslo do studia, no a k tomu se nahrál zbytek kapely. Takže to bylo velmi zvláštní natáčení a moc rád na to vzpomínám. Tak klaním se na dálku panu Jiřímu Suchému a posílám písničku Tam za mořem píva.
2: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezpívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzuch.

stromy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Pojďme se teď podívat na to, co zajímavého se událo v historii právě dnes, tedy 1. října. Roku 1828 začíná v Praze působit Česká vzájemná pojišťovna, což byl vlastně úplně první novodobý pojišťovací ústav. Roku 1863 byla v Praze otevřena první městská vyšší dívčí škola. V roce 1974, což je tedy památný rok, byla zahájena výstavba dálnice D2 z Brna na Bratislavu. V roce 2002, a to souvisí s dnešním oslavencem panem Jiřím Suchým, Jiří Suchý křtí nově otevřené divadelko Jonáš v Měšťanské besedě v Plzni. No a roku 1996 byla spuštěna první mezinárodní televizní stanice o zvířatech Anime Planet pod vedením společnosti Discovery Communication a BBC.

První říjen není jenom Mezinárodní den kávy, jak už jsem to říkal dneska ve vysílání, ale je to také Mezinárodní den hudby. A tenhle ten svátek se slaví každoročně 1. října už od roku 1975 a byl vyhlášen Mezinárodní hudební radou, což je poradní orgán UNESCO. A ty už se o tom bavili v roce 1973. Ta iniciativa k vyhlášení svátku, za kterou stál je mimochodem Yehudi Menuhin, slavný hudebník, byla přijata během 15. valného shromáždění, které se konalo v Lausanne v roce 1973. No a ta organizace, která byla založena v roce 1949 organizací UNESCO, usiluje o podporu hudebního umění ve všech vrstvách společnosti a jak oni mají v těch stanovách, tak uplatňování ideálu míru a přátelství mezi národy a zdůrazňování kulturního vývoje a výměny, jakož i vzájemného ocenění estetických hodnot. To je tedy přesné znění. No, ta první oficiální oslava, jak už jsem říkal, se konala v roce 75 a mezi takové typické aktivity tohoto dne patří pořádání různých hudebních akcí, jako jsou koncerty, přednášky, kde přednáší různí skladatelé a interpreti, muzikologové, no ale stejně tak i hudební soutěže a různá klání. A také se pořádají výstavy hudebních nástrojů, různých nahrávek nebo plakátů, obrazů, soch, karikatur a všeho možného, samozřejmě s hudební tématikou. A konají se také rozhlasové a televizní pořady, které vysílají koncerty a debaty za účasti významných osobností. No a v tisku se také publikují články, které mají něco společného s muzikou. A jednou z nejoriginálnějších iniciativ je návrh k místním úřadům, aby ve městech vyhlásili několik minut ticha, během nichž se na veřejných místech, jako jsou třeba parky nebo hlavní náměstí, přehrávala hudba. To si myslím, že je docela hezký nápad. Tak uvidíme, jak to dopadne. Pojďme oslavit tedy Mezinárodní den hudby nějakou hezkou písničkou. Já vám přeji hezký poslech, hezký svátek a budu se na vás těšit po 23. hodině ve večerní vysílání Country Rádia.

Před malou chvílí naše country kukačka ohlásila 23. hodinu, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a když jsem v té minulé hodině zmiňoval to krásné moudro na téma našich dětí, tak s tím souzníte i vy, posluchači, soudě podle toho, co píšete do studia. A já jsem si vzpomněl ještě na jedno krásné, krátké vyprávění Marka Ebena o našich dětech, které vám s dovolením ocituji, protože mě velmi pobavilo. Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči, a rodiče by asi těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem. Takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž tak přežijí. Co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi, a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonost, že spojí své životy a stanou se z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné a co příroda dělá, dobře dělá. No, tak mám pocit, že pod toto se musíme všichni podepsat. Ta příroda opravdu ví, co dělá. Petr Kocman vám přeje hezký večer a jdeme na další muziku.

Nedávno jsem se díval už asi po 150. na moji oblíbenou, řekl bych možná nejoblíbenější komedii Světáci, kde excelují samozřejmě naši přední herci jako pan Jiří Sovák, pan Libíček, pan Brodský, dámy Jiřina Jiráskova, Bohdalová, Iva Janžurova. A taky jsem si vzpomněl na krásné povídání z knihy Jiřího Sováka, kde se pozastavuje nad tímto filmem při svých vzpomínkách, tak mě napadlo, že bych vám mohl tu pasáž z knihy ocitovat. Je nazvaná velmi jednoduše Světáci. Světáci, dnes vele úspěšná komedie, na počátku ležák, zboží tak říkajíc na odpis. Opravdu, na Barandově chtěli ten scénář potopit, ale přijel za mnou jednou na chatu pan produční Ouský, dal mi text Světáků a k tomu 9 000 a povídá. Jiříku, snad by to nemuselo být marný, podívej se na to. Přečetl jsem si ty stránky bez valného nadšení, ale v zápětí se za mnou dostavil i režisér Zdeněk Podskalský. Slovo dalo slovo a společně jsme se dali do práce. Pokud si dobře vzpomínám, 4 obrazy jsme z fleku úplně přepsali a dialogy celku jsem dál upravoval. Použil jsem i své příběhy, které jsem prožil na vlastní kůži. Třeba ten dialog, co vedu s policajtama, kde říkám, já málem 2x padnul na barikádách, aby tys mohl nosit tenhle štof. Ty jsi měl být rakouskej, ty jsi měl nosit federpuš a šavli. Tak nějak to se mnou totiž opravdu v reálu bylo a já to protlačil i do filmu. Zkrátka přidal jsem osvědčený rošťárny z vlastního života. A najednou se to okotilo. Samozřejmě, že se velkou měrou na svou invenci zapojil režisér Podskalský, také kolegové herci a kolegyně herečky. Nakonec to bylo brilantní seskupení. Libíček, Brodský, Bohdalová, Jirásková, Jadžurová. A k té základní sestavě také Jiřina Šejbalová a Oldřich Nový. Oldřicha Nového jsem obdivoval. Byl to za každých okolností noblesný člověk. Přitom žádná primadona, ale parťák, společník. Když jsme natáčeli scénu v baru, jak mu křupaní fasádníci přinesenou slivovicí zapálíme stůl, bylo to díky plamenům dost napínavé. A Oldřich Nový držel v roli emeritního profesora figuru noblesu svou šarži. Plameny šlehaly vysoko, holkám se připalovaly ofiny, já mimo roli vyskočil na štokrle a lovil jsem v kalhotách s výkřikem pane emeritní, s dovolením, já ten oheň uchčiju. To byla silná káva. Třeba, že se to natočilo, světlo světa tahle scéna nespatřila. A jsem rád. Vím ale, že se emeritní, tedy Oldřich Nový, navzdory silnému slovu velice bavil. Světáci jsou dnes už klasika, ale filmu velice posloužil zákaz promítání. Soudruzi se lekli některých dialogů, střetu dělnické střídy, střídu zahnívající buržoázní a k hrůze, že je snad dělnická třída zesměšňována, film na nějakou dobu zakousli. Jak to tak bývalo, nemohli pro obecnou popularitu díla ničím jiným udělat víc. Uplynulo mnoho vody v Sázavě, dneska už Světáky díky bohu nikdo nezakazuje. A mě těší, že se u toho filmu lidi smějou dál, jakkoliv ideologie je jim fuk. No a já bych tohleto vzpomínání na Světáky uzavřel jednou z melodií tohoto filmu, a sice písničkou, kterou zpívají právě Jiřina Bohdalová, také Iva Janžurová a Jiřina Jirásková.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country Rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Teorie mizení od kapely Nevermore and Cosmonaut.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: souvislosti s dnešními 95. narozeninami pana Jiřího Suchého jsem zmiňoval také jeho spolupráci s Miroslavem Horníčkem. Byla to samozřejmě jedna z mnoha spoluprací, protože těch osobností je ohromná spousta. Ale já bych vám teď rád pustil jeden takový unikátní záznam z pražské Lucerny, který byl, představte si, pořízen přesně dnes, tedy 1. října před rovnými 60 lety. A bylo to naprosto úžasné vystoupení, které bych rád zažil osobně, kdyby šel třeba nějak vrátit čas a narodil bych se i dřív. Protože v Lucerně se tehdy na jednom jevišti setkal Miroslav Horníček, Jiří Suchý, Jiří Šlitr a Jan Werich. To povídání je samozřejmě dlouhé, ale já jsem vám z tohoto naprosto unikátního a úžasného setkání vybral alespoň jeden malý okamžik. Samozřejmě i proto, že tam vystupuje dnešní oslavenec pan Jiří Suchý. Tak pojďme zazpomínat a vrátit se přesně na den o 60 let zpět do pražské Lucerny.
1: Dovolte, abych vám představil přítomné. To je doktor Jiří Šlitr. No, to je on. Mě psalo několik dní, že si ho nedovede představit, tak ho představuju. To je, bohužel bez titulu, pouhej Jiří Suchý.
2: Rozhlasu.
1: Jo, laureát ceny Československého rozhlasu. Já jsem Horníček. Žadatel několika cen. A to je laureát státní ceny, národní umělec, ale hlavně Jan Werich.
3: To je Horníček a to jsem ho všecko naučil. Ten, když k nám přišel, tak neřekl ň. Ten říkal jenom háček, to no jsme museli po to dělat my.
1: Náhodou ň jsem říkal, protože jsem ti říkal, že přicházím z Národního divadla.
3: Ano. To je to divadlo, jak je nahoře napsáno národ sobě, ale není co. Já jsem tam byl jednou s tatínkem a tatínek a tady jsem byl já mu říkám tati a říkal co? A jsem říkal tamhle národ sobě a říkal no a pán no národ sobě co? A on říkal co národ sobě co? Já říkám, no národ sobě co? Koupil nebo ukrad nebo co? A říkám, máš blbý otázky. A šla opona nahoru a zmizel ten hinajs. A já se celý jednání těšil, až zase přijde dolů. Vážně se tam ta opona hrozně líbí. Jak ta paní tam sedí, tam je pořád rozestavěná budova. Pořád. A nad ní lítá genius. Promiňte. Tak já nevím, co mám říkat. Tohle je happening, jsem slyšel. Happening? To je taková věc od té doby, co se vymyslelo jméno happening, tak všecko dobře dopadne. Dokud to jméno nemělo, tak se říkalo, to byl ale blbej večer. Ale teď, když je to happening, tak myslí lidi, že to do toho patří. Tak mluvte, já vás uvedu.
1: No, já myslím, že jsme pozdravili dostatečně. Jediný, kdo nepozdravil, a to je pro něj typické, je Jiří Šlitr. Pojď něco. Tady do toho.
4: Dobrý večer.
1: A to buďme rádi, že neupad. Protože já ho učil chodit po divadle. Zase ten, když přišel, jo, ten on poprvé veřejně vystupoval v Laterně Magice v Bruselu a měl jenom přijít k pianu a uklonit se, to z něj nevymlátili, kvůli němu vymysleli v Laterně ty chodící chodinky tam. To přivezli k pianu, aby se vůbec mohlo hrát, takže buďme rádi, že došel. Ale já předávám slovo tentokrát mluvené i zpívané Jiřímu Suchýmu. Pojď.

Půlnoc doslova za dveřmi, já se s vámi tedy, milí posluchači, pro dnešek loučím. Budu se na vás těšit pochopitelně zítra od 20 hodin ve večerním vysílání Country Rádia. Užijte si hezký den, přeji vám klidné sny. No a když dovolíte, rád bych se s vámi rozloučil jedním krásným moudrem, které kdysi pronesl náčelník Siouxů Ogallalů, Černý los, který řekl, že srdce malých dětí jsou čistá a proto jim velký duch může ukázat mnoho věcí, které starým lidem unikají. Mějte se moc hezky a dobrou noc vám přeje Petr Kocman.

řešit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

doufám, že teď víte v skutku, proč chci aspoň na minutku kouzelný most. Divadélko v suterénu mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin, to znamená, že na Country rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. Když jsme se v minulých měsících věnovali dámským hlasům trampské písně, přišlo několik dotazů na zpěvačku, kterou jsme byli dříve zvyklí slýchávat často na pódiích. Na základě dotazů jsme dvakrát zařadili její medailonek i s písněmi, ale přesto posluchačstvo nebylo uspokojeno. Tudíž jsem zvedl telefon, spojil se s ní a poprosil jí, aby se za námi stavila ve studiu a strávila s námi hodinku ve vysílání. V trampských tamtamech vítám Janu Zuzku Radovou. Ahoj!
2: Ahoj a děkuji za pozvání a přeju všem krásný poslechový den.
1: Dnes se pokusíme alespoň výběrem písní představit plný rozsah hudebního počínání Jany Radové. V jejím podání představíme písně Jošky Jägra, Pepy Blažejovského, Tonyho Linharta či Miloše Sisla. S tím začneme a pustíme píseň, která se pevně etablovala v našem vysílání. Skladba Náhodou z alba Panta Ray z roku 2019. Pokud byste chtěli Janu pozdravit nebo se jí na něco zeptat, můžete využít naši SMS bránu e-mail studio@countryradio.cz a nebo naši mobilní aplikaci. Příjemný poslech!

0: tremských tamtamek dnes máme Janu Radovou. Janě, my jsme v poslední době zaznamenali tvoji spolupráci s Kamelotem na albu Zaprášené diamanty. Byla to tvoje první spolupráce s Romanem a Kamelotem, nebo jsi s nimi už někde vystupovala dříve?
1: Ne, já jsem s Romanem nikdy nevystupovala. Tohle byla od něho nabídka v podstatě, že se známe zhruba 40 let s Romanem a víme o sobě, on ví, jak zpívám a kde jsem vlastně vůbec působila a tak. A chtěl tam zařadit nějaké písničky i pro ženský. Mimochodem je tam i Pavlína Jišová, Ilona Čáková, že jeho žena Lucinka. A nabídl mě písničku Čajovou růží, protože on mě říká, že jsem brněnská Olmerka. Trošku jsme to pojali jinak, než to naspívala Olmerová, ale byla s ním nádherná spolupráce. Roman mě vůbec do toho nepindal, vlastně si seděl, my jsme natáčeli. Hezky to bylo, příjemný.
0: Takže vy jste 40 let kamarádi.
1: No, dá se říct, no hele, tak nebudu říkat, kolik mě je mě hodně, já bych řekla možná i 45, takže diváci, posluchači si z toho vydedukují asi.
0: Tak já bych pozdravil na dálku Romana, jestli poslouchá, on je poměrně náš častý posluchač, tak ho zdravíme. Album se povedlo. Víma této spolupráce jsme zhruba 5 let zpátky, když jsi tady byla poprvé, tehdy jsem to vlastně začínal dělat, tremské tamtamy po Tony Linhartovi, tak jsme představovali ve vysílání album Pantarei. Mohla bys to album trochu připomenout, to, co tehdy šlo?
1: Dostala jsem nabídku od Miloše Sisla, který vlastně celé to album si natočil, nahrál. A on mě znal v podstatě z té e-bandu, tam mě někdy zaznamenal, pak byla taková malá spolupráce s Jordánem. Jordána určitě znáš, znají ho brněnští kamarádi a všichni. A tam se mu zpívala nějaké vokály. A tady asi po 2 letech ten Miloš si chtěl vlastně ke svým, dá se říct, 65-tinám darovat písničky ze šuplíku. A v podstatě všechny texty dal mně, takže jsme to natočili vlastně jenom my dva spolu. Původně tam měli zpívat ještě jiní interpreti, ale nakonec, když jsme byli asi 8 nahráté písničky, tak mu říkám, hele, a nezaspíváme to jenom spolu.
0: A on si tam i všechno nahrál, ty
1: on
0: nástroje.
1: On si všechno úplně komplet udělal sám, no.
0: To je výborný, protože tam jsou solové kytary, je tam basa, je
1: všechno,
0: tam všechno.
1: Všechno.
0: Klobouk
1: všechno.
0: Dolů. Jediné, co občas říkám, to album je pěkný, ale občas je takové až ponuré, mi přijde.
1: No, to jsme se tenkrát o tom taky bavili, to jsem se dokonce i zasmála. Já říkám, Miloši, jako krásný všechno, pěkně se mě to zpívá, ale všechno je to takový smutný, takový tam se pořád někde umírá a prostě už tady nechci být na tom světě a to. A on říká, no tak se taky podívej z okna, ne? Tak mám inspiraci. Já jsem se podívala z okna a před oknem tam měl hřbitov, jo. A já říkám, prosím tě, tak se začni dívat z jiného okna, jako jo.
0: No tak pojďme teď za onou muzikou. Pustíme si tedy v tvém podání Čajovou růži společně s Kamelotem. A potom bychom si pustili z toho alba Pantarei takovou, myslím, docela signifikantní píseň pro tento čas Barvy podzimu. Dobře. Souhlas?

Ústavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co se

0: Na Country Rádiu dnes máme Janu Radovou. My jsme teď mohli slyšet její spolupráci s Milošem Syslem a máme tady takový milý dotaz od našeho kamaráda Mňouka z Albrechtic. Janě, on se tě ptá, jestli jsi někdy spala pod čirákem, tak tomu to teď vmeteš, že jo?
1: Tak milý Mňouku z Albrechtic, spala jsem pod čirákem asi 1000krát. V podstatě jsem tak začínala od 17 a půl let. A do dneška, hele, dneska už nespím pod čirákem, dneska už mám radši teplíčko trošku a tak, a už mám ty spacáky taky daleko lepší, že? A tenkrát se spalo v těch dekáčích, takže do rána kosa. Ale jo, spala jsem pod čirákem.
0: Tak, výborně, jinak tady máme několik pozdravů, zdraví tě posluchači.
1: Děkuji.
0: A teď prosím tě, Jani, tvoje hudební počínání je spjato se skupinou Tramp Evergreen Band, TE Band. Jošky Jägera, prosím tě, jak ty jsi se tehdy do skupiny dostala?
1: Já jsem... Nevím, v kterém to bylo roce, 91, asi 91. Já jsem ještě měla jako kdyby partu, ta se nazývala Trosičníci, ti byli ze zastávky u Brna, s nima jsem jezdila na Čundry a tam se prostě i hrálo, občas jsme vystupovali na nějakých takových maličkých malinký koncertičky a tenkrát jsme hráli někde ve Zbišově a tam byl i ten Tramp Evergreen Band. A tam si mě asi vykoukli, oni měli zpěvačku v té době, ale ta jim odcházela a tam si mě prostě vykoukli, pak mě dali nabídku, já jsem řekla, že jo, no a tak začala prostě ta spolupráce s nimi.
0: Když posloucháme některé písničky z autorského pera Jošky Jägera, které si interpretovala, působí to, jako by ti je psal na tělo. Jaký vy jste měli vztah s Joškou Jägerem?
1: Já se možná rozpláču, protože Joška Jäger mě byl strašně srdečně, prostě, to byl úžasný člověk, byl hodnej, byl milej a měl mě rád, to já vím, měl mě rád a v podstatě, když jsme se potom poznali víc v té kapele, tak asi bude pravda, že mě ty písničky psal na tělo. No.
0: My ho můžeme připomenout, to byl jeden vlastně z nejvýznamnějších skladatelů té brněnské líhně. Dokonce nedávno mu vyšel takový obsáhlý zpěvník, připravil Michal Antony. Jaké to bylo s ním vlastně hrát v té bandě?
1: S Joškem? Joška se nikdy nikam netlačil. Nebyl to typ, který by jako o sobě říkal já, protože on tu kapelu v podstatě udělal a vedl. Ale
0: on byl o dost starší než vy všichni.
1: Byl. A on, jak říkám, nikam se necpal, on vždycky stál trošku tak v ústraní a spíš protlačoval on nás, než aby opravdu té kapele vládl nějakou železnou rukou a nechával nám prostě volnou ruku, no.
0: Já si pamatuju, když jste vlastně tehdy točili ten Wander do Rover City, jak tam seš vlastně po boku Vabyho Rivoli, Mikyho Rivolových, tak tam vlastně Joška ještě byl také, že?
1: Ano.
0: No tak pojďme teda si teď pustit jednu tvoji interpretaci Joškovy písně, to je skladba Černý Orfeus.
1: A to budou mít mnozí radost, protože jsem jim ji přislíbila.
0: Třeba tvoje dcera a tvůj zeď.
1: Ano, ten si jí moc přál.
0: A poté bychom si pustili tvoje interpretaci písně Zase tě chytaj dálky, kterou napsal Pepa Blažejovský.

0: Jana Radová nám zpívala na vlnách Country Rádia písničku Pepy Blažejovského Zase tě chytaj dálky. Jani, výjima TE bandu, vystupovala jsi i v jiných uskupeních?
1: Víš co, já jsem ještě měla, vlastně já jsem měla TE band, ale potom jsem ještě zpívala zhruba 3 roky s Vokomarou brněnskou. A jinak v podstatě ne, občas jsem dělala takového, jak se říká, nájemného vraha, že jsem si třeba zaspívala s Vojtem Kyďákem, Romanem třeba, jak jsme se už o něm bavili, a na různých takových, za Žalmanem jsme měli nějakou spolupráci, a tak různě, prostě takový nájemný vrah. No.
0: Ale v té Vokomaře tam se vůbec vystřídalo hodně zpěvaček, ona tam pak zpívala Naďa Urbánková jeden čas dlouho, a vlastně vy doprovázeli i Petru Černockou jeden čas, jestli se nepletu, takže to seš docela v dobré společnosti.
1: Petru jsem nedoprovázela.
0: Ne, jako myslím Vokomara.
1: Jo. S Nadinkou jsem se potkala několikrát, naspívala jsem jí nějaké vokály na její desku, kterou ona dělala s Vokomarou, a byla strašně příjemná ženská.
0: Dostala si, já si vždycky říkám, takový hlas jako ty, když to já můžu připomenout posluchači, když jsem kdysi dávno byl u Tonyho Linharta, ještě jako takový cucák v 16, a on říkal, ta Jana Radová, to je zpěvačka. On pro tebe měl hroznou slabost. Dostala si někdy nabídky do takovýchto profesionálních souborů?
1: Hele, nabídek jsem dostala pár, neříkám hodně, pár jsem jich dostala, většinou jsem je prošvihla, protože jsem o sobě měla malý mínění. Jednou jsem dostala od Ládi Kandla, pak jsem dostala od Tony Linharta, ten mě nasliboval úplně všechno, jenom pojď za náma do Prahy. Samozřejmě jsem nešla, že, zůstala jsem věrna Brnu, a tak... Ale nelituju toho, byly to hezký časy a...
0: Tvoje dcera na to kouká trochu jinak dneska, ty sám je, ne.
1: No, tak samozřejmě měla jsem, nebo mám do dneška 3 dcery, už mají taky svoje rodiny. A byli to chudáčci takový trošku, no, já jsem je trošku šedila na úkor muziky.
0: Ale jinak můžu posluchači říct, Jana se žádné spolupráci nebrání, takže pokud je tu nějaká profi kapela, jen házejte lano. Každopádně ty dneska se bavíš hlavně tím, že chodíš na sleziny.
1: Jasně.
0: Teď si mi nedávno vlastně říkala, že chodíš na sleziny Brabenců, dokonce si mi od nich přinesla placku, ještě si z ní dneska něco zahrajeme. Tam se dostala jak mezi Brabence?
1: To jsou v podstatě kluci, všechno i jejich ženy, se známe taky už pár možná desítek let, a to jsou všecko kluci vlastně mého ročníku, a někteří z nich dokonce spolupracovali s TE bandu se mnou. Samozřejmě ten TE band, jak šel čas, tak se nějak rozpadal, skládal a tohle, a oni zakotvili v těch Brabencích. Ty Brabenci v podstatě vznikli zhruba před 45 lety. Založili je Bohuš Brabenec, proto Brabenci. Takže tímto je strašně moc zdravím, jestli poslouchají, dneska mají dokonce slezinu.
0: Tak doufám, že nás poslouchají teda.
1: Tak je moc zdravím všechny Brabence a Brabenčice, a tím to hraje.
0: Pustíme si teď zase 2 písničky. Máme tady vaši verzi skladby Bye Bye Podzimu. Ta je teda nádherná. To je vlastně jedna z těch věcí, kdy ty si, i když si v té bandu už nebyla, tak si tam pak odskočila na to nahrání desky, že jo? To jste nahrávali hlavně písničky Bédi Šedivky. Toho také zdravíme na dálku, přejeme mu pevné zdraví. To už je taky Matador, nedávno tu oslavil 90. A poté bychom si pustili písničku, která teda mně se nesmírně líbí. Celý den čekám, krásný tradicionál. A já jsem tady měl, to je zase Joška Jäger text. Je to možné?
1: Je to možné.
0: Tak do toho.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte trampské tamtamy na Country Radio.

0: Ano, takhle krásně zpívá Jana Radová, která je dnes naším hostem v Tremských tamtamech. Janě, přišel dotaz. Ahoj Kubo, zdravím Zuzanu, tebe taky Zuzka, jenom připomínáme, to je přezdívka z Tremských dob. Úžasný hlas, bohužel to CD Pantarej není nikde k mání. Nemá Jana něco v šuplíku, Meky?
1: Omlouvám se, ale nemám. Mám doma poslední dvě, které bych si ráda nechala, kdyby bylo nejhůř, ale určitě bychom se nějak mohli spojit a Miloš Sisel, vlastně autor, určitě bude mít nějaký, věřím tomu.
0: Takže já navrhuji, Meky, aby si mi poslal maila a já tě pak, když tak propojím přímo s Milošem, to bude nejlepší. Janě, ty jsi chtěla tady dneska mluvit o jedné události. Ty jsi byla v Rakousku na velkém setkání brněnských trampů a legend. O co šlo?
1: Pozval nás jeden úžasný člověk, Karel Soudek se jmenuje, říká se mu Kadílek a měl 80 let. Je to člověk, který kdysi emigroval do Rakouska, postavil tam obrovský srub, s pozemkem to má nádherný, už blízko Alp je to, v podstatě je to u Molnu. A odtud vznikla dokonce jedna píseň, jmenuje se Měsíc nad Molnem. Sešlo se nás tam asi 35, většinou kamarádi tady, jak se mluvilo o těch brabencích vlastně. No, pekly se tam masíčka, dělali se škvarky, zpívalo se, hrálo se, veselilo se, bylo to úžasný.
0: Ale ty jsi tam nebyla poprvé, že?
1: Byla jsem tam poprvé. Karel mě zval už asi 10krát, dělal to každý rok a vždycky to měl v září a bohužel můj muž jezdí pracovat do Německa, takže to vycházelo na září, kdy on už vlastně byl odcestovaný a já jsem sama tam jet nechtěla, to jsem si netroufla až tak a zase jsem nechtěla otravovat kamarády, aby mě přibalili do auta. A letos říkal, že to asi bylo poslední setkání, že přece jen 80 a že už se to asi nějak necítí, ale já mu přesto přeju pevné zdraví. Kájo, pozdravuju tě moc a slíbila jsem ti jednu písničku a tu ti tady zahrajem.
0: Dobře, tak jdeme do toho, pustíme si právě tu skladbu Měsíc nad Molnem, jak jsi říkala, ta vznikla přímo tam. A přihodíme potom, Jani, tvůj další výběr. My už jsme dneska mluvili o novém CDčku Brabenců. Prosím tě, co to znamená to VSPB Brabenci?
1: Myslím, že to znamená volné sdružení, jak je to dál?
0: BB.
1: Bohuše... Pana Brabence, volné sdružení pana Brabence, ano. Kluci si říkají Brabenci, Bohuš už není bohužel mezi námi, asi 6-7 let, ale kluci přijali vlastně tady to...
0: Tak.
1: Ty Brabence. Podle něho se to jmenuje od jak živa vlastně, co on to založil zhruba před 45 lety, tady to sdružení a kluci hrajou pořád dál.
0: Album se jmenuje prostě Slezina, to se asi hodí takové přívětivé. A ty si vybrala skladbu Rada smutnému tulákovi.
1: Ano.
0: To si vybrala sama od sebe, nebo
1: to vybereš? Já jsem se trošku radila tady s těma klukama a oni trošku si přáli tady tu písničku.
0: Takže první posíláme pozdrav do Rakouska, skladbu Měsíc nad Molnem a poté posíláme pozdrav ještě jednou na Slezinu Brabenců. Rada smutnému tulákovi.

0: Na přání Jany Radové jsme teď zahráli Brabence. Jani, my už tady máme před sebou jenom chvilku na povídání. My jsme hráli dneska i písničku o podzimu. Jak ty trávíš podzim tak normálně?
1: Podzim?
0: Je to tvoje oblíbené roční období?
1: Ne. No, hele, ještě tak možná do konce října. Ještě tak do konce října.
0: Když je to babí léto.
1: Ano, ano, ano.
0: Ty chodíš na houby hodně, že jo?
1: Ano, kdyby tak rostly u nás na Brněnsku.
0: Vy tam teda, máte vysušeno. Tam teda.
1: Hele, hrozný, my jsme byli minulý týden s dcerkou se podívat. Tam v okolí je Dovnic. Jo, tam jsou nádherný smrkový lesy. A ani ťuk, jak se říká, ani ťuk. A já když to kolikrát vidím na tom Facebooku, jak to tady tahají, rozumím.

0: exaktní typ a mně stačí, když už je první březen, jo, a už, na kalendáři, no, první březen a může být klidně půl metra sněhu, ale už je první březen a vím, že už to nebude trvat dlouho. Takže vyloženě letní typ, já jsem topinka, pořád bych byla na sluníčku, jo. A...
1: tak to jsi letos přišla na své.
0: No, no, až moc.
1: Janě, co tě teď čeká? Ještě nějaká šance, že tě někde uvidíme zpívat teď?
0: No tak šance je vždycky, že? Šance je vždycky a dveře máme otevřené a já se ničemu nebráním. No tak uvidíme, třeba se něco vyvrbí.
1: Rozhodně tě uslyší na Slezinách Brabenců, tam no, můžou kdykoliv zajít a snad i někdy zase na pódiu.
0: A snad i někdy.
1: No já ti každopádně děkuji za návštěvu, že jsi vážila cestu až z Brna. Ono to zas dneska je docela rychlý, za 2 hodiny seš tady po D1. Tady ti dám LPčko, které jsme vydávali s novejma strunama.
0: Děkuji,
1: to je
0: děkuji.
1: Pozbíraných 12 nikdy nenatočených tremských písniček, tremská archeologie a pokud poznáš, tak přebal nám dělal Marko Čermák. To bylo za to, že jsme mu tam nahráli skladbu Údolí hadrů jeho rodné osady ve Stend.
0: Tak moc děkuji a ráda si to poslechnu, určitě.
1: No, každopádně, já ti děkuji za návštěvu, přeji ti, ať ti to pořád tak pěkně zpívá a zase někdy na viděnou, naslyšenou. Měj se moc hezky, ahoj.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně, ahoj.
1: Přátelé, to byla Jana Radová, my si ještě pustíme oblíbenou skladbu Tonyho Linharta, kterou jí také věnoval Ranní letadlo a pak si ještě řekneme, co nás nejbližší nech čeká a nemine.

Kamarádky, kamarádi, ještě je mi milou povinností vám sdělit několik podstatných informací. Zprvu, záznam našeho povídání s Mirkem Donutilem z minulého týdne z měšťanského hostince u Váhy je i s obrazem možno vyslechnout a zhlédnout na YouTube kanálu Country Rádia a na Spotify Tremských tamtamů. Mirek byl v rozhovoru nesmírně milý, otevřený a zřejmě i potěšený tím, že jsme vyplnili hodinu.

jeho písněmi. Povídání rozhodně zpětně doporučuji pustit. Poté mi dovolte poslat pozdravy na Komáří vrch, kde se v sobotu uskutečnil nádherný potlach za účasti Houfu kytar. Hrálo se, zpívalo a v mezičasech důsledně poklábosilo, tak, jak to má být. V říjnu se budeme moci potkat na dvou koncertech KTO. Ten první proběhne ve středu 21. října v nádherném sále UFO v Trutnově a ten druhý na domovské scéně KTO v Praze na Barče v pondělí 26. října. Na oba koncerty zbývají poslední lupeny. A na závěr informace k příštímu vysílání. Ve čtvrtek 24. října oslavil jeden z nejvýznamnějších tuzemských písničkářů Honza Nedvěd 80. narozeniny. Ačkoliv Honza už žádné rozhovory neposkytuje, nic nám nebrání oslavit jeho narozeniny řadou krásných písní a alespoň, co nám čas dovolí, připomenout jeho bohatou hudební kariéru. To bylo ode mě pro dnešek vše, za týden se těším na slyšenou. Ahoj!

brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

pezl v zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

chlape přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na oblaze kruh.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 6. října se vydáme napříč hudební cestou jednoho z nejslavnějších českých písničkářů Honzy Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPP až plus G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
1: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
2: No, to je problém. Obezita.
1: A jo.
2: Co to je?
1: Moje obezita je problém. Obezita.
2: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
1: Moje obezita? Já obézní nejsem. To si pamatuj.
2: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obezitama nic společného. To je slušný člověk. To jsem s obezitama nikdy nepotkal.
1: Moment. Mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
2: No hejda, doma mě před nima často varovali.
1: Před nima?
2: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
1: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
2: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
1: No ne, obezita je obezita.
2: No teď to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
1: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
2: Tak obezita je tloušťka.
1: Tloušťka, ano.
2: S tou jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
1: Tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
2: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
1: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
2: ano, teď
1: nejí,
2: si uhodil, teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
1: Ano, ano.
2: Čili já to shrnu.
1: Ano.
2: Za prvé, obezita není ta obezita, jak to někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obezitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech tajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je to krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, pes psina. Vdova ponorový je ponor.

Brka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fibi, fibichom, fibiste, fibi. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmi kráska polovina 14 krásky. No, tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hlouby lesa cupy cupy dub a čarodějka chvíka stála tam, co starý dub. Povídá čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ, čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou, teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. A další do sbírky.